Simeon is the

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce, paní Jankujové?
1: No, paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně, opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hruko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejes tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vrchockého, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec z Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no, než to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak řekl, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domu servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni

0: Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
1: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten znamená,

0: my jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
1: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
0: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, a nebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šířitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř tedy? Jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na své místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval. A pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autor nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem mě procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
0: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
0: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
0: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
0: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
2: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
2: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
2: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
2: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
2: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
0: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začněme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti má nové hygienické a stravovací zázemí za 10 milionů korun. Vodní ulici ve Valašském Meziříčí včera místo cyklistů zaplnili děti, cirkusáci, divadelníci a 3000 návštěvníků festivalu Zažít Valmezinak. Fotbalisté Slovácka v lize remizovali s Pardubicemi. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru nejvýše až 22 stupňů. U mikrofonu Matěje Neradileka, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Jídelna základní školy UNESCO v Uherském Hradišti má nové sociální zázemí. Stavebními úpravami prošel také vestibul. Práce vyšly téměř na 10 milionů korun. Na dalších 700 tisíc korun vyšlo nové vybavení. Podrobnosti k tomu přidává mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Prostor předškolní jídelnou byl stavebně upraven tak, aby dětem poskytoval pohodlnější a praktičtější zázemí při samotném stravování. Nově zde vzniklo místo pro mytí rukou a děti také mají k dispozici nové šatní skříňky. Součástí toalet je rovněž nové bezbariérové WC.
0: Základní školu UNESCO navštěvuje přes 700 žáků. Školní jídelna sídlí v budově Měšťanské besedy v Hradební ulici. Festival Zažít Valmezinak přilákal do Valašského Meziříčí 3000 lidí. Na vodní ulici, kterou jindy lidé spíše jen projedou na kole, hrála divadla, vystupovali cirkusáci a děti si sami stavěli domky z palet. Jednou ze zastávek byla i živá knihovna, ve které půjčovali skutečné lidi a jejich příběhy. Jeden z nich vyprávila nad Parožím myslivkyně Blanka Novotná.
3: Máme tady jelena, Daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky, v životě to asi neviděli nebo nevidí to až tak často. Pokud nemají doma nějakého myslivce, můžou si na to sáhnout, popovídáme si.
0: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové. Ta by dnes oslavila 80. narozeniny.
4: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
5: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
4: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
5: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
6: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
5: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka stále čekají na první výhru v ligové sezóně. V 7. kole remizovali doma s Pardubicemi 0-0. Zápas hodnotí obránce Šimon Slončík.
7: Myslím si, že jsme odehráli, řekl bych, slušný utkání. Byly tam věci, které jsme chtěli, bohužel se prostě dlouhodobě trápíme v té finální fázi, nejsme schopni dát gól, ale myslím si, že ta hra nebo těch 60 metrů po tu 16 má parametry, ale prostě nejsme schopni být víc nebezpeční. No. Ale myslím si, že celkově jsme odehráli dobrý utkání a že určitě je na čem stavět.
0: Slovácko je teď v tabulce na 14. místě.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasnou oblohu. Povane mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 14 až 7 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pěkné nedělní ráno přejeme. Ve zpravodajské relaci jste mimo jiné slyšeli o tom, že zpěvačka Hana Zagorová by právě dnes oslavila své 80. narozeniny. On ten dnešní den, to dnešní datum, 6. září, je vůbec z tohoto pohledu zajímavé, protože se dívám do přehledu, že těch slavných zpěváků se právě 6. září narodilo podstatně více. Kdo další, tak o tom uslyšíte v našem vysílání za pár minut. No a právě Hana Zagorová nám teď zaspívá písničku Asi, asi. Příjemný poslech našeho vysílání přejeme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 5 hodin 12 minut, to je aktuální čas. Pěkné nedělní ráno přejeme vám všem. No a teď nabízíme přehled významných osobností, které se narodily právě 6. září, což je datum, které je dnes v kalendáři. Patří mezi ně architekt Václav Hilský, který se narodil 6. září roku 1909, konkrétně ve Valašském Meziříčí. Jedná se o otce jazykovědce a překladatele Martina Hilského. 81. narozeniny by právě dnes oslavil zpěvák Petr Novák, jehož hity Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen nebo Povídej si dodnes hrajeme pravidelně také na našich vlnách. No a tyto hity znějí pochopitelně i z dalších rádií. Jak už bylo řečeno na začátku této vysílací hodiny, tak 80. narozeniny by oslavila zpěvačka Hana Zagorová, která během své pěvecké kariéry získala 9 zlatých slavíků v řadě. Krásný výkon. No a na závěr ještě jedno blahopřání. 65. narozeniny právě dnes oslaví slovenský zpěvák Richard Miller. Přejeme hlavně zdraví.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny, tak to je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, která nás čeká v našem vysílání za malou chvíli. I ten dnešní díl samozřejmě připravil herec Martin Písařík. Počkejte si na něj.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je výrazně chladnější než to včerejší, zatímco včera brzy po ránu po 5. hodině jsme hlásili do éteru, že aktuální teploty, ty nejvyšší, dosahují až 20 stupňů Celsia, tak teď aktuálně v našem kraji nejvyšší naměřená hodnota činí pouhých 14 stupňů. Ta nejvyšší teplota byla konkrétně naměřena ve Starém Městě a také ve Strání. Naopak nejnižší hodnota 8 stupňů Celsia, tak asi nikoho nepřekvapí, byla naměřena ve Velkých Karlovicích, nejen tam, také ve Valašské Senici. Na Horní Bečvě potom mají 9 stupňů, stejně jako v Hošťálkové. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot, ty by měly být nižší než ty včerejší, měly by se pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Po ránu a večer se v našem regionu očekává skoro jasná nebo dokonce úplně jasná obloha. Během dne bude potom většinou polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Máte někdy pocit, že jíte, i když vlastně nemáte hlad? Že vás jídlo uklidní, ale pak přijdou výčitky? V neděli po 11. si o tom na Pohovce Jošky Kubáníka popovídám s terapeutem Adamem Schmidtem, který nám poradí, jak přejídání porozumět a jak s ním pracovat. Na mého hosta i na vás se těší Joška Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. V Luhačovicích na Zlínsku bude dnes 14. ročník festivalu s názvem Dny slovenské kultury. Ten nabízí koncerty, divadelní představení i filmové projekce. Hlavním bodem programu je tradiční kloboukový den na Lázeňském náměstí. Účastníci v historických kostýmech a kloboucích mají sraz ve 14 hodin 30 minut u budovy pošty, odkud vyjde průvod ulicí doktora Veselého směrem do Lázeňského areálu. Program potrvá až do večera. Policie šetří případ 65-letého sprejera, který poničil zeď obchodu v jedné z obcí na Kroměřížsku. Senior vytvořil na začátku července v dopoledních hodinách černým sprejem 5 metrů dlouhý nečitelný nápis. Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky mu nevadili ani kolem jdoucí. Své jednání ospravedlňoval tím, že byl pod vlivem alkoholu a nevěděl tak, co dělá. Prodavačkám se později omluvil a nápis i odstranil. Přesto mu ale hrozí za tento trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi. Mezinárodní letiště v indonéské Jakartě dnes zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatu. Podle místních úřadů riziko vln tsunami nehrozí. Erupce sopky začala už v pátek a nejprve letiště provoz jenom omezilo. Stejná sopka před 8 lety způsobila tsunami a připravila o život 430 lidí. V Indonésii je v současnosti asi 130 aktivních sopek. Fotbalisté Slovácka v 7. ligovém kole remizovali s Pardubicemi 0-0. Slovácko je teď v tabulce 14. Dnes ráno a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Povane mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuálně 14 až 8 stupňů, nejvyšší teploty dnes 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Bílovicích na Uherskohradišťsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem z důvodu částečného omezení provozu při realizaci nového kabelového vedení. A to byly krátké zprávy. Další zelená vlna zase za půl hodiny. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli v našem vysílání budeme mluvit o cvičení, tak nevím, milí posluchači, jestli už jste se o tomto víkendu třeba stihli protáhnout, jestli jste si stihli zacvičit. No možná třeba mě napadá někdo, kdo v okolí Vizovic potkal medvědici, tak ten už se stihnul proběhnout. My budeme za chvíli hovořit o celonárodní kampani Aktivní září. No a teď milovnice pohybu, konkrétně elektrokola Věra Martinová. Zaspívá píseň Nebe, peklo, ráj. Dobré ráno.

0: Kromě vyvážené stravy také hlavně pohyb a sport. To patří ke zdravému životnímu stylu. Vést k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou stojí nadační fond Aktivní Česko. Letos se koná po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo. To je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu. Aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
3: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl, půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, dvě zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků, právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport. Lehkej side to side,
1: větší váhu. Do aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého

0: Jiří Korn dospíval píseň Gentleman, už máme 3,5 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte v našem regionu na rozdíl od včerejška počasí bez deště. Ráno a večer by mělo být skoro jasno nebo jasno, v průběhu dne potom většinou polojasno. Nejvyšší teploty budou stoupat na 22 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: písni Phila Collinse nás teď chvíli bude bavit herečka Naďa Konvalinková.
1: My jsme jeli jednou právě s Karlem Heřmánkem na zájezd do Ostravy a tady prostě okolo toho Brna to napálil nějak hodně rychle a zastavil nás policajt a Karel prostě říkal, prosím vás, pane, my strašně spěcháme, my jedeme do Ostravy hrát divadlo a my vás do toho divadla rádi pozveme a tohle by se říkal, cože, do divadla, no to bych v tom divadle musel nepřetržitě sedět půl roku, tady pořád jezdí bolek polívka.
2: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy je nové hřiště pro děti. V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu první etapa obnovy a rekonstrukce hřbitova. Fotbalisté Slovácka uhráli v lize bezbrankovou remízu s Pardubicemi. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru nejvýše až 22 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké ráno. Na zlínském sídlišti Jižní Svahy dnes začíná pro veřejnost fungovat nové dobrodružné hřiště. Je na místě bývalého šmoulího města, kde se plánuje stavba kulturního centra. Děti si v areálu mohou postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici mají materiál i nářadí. Hřiště bude otevřené každou středu a neděli mezi 13. a 17. hodinou. Vstup na něj bude zdarma. Provoz areálu skončí 4. listopadu. V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbária a rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
3: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
4: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
5: Považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
4: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
6: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
4: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v 7. ligovém kole remizovali s Pardubicemi 0-0. Trenér Jan Jelínek nebyl spokojený zejména s hrou v útočné fázi.
7: Naše kvalita nahoře není prostě dobrá a na to musíme pracovat. V takovém zápase bych samozřejmě si přál aspoň standardkama si třeba pomoc. Měli jsme jich dostatek, ale ani tohle nám nelítalo. Takže jsme určitě zklamaní, že jsme v té poslední třetině nebyli kvalitnější.
1: Slovácko je teď v tabulce 14.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, během dne pak většinou polojasnou oblohu. Povane mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 14 až 8 stupňů, nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská opravují povrch vozovky a je zde střídavý provoz řízen pracovníky s terčem. Ze zpráv bylo vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodové nedělní ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V našem regionu bude letos méně pálenky, tak i na toto téma budeme mluvit v našem ranním vysílání, a to už za pár minut. Teď nás budou bavit plavci.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré ráno, máme 6. září, v tento den se stala v minulosti spousta zajímavých událostí. Pojďme si je připomenout. V roce 1437 byl dobyt hrad Sion. Vůdce táboritů Jan Roháč z Dube byl spolu s posádkou zajat a převezen do Prahy. V roce 1907 začal v Praze zkušební provoz automobilových drožek Laurin a Clement. Jednalo se o první město s motorovou taxislužbou v Rakousku-Uhersku. V roce 1916 otevřel americký obchodník Clarence Sanders v Memphisu ve státě Tennessee první samoobslužnou prodejnu na světě. Roku 1968 se konal pohřeb Jaroslava Nováka z Napajedel, bylo mu 26 let. U budovy Československého rozhlasu v Praze ho 21. srpna zranila střepina z granátu. Byl jednou z prvních obětí sovětské okupace, jeho pohřeb se stal manifestem proti okupaci. Přesně před 100 lety proběhl v Československém rozhlase první zahraniční přenos, konkrétně projev ministra zahraničí Edvarda Beneše z Ženevy. V roce 1975 požádala tenistka Martina Navrátilová v Americe o politický azyl. V roce 1981 se potom stala občankou Spojených států amerických. České občanství bylo vráceno až v roce 2008. 6. září 1986 emigroval do Spojených států amerických Valdemar Matuška. Socialistické úřady poté zakázaly hrát jeho skladby a přesně před 20 lety vystoupila na koncertě v pražské Saska aréně poprvé v Česku americká zpěvačka Madonna. No a teď už další hudba pro nedělní ráno a s ní Iveta Bartošová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Méně pálenky na Slovácku, nové autobusové nádraží ve Vsetíně a začátek školního roku. O těchto i dalších tématech informovali naši reportéři během uplynulého týdne. My vám vše nyní připomeneme v pravidelném zpravodajském souhrnu.
1: V úterý 1. září se po letních prázdninách vrátili školáci do 267 základních škol ve Zlínském kraji. Celkem do nich nastoupilo 52 000 žáků, z toho 5500 usedlo v lavicích poprvé. Oproti loňskému roku je to o 300 prvňáčků méně. Jaký byl nástup do první třídy pro děti ve Valašském Meziříčí, zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Ve třídě 1. B na základní škole Žirotínova je rušno, děti se pomalu usazují do lavic, v té druhé sedí David. Davide, znáš tady někoho?
3: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší.
2: Ty už toho tedy o té první třídě hodně víš. A tak se i na něco těšíš?
3: Na to, jak budu v devítce, že se můžu vybrat lavice vzadu, protože mamka mi to nedovolí teďka.
2: Teď je to jasné, si v první třídě musíš dávat pozor.
1: Na provizorní obědový režim si zvykají žáci i učitelé na základní škole Dřevnická ve Zlíně. Až do listopadu potrvá rekonstrukce školní kuchyně i jídelny za 32 milionů korun. Starší žáci tak za obědy dojíždějí autobusem. Ti mladší se stravují přivezenými obědy v improvizovaných jídelnách, popisuje zástupce ředitele základní školy Dřevnická Jaroslav Machačík.
4: Tady v těchto učebnách se stravují žáci prvního stupně a žáci, kteří mají dietu. Původně to byla školní družina. A druhá učebna původně byla hudebna, ale teď slouží jako výdejna stravy.
1: Jarní mrazy i dlouhodobé sucho se podepsaly na úrodě ovoce na Slovácku. Pocítili to i v pěstitelské pálenici v Buchlovicích na Uherskohradišťku. Během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než za loňskou, už tak podprůměrnou sezónu. Do pálenice přijel s kvasem také Lubomír Straka.
5: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byla s mérovníkama. Úroda letos nic moc, kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých chytám vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
1: Už týden funguje ve Vsetíně nové autobusové nádraží. Místní si zvykají na nová označení nástupišť, digitální tabule, ale i změnu jízdních řádů městské hromadné dopravy. Nové autobusové nádraží má sdílená nástupiště s vlakovou dopravou. Koncept popisuje kandidující ledovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
6: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili tak, jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
1: Všechny reportáže si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj a příští týden ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme informovat o uzavírkách silnic a s tím spojenými komplikacemi v dopravě na několika místech kraje. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili Zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
8: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
8: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jaké počasí nám přinese do Zlínského kraje nejen nedělní den, tak to se dozvíte v následujících okamžicích v našem vysílání. Řekne nám to konkrétně pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu z brněnské pobočky. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: To dnešní ráno je chladnější než to včerejší, a to docela výrazně, tak čím pak je to?
1: Tak je to způsobeno tím, že je nad naším územím chladnější vzduch a v noci se vyjasnilo, na mnoha místech se také uklidnil vítr, takže zejména údolí jsou aktuálně hodně chladná s teplotami až kolem 8 stupňů. Na tom ostatním území ty nejvyšší teploty aktuálně jsou ke 12 stupňům.
0: Jaký bude dnešní nedělní den ve Zlínském kraji z pohledu počasí?
1: Tak mělo by přes den převažovat postupně polojasno, na Valašsku může být až oblačno, ale potom zase na večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, na východě a severu kraje místy jen kolem 18. Foukat bude mírný severozápadní vítr, ale večer postupně vítr slabý, proměnlivý.
0: Ty teploty by měly být trošku nižší, než jaké jsme předpovídali, nebo respektive vy, Český hydrometeorologický ústav, předpovídal pro včerejší den. Sestup teplot bude pokračovat i v pondělí?
1: Tak v pondělí čekáme opět chladné ráno s teplotami 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně jen 5 stupňů, no a na obloze bude většinou polojasno nebo i jasno, k ránu se odněle vytvoří údolní mlhy. No a zítřejší odpolední teploty budou už vyšší než dnes, 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Ráno by mělo být polojasno nebo i skoro jasno, během dne potom převažovat bude oblačná obloha, výjimečně se může vyskytnout i slabý déšť, spíše v severní části kraje, ale většina kraje bude úplně bez deště.
0: Takže v porovnání s dneškem oteplení, to znamená, že takovéto klasické letní oblečení ještě nemáme odkládat někam dozadu do skříně?
1: Ještě ne, využijeme ho určitě v úterý, kdy dokonce čekáme, že na některých místech může být teplota na 30 stupňů. Konkrétně to úterý bude polojasné, přes den převážně oblačné, výjimečně s přeháňkami, 14 až 10 v údolích odněle, jen 8 stupňů, to jsou ranní teploty, ale odpolední teploty 27 až 31 stupňů.
0: A dá se odhadnout, jak dlouho potom takové teplé počasí vydrží v dalších dnech?
1: No, vydrží pouze v to úterý, ve středu už nás později večer začne ovlivňovat studená fronta s deštěm, přeháňkami a bouřkami, takže středeční odpolední teploty 22 až 26, ta fronta, kdyby přišla o něco dříve, tak bude jen kolem 22 stupňů, no a ranní teploty 19 až 15, ty další dny od čtvrtka dále potom už budou chladnější.
0: Na hostem našeho ranního vysílání byl pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu, se kterým jsme podrobně probrali předpověď počasí. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

zbylosti, hledáme v minulosti, kdy všechno bylo jiné, všechno tvé i mé. V obilosti zbývají dvě možnosti, jsme s cigaretou v ruce a s nápadem v hlavě. A když budeš tím,

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Nradilek. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku na dnešek od 16:30 přichystali varhaní koncert k 8. výročí úmrtí svatého Františka Assisi. Slovenský varhaník Tomáš Mihalik v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje zahraje skladby od Johana Sebastiana Bacha, Cezara Franka, Franze Schmidta a dalších skladatelů. Koncert začne u 16:30, jak už jsme si říkali, a vstupné na něj bude dobrovolné. Omezení v dopravě a komplikace v zásobování přinese od zítřka začínající rekonstrukce silnice v Napajedlích na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje tady bude v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix frézovat a asfaltovat povrch. Oprava bude probíhat ve 4 etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zaveden kyvadlový provoz. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Fotbalisté Slovácka stále čekají na první výhru v ligové sezóně. V 7. kole remizovali doma s Pardubicemi 0-0. Slovácko je teď v tabulce na 14. místě. Dnes ráno a večer očekáváme v našem kraji skoro jasno nebo i jasno, během dne většinou polojasno. Povane mírný severozápadní, večer pak postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuální teploty 12 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi a teď už pokračuje naše víkendové vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V našem regionu je k vidění spousta zajímavých a krásných míst, proto vás v následující půlhodině pozveme jako obvykle na zajímavý výlet. No a o tom, že v našem regionu je skutečně spousta záležitostí k vidění, svědčí třeba také to, že v našem kraji výrazně přibylo zahraničních turistů. My si za chvíli dáme zahraniční hudbu, konkrétně Bee Gees a teď Malý vůz a Ilona Čáková.

0: Dnešní počasí bude lákat ven, tak si ten dnešní výlet nebo výšlap náležitě užijte, ale také dávejte pozor, protože klíšťová sezóna je v plném proudu a s ní i hrozba infekce boreliózou. Jak se proti ní chránit? Jak to vypadá s vývojem vakcíny na očkování proti borelióze? A o tom všem si ve středeční poradně pro zdraví povídala moderátorka Markéta Macháčková s lékařkou z infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radkou Jančovou. Začínali otázkou, o jakou nemoc vlastně jde.
1: Borelioza je nejčastější infekce přenášená klíšťaty. V České republice bylo v loňském roce zaznamenáno 11 000 případů, ve Zlínském kraji to potom bylo 547. Možná jste zaznamenali až trojnásobný nárůst počtu případů oproti předchozímu roku, který ale nebyl způsobem zvýšenou aktivitou klíšťat, ale tím, že se změnil systém hlášení infekční nemocí.
2: Aha, takže se k vám dostane zkrátka více informací o tom, že někdo onemocněl.
1: Do systému hlášení a do statistik se dostane.
2: Pojďme si tuto nemoc více představit. Jakým druhem onemocnění vlastně lymská borelioza je?
1: Jedná se o bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty, které je způsobené druhem bakterie jménem Borrelia burgdorferi sensu lato a způsobuje multisystémové onemocnění, které může napadat jak nervový systém, klouby, kůži, vzácněji i srdce a oči.
2: To, co nám potom borelioza způsobí a jaké naše orgány v těle napadne, tak o tom si budeme také povídat. Ale teď si pojďme ještě říci, vy jste říkala, že boreliozu přenášejí klíšťata. A mě by zajímalo, jestli jenom klíšťata, nebo si musíme dát i pozor na nějaký jiný bodavý hmyz, komáry a podobně.
1: Přenos na člověka byl prokázán pouze klíšťatem, ale všemi jeho vývojovými fázemi, larvou, nymfou a dospělcem. Ty nymfy jsou hodně malinké, takže si toho někdy nemusíme všimnout a komáru se tedy nemusíme bát. Možná jste slyšeli o testování klíšťat na boreliozu, ale to jako infektologové určitě nedoporučujeme, protože to pro člověka nemá v té době žádný význam.
2: Musím říct, že já jsem o tom neslyšela, co to přesně znamená testování klíšťat na boreliozu.
1: Některé komerční laboratoře nabízí službu, že tam člověk přinese vytažené klíště a oni zjistí, jestli bylo nakažené boreliózou.
2: Takže to vy nedoporučujete, není to potřeba?
1: Ne, jelikož nevíme, jestli to klíště to na nás přeneslo a preventivní antibiotická terapie se nedoporučuje.
2: Moc děkuji za takové nové informace. A pojďte nám ještě krátce říct, jak se před boreliózou tedy můžeme účinně chránit? Existuje třeba očkování jako u encefalitidy klíšťové?
1: Ne, očkování proti borelioze zatím neexistuje, ale vakcína je ve vývoji, prošla už klinickým výzkumem a má zažádáno registraci v Evropě i v Americe a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jestli v dalších letech už tady tato informace bude zastaralá. Existuje ale teda vakcína proti klíšťové encefalitidě, jak jste zmínila, takže pokud se bojíme infekcí z klíšťat, nebo i třeba pokud člověk prodělal boreliozu, určitě je dobré se nechat naočkovat proti klíšťové encefalitidě, protože ty následky potom u člověka, který už má nějaký terén nebo nějaké potíže, můžou být horší.
2: Tak nám pojďte poradit, jakým způsobem se tedy máme před boreliózou chránit. Já myslím, že všechny už napadne kontrolovat se, jestli nemáme klíště.
1: Tak nejdřív ze všeho my musíme zkusit zabránit přisátí klíštěte, takže mít třeba dobré oblečení, repelent, pokud jdeme do lesa. Po návratu z přírody je dobré

0: Dobré nedělní ráno, už máme 6:45.
1: Počasí.
0: Podle předpovědi meteorologů dnes v našem regionu deštníky potřebovat nebudeme. Ráno a večer se očekává skoro jasno nebo úplně jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty 22 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes v našem regionu nebude příliš velké vedro, budou takové příjemné teploty třeba na nějaký ten výlet. No a pro všechny, kteří by se chtěli naším regionem projet třeba na kole, teď přináší tip do našeho vysílání Arnoš Lukeš. Byl ve studiu hostem kolegy Pavla Vacka.
1: Nadpis, který vidím na poznámkách k dnešnímu výletu Arnošta Lukeše, ve mně evokuje slovní spojení z pohádky do pohádky. Ten titulek totiž hlásá z Bystřičky do Bystřičky. A já jsem přesvědčen, že v sobě skrývá přímo pohádkovou cestu. Dobrý den, pane Lukeši.
2: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je pro cyklisty. Nabízím nenáročnou trasu se startem a cílem v Bystřičce. Lze se tam dostat cyklobusem, který o víkendech až do 29. září jezdí po trase Holešov, Zlín, Luhačovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Vsetín, Bystřička a zpět. Lze se tam dostat i vlakem ze Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Když se trasa zakreslí do mapy, má tvar matematické značky pro nekonečno, ale délka trasy je kratší, než by se na první pohled do mapy řeklo. Od železniční stanice se vydáme po silnici 1/57 směrem na Valašské Meziříčí. Za mostem přes řeku narazíme na cyklotrasu 618 směr Mikulůvka. Před obcí pojedeme směr Pržno. V obci jsou dva kostely, katolický a evangelický. Pokračujeme na Prženské paseky. Dřevěná vyhlídková věž tu byla postavena v roce 2013 jako součást venkovní terasy místního hostince. Proto je přístupná pouze v průběhu otevírací doby. Výstupem na vyhlídkovou plošinu se naskytnou výhledy na hostinsko-vsetínskou hornatinu.
1: Tak se tím výstupem na věž také trošku protáhneme, pak se pokocháme, možná se zde i občerstvíme a opět usedneme do sedla a za řídítka.
2: Cyklotrasa pokračuje až k rozcestí Kamasy, tady se otáčí k severu a vede do obce Mikulůvka. V Mikulůvce se uzavře první okruh. Tady je zajímavá dřevěná zvonice, dále evangelický kostel a koupaliště. Dojdeme k Bečvě. Po cyklotrase 50 Bečva pokračujeme do Jarcové a kousek po silnici 1/57 do Valašského Meziříčí na rozcestí k nemocnici. Pod Rybníkem najdeme snadno cyklotrasu 62.18. Na Podlesí u cyklorozcestníku přejedeme na cyklotrasu 60.12. Ta nás povede přes Malou Lhotu. Za pozornost stojí zvonička, je kulturní památkou. Zvon je původní a pochází z roku 1687. Pokračujeme dále po cyklotrase 60.18 na Velkou Lhotu. Dřevěný evangelický toleranční kostel je nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou obce. Koncem 19. století tu byl 20 let farářem Jan Karafiát, autor populárních broučků. Z jehož osobou je kostel i Velká Lhota neoddělitelně spjata. Kostel dodnes slouží svému původnímu účelu a je živou součástí obce. Pokračujeme k přehradě Bystřička. Pod hrází pojedeme po cyklotrase 61.19 na okraj obce a dále intravilané Bystřičky, až se dostaneme do místa startu, kde výjíčku ukončíme. Po celé trase pojedeme kolem mnoha památkově chráněných stromů a alejí. Doporučuji se zastavit u těchto němých svědků. Zdánlivé nekonečno končí po 45 km jízdy, na které překonáme nasčítaně převýšení 850 metrů.
1: Dočkali jsme se pozvání na trasu ve tvaru ležaté osmičky, tedy nekonečna. Kolikrát si z Bystřičky projedete, záleží jen na vás. Troufáme si tvrdit, že vás na ní čeká nekonečně nádherných zážitků, které se vám nesmazatelně zapíší do paměti.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vsetín láká lidi na hru v mobilu, která odhaluje tajemství stavitele Josefa Wachtlera. V Luhačovicích na Zlínsku zítra po přestávce znovu začne oprava ulice Mlýnská. Rekonstrukce přinese nový povrch i opravenou kanalizaci. Fotbalisté Slovácka v lize remizovali s Pardubicemi. Dnes bude v regionu převládat polojasno a na teploměru nejvýše 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobré ráno. Po stopách Josefa Wachtlera se teď mohou vydat lidé ve Vsetíně. Stavitel a podnikatel v 19. století výrazně změnil podobu zámku i celého města. Zážitková hra provede lidi místy, která jsou s ním spojená. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci a na jednotlivých zastaveních plnit úkoly. Co najdou lidé na konci stezky, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Trasa symbolicky končí na náměstí Svobody u nového Wachtlerova kamene, který instaloval akademický sochař a nositel ceny města Vsetína Miroslav Machala a při jeho návrhu se inspiroval sloupy v zámecké zahradě a altánku, které nechal vyrábět právě Josef Wachtler.
1: Stavební práce začnou zítra v Mlýnské ulici v Luhačovicích. Oprava místní komunikace byla v průběhu léta zastavena kvůli havarijnímu stavu kanalizační stoky. Vodovody a kanalizace Zlín teď v místě postupně přepojují vodovodní přípojky. Navazující opravu vozovky začnou dělníci současně ve dvou úsecích. První zahrnuje část od ulice Hrazanské po cukrárnu Matuška. Druhý povede od střediska Volného času po zárubní zeď nad bývalým Mlýnem. Následně se práce postupně přesunou do dalších částí ulice. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravena na senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura. SPD.
3: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
1: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Sport. Fotbalisté Slovácka stále čekají na první výhru v ligové sezóně. V 7. kole remizovali doma s Pardubicemi 0-0. Zápas hodnotí obránce Šimon Slončík.
4: Myslím si, že jsme odehráli, řekl bych, slušný utkání. Byly tam věci, které jsme chtěli. Bohužel se prostě dlouhodobě trápíme v té finální fázi, nejsme schopni dát gól. Myslím si, že ta hra nebo těch 60 metrů po tu 16 má parametry, ale prostě nejsme schopni být víc nebezpeční. No. Ale myslím si, že celkově jsme odehráli dobrý utkání a že určitě je na čem stavět.
1: Slovácko je teď v tabulce na 14. místě.
0: Počasí.
1: Dnes ráno a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Povene mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 12 až 7 stupňů, nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Silnice 2/494 ve Slavičíně na Zlínsku je uzavřena z důvodu stavebních prací. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodové nedělní ráno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tisícovky lidí přišly v našem regionu na festival, jehož součástí byla divadla, cirkus nebo dobrodružné hřiště. Vy o tom podrobně uslyšíte za chvíli.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Ve Valašském Meziříčí včera ožila vodní ulice festivalem Zažít Valmez jinak. Děti tam skladívky a pilkami stavili z palet vlastní domečky a přes obří dřevěnou lávku přebíhali mezi dvěma hřišti. U Bečvy, podél které vede cyklostezka, vyrostlo velké cirkusové šapito a na pódiu uprostřed školního sportoviště se během dne střídali hudebníci.
1: Zní taková romantická hudba, my jsme totiž ve stánku, kde je minirande. Baneta Zvoníčková teď pokládá na jeden z těch stolečků kávu. To je jak impuls tomu, aby se tady lidé zastavili.
2: Minirande je pro páry, nebo i pro přátelé, nebo pro manžele, kdy přijdou a mají speciální čas spolu, dostanou dobrou kávičku, dezert a je kratička přednáška o pěti jazycích lásky a pak si spolu o tom povídají a pak jdou na most dát si pusu a nebo doprobrat ještě to téma, takže v tom to spočívá.
1: Od stánku minirande se přesunuju na takzvané dobrodružné hřiště, kde děti mají hřebíky, kladívka, pilky a pomocí nářadí, které si půjčí, staví z palet malé domečky. Jeden ze strážců, který na děti dohlíží, je Milan.
3: Mě zaráží, jak jsou ty děcka fakt šťastný a ty mikropříběhy, kdy malá holčička zavrtá svůj první vrut a je úplně šťastná.
1: Dominantou festivalu je nejen obří šapito, ve kterém jsou divadla a cirkusová vystoupení, ale hlavně velký most, který propojuje hřiště na vodní ulici s tím na základní škole Křižná. Zábradlí lávky zdobí vlaječky, na kterých jsou přání dětí. Amálko, přečteš mi nějaké z těch přání?
4: Mít vlastního koně, ať mi vypadne další zub.
1: No a tady je Čteš to?
4: Každý den tělocvik.
1: Hned kousek od pódia, na kterém se střídají hudebníci, je živá knihovna. Na místo knížek si v ní lidé půjčují skutečné lidi a skutečné příběhy. Nad parožím vykládá svůj příběh myslivkyně Blanka Novotná.
5: Máme tady jelena, daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky, v životě to asi neviděli nebo nevidí to až tak často. Pokud nemají doma nějakého myslivce, můžou si na to sáhnout, popovídáme si.
1: Z areálu festivalu, ve kterém jsou hlavně workshopy, se přesunují na vodní ulici. Tou právě teď běží dva malí kluci. Co chcete vidět?
6: No tak chcete vidět ten cirkus.
1: Ten cirkus? No je, tady je ale dav, že? Stejně jako kluci, tak ani já toho moc nevidím a proto se přesunuju do zóny, kterou zní tamburíny, různé zvonky. Děti si tady můžou vyzkoušet nejrůznější hudební nástroje.
7: Máme tady různá drhla, frekvenční ladičky, které ladí tělo.
1: Eva Ludvík Kudrnová, která je koordinátorkou hudebního happeningu, teď bere do ruky kalimbu.
7: Jsou to všechno cinkátka, drnkátka, jsou to nástroje jednoduché, na které si může zahrát každý.
1: Festival letos navštívilo 3000 lidí, kteří se sjeli i ze vzdálenějších měst, stejně jako místní, tak mohli zažít úplně jinak vodní ulici, kterou jindy jen rychle projíždějí na kole. Gabriela Hyko, Český rozhlas. Více na zlín.rozhlas.cz

0: Píseň Michala Tučného dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 7:45.
1: Počasí.
0: Žádné teplo venku, když se tak dívám na přehled aktuálních teplot, které k nám do našeho zlínského studia dorazily z Českého hydrometeorologického ústavu před malou chvílí. Nejnižší hodnota, kterou meteorologové před chvílí naměřili, je 7 stupňů Celsia a je hlášena z Velkých Karlovic. Nejvyšší teplota 12 stupňů Celsia, tak ta panuje na více místech, konkrétně na meteostanicích Kateřinice, Ojičná, Kroměříž, Staré Město a také Strání. Odpolední teploty, tak ty by měly být zhruba o nějakých 10 stupňů vyšší, než jsou teď ty aktuální, protože by měly dosahovat až ke 22 stupňům Celsia. Pršet by dnes nemělo, ráno a večer se očekává většinou skoro jasno nebo jasno, během dne potom polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Do kádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dobré ráno, milá, tak se jmenovala píseň, kterou dospívali společně Eva Farná a David Stypka. Dobré ráno, milí posluchači, přejeme vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání, se kterým se teď vydáme konkrétně do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. V místní společnosti Aircraft Industries dlouhodobě chybí pracovníci. Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu proto už více než rok nabízí placenou rekvalifikaci. Zájemci kurzy absolvují přímo v areálu továrny na výrobu letadel. Podnik si takto vychoval už zhruba 50 nových zaměstnanců.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
1: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového. Je to jiná práce o přesnosti, o měřání. Je to také zajímavé.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
3: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nitovací lis a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
4: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit své zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhlář, takže mně to přišlo jako dobrý nápad a rekvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, vypočítává personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Jsou to samozřejmě pozice, které souvisí s naší leteckou výrobou, to znamená, tady do toho rekvalifikačního kurzu nabíráme na pozice letecký klempíř a nýtář, což jsou 2 klíčové pozice. Je tam letecký avionik, jsou tam CNC operátoři, strojní zámečníci, mechanici a podobně.
2: Rekvalifikační kurzy mají zájemci placené.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů, vysvětluje ředitel výroby letadel Tomáš Králík.
6: Délka toho rekvalifikačního kurzu je závislá na tom, s jakými znalostmi a zkušenostmi noví zaměstnanci přicházejí. My ve své podstatě počítáme s tím, že ti lidé jsou strojařinou nepolíbení, i na to jsme připraveni a učíme opravdu od píky až do takového stavu, aby byli schopni se uplatnit na standardním pracovišti. Takže někdo to zvládne za měsíc, někdo třeba za 3.
2: Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Český

0: bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Radilek. Vítejte u nich. Policie šetří případ 65-letého sprejera, který poničil zeď obchodu v jedné z obcí na Kroměřížsku. Senior vytvořil na začátku července v dopoledních hodinách černým sprejem 5 metrů dlouhý nečitelný nápis. Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky mu nevadili ani kolem jdoucí. Své jednání ospravedlňoval tím, že byl pod vlivem alkoholu a tak nevěděl, co dělá. Prodavačkám se později omluvil a nápis odstranil. I přesto mu nyní hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi. Částku 250 tisíc korun dostane od města Luhačovice vítěz prvního ročníku participativního rozpočtu. Ten představuje 5 finálních návrhů, které mají zlepšit život ve městě. Volit lidé mohou mezi novými herními prvky, výsadbou stromů, novou toaletou, přírodní balanční stezkou nebo třeba zastřešeným posezením. Lidé s trvalým pobytem v Luhačovicích a místních částech mohou o vítězi hlasovat po celé září, a to v městském turistickém a informačním centru. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Upozorňuje na přísnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Dnes ráno a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, během dne pak většinou polojasno, povane mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuální teploty 12 až 7 stupňů, nejvýše se dnes mají pohybovat mezi 18 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Kudlovicemi na Uherskohradišťsku a Kostelany na Kroměřížsku je hlášen požár vozidla, který tvoří překážku v provozu. A tolik krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes si připomínáme jednu velkou hereckou hvězdu. Právě před 5 lety odešel do hereckého nebe francouzský herec Jean-Paul Belmondo. Který film s Belmondem máte, milí posluchači, úplně nejraději? Já se přiznám, že můj nejoblíbenější je Muž z Acapulca. Ten vždy zaručeně pobaví. Belmondo tam vystupuje jako agent Bob Sinclair. Teď se mi vybavuje třeba scéna, jak se svojí přítelkyní Arianou prochází po pobřeží a začne recitovat. Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendých a zoufalost mojí dobře zná. Ariana se zeptá, odkud ten krásný verš je, a Belmondo suverénně odvětí ode mne. My máme v našem týmu Českého rozhlasu také skvělého recitátora, kterého můžete pravidelně poslouchat vždy ve všední dny. Po 9. hodině mám samozřejmě na mysli kolegu Zdeňka Junáka a jeho srdcovky. Dnes ale máme neděli, teď je 7 hodin 34 minut a čeká nás další melodie pro dnešní ráno. Jmenuje se S tebou je Kríž, zpívá Miroš Birka.

Pokud máte, milí posluchači, chuť se dnes pobavit na některé z akcí, které se pořádají ve Zlínském kraji, tak teď můžete vybírat z naší nabídky. Středisko rané péče Eduko Zlín dnes pořádá v Otrokovicích tradiční benefiční akci Eduko Lanáček. Děti mohou využít lanové stezky, skákací atrakce a horolezecké stěny. Na tvořivých stanovištích si vyzdobí klobouk, namalují sádrový odlitek nebo vyrobí korálkový náramek. Chybět nebude ani benefiční bazárek, hraček a knih. Návštěvníci si z něj mohou za příspěvek odnést stavebnice, deskové hry a další hračky. Zároveň mohou do bazárku věnovat zachovalé věci, které už doma nevyužijí. Benefiční akce se koná od 11 do 18 hodin v areálu Lanáčku v Otrokovicích. Poslechnout si můžete varhaní koncert, který se koná dnes od 16.30 ve Velehradské bazilice. Na varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalik, skladby od Bacha, Franka, Schmidta a dalších autorů. V Luhačovicích se koná Kloboukový den a Dny slovenské kultury. Vystoupí luhačovický okrašlovací spolek Kalma, císařský a komorní orchestr z Bratislavy a další umělci. Akci hostí Lázeňské náměstí v Luhačovicích od 13 do 17 hodin. Návštěvníci zažijí zajímavou atmosféru doby přelomu 19. a 20. století. Třeba i vás zaujme program.

0: Za chvilku budeme v našem vysílání mluvit o sportu. Po utkání fotbalové ligy mezi Slováckem a Pardubicemi kritizovali trenéři obou týmů své svěřence ze stejných důvodů. Podrobnosti přidáme po písni skupiny Krištof.
1: Počasí.
0: Ráno a večer by mělo být většinou skoro jasno nebo jasno, během dne bude potom v našem regionu polojasno, maximální odpolední teploty budou stoupat na 22 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po bezbrankové remíze v utkání 7. kola fotbalové ligy mezi Slováckem a Pardubicemi nebyl spokojený ani jeden ze soupeřů. Oba trenéři navíc u svých týmů kritizovali naprosto stejný nedostatek – bídnou produktivitu.
1: Nemyslím si, že tápeme úplně herně. Prostě nás trápí kvalita vytváření šancí.
2: Říká trenér Slovácka Jan Jelínek. Jeho tým byl směrem dopředu nebezpečnější po poločasové přestávce. Havlík z přímého kopu dokázal orazítkovat břevno. Většina útočných akcí ale končila před pokutovým územím soupeře.
1: Ty akce, které si myslím, že některé byly pohledné a dostávali jsme se i přes střed hřiště, přes ten dobře bránící val, tak nám to končilo vlastně nahoře anebo v té poslední třetině, kde prostě nejsme kvalitní a neměli jsme nějak extra velké šance a těžko hledáme ten prostor.
2: S výkonem svých ofenzivních hráčů nebyl spokojený ani pardubický trenér Jan Trousil.
3: My jsme v tom špatní, v tom, že jsme prostě nejsme schopní ty situace řešit do gólu a to nás stojí ty body, takže pořád tady budeme na kluky apelovat v tomhle tom.
2: Kouč východočechů si v dalších zápasech hodně slibuje od nových posil do obrany Halinského a Krčíka. Pardubický trenér zároveň věří, že se zlepší i produktivita v útoku.
3: A nemůžeme si do nekonečna jako říkat, je to nevadí, že jsme ten gól nedali, vadí to, protože jsme prostě, kdyby jsme ten gól dali tady v prvním poločase 1-2, tak prostě bychom ten zápas zvládli. Bohužel to období teď je špatný v tom, že nejsme schopni ty zápasy prostě překlopit na naši stranu, hlavně vinou té koncovky a opakuje se to.
2: V dalším kole čeká Pardubice zápas v Ostravě a Slovácko se představí na hřišti pražských Bohemians. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské Meziříčí dalo letošních prázdninách miliony korun do oprav svých školek a základních škol. V Napajedlích na Zlínsku začne zítra oprava místní páteřní komunikace. Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. V regionu očekáváme převážně polojasno a na teploměru nejvýše až 22 stupňů. Ve studiu Matěje Neradiléka jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Valašské Meziříčí dokončilo letošní opravy škol a školek. Radnice do nich investovala přes 16 milionů korun. Kam šla největší část peněz, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Největší investicí byla oprava střechy, krovů a vnitřního vybavení školky v Binině. Stála 9 milionů 600 tisíc korun a město ji hradilo plně ze svého rozpočtu. Přes 4 miliony korun pak radnice investovala do svých mateřinek na Vyhlídce, v Hrachovci a na Štěpánově. Opravou zde prošlo sociální zařízení, elektroinstalace, osvětlení a také hřiště.
2: Omezení v dopravě a komplikace v zásobování přinese od zítřka začínající rekonstrukce silnice v Napajedlích na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje tady bude v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix frézovat a asfaltovat povrch. Oprava bude probíhat ve 4 etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zaveden kyvadlový provoz. Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby návštěvníci počítali s tím, že budou na místě fronty.
5: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřena každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
6: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
2: Školící střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a večer očekáváme v našem kraji skoro jasno nebo jasno, během dne pak většinou polojasno. Povene mírný severozápadní, večer pak postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuálně měříme 12 až 7 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici mezi Kudlovicemi na Uherskohradišťsku a Kostelany na Kroměřížsku je hlášen požár vozidla, který tvoří překážku v provozu. Slyšeli jste zprávy a teď dobré nedělní ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Užíváme si první zářijový víkend tohoto roku, to znamená, že školáci už mají týden školy za sebou, tak jim to pěkně ubíhá. V souvislosti se školstvím mě zaujala informace, že na italském ostrově Stromboli se otevřela základní škola pro jednu jedinou žákyni. Píše se tady, že to je nejmenší škola v Evropě. No tak nejmenší škola v Evropě je jak nejmenší škola v Evropě? Měla by to být snad nejmenší škola na světě, protože když je pro jednu žákyni, tak menší škola, ta by byla jedině pro půlku žáka. No, taková škola pro jednu žákyni, tak ta asi bude mít jisté nevýhody, třeba, že dotyčná žákyně nemá od koho opisovat, nebo že když se učitel rozhodne zkoušet, tak je jasné, kdo je na řadě. U nás jsou teď na řadě Čenasky a Kutil.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Méně pálenky na Slovácku, nové autobusové nádraží ve Vsetíně a začátek školního roku. O těchto i dalších tématech informovali naši reportéři během uplynulého týdne. My vám vše nyní připomeneme v pravidelném zpravodajském souhrnu.
1: V úterý 1. září se po letních prázdninách vrátili školáci do 267 základních škol ve Zlínském kraji. Celkem do nich nastoupilo 52 000 žáků. Z toho 5500 usedlo v lavicích poprvé. Oproti loňskému roku je to o 300 prvňáčků méně. Jaký byl nástup do první třídy pro děti ve Valašském Meziříčí, zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Ve třídě 1. B na základní škole Žerotínova je rušno. Děti se pomalu usazují do lavic. V té druhé sedí David. Davide, znáš tady někoho?
3: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší.
2: Ty už toho tedy o té první třídě hodně víš. A tak se i na něco těšíš?
3: Na to, jak budu v devítce, že se můžu vybrat lavice vzadu, protože mamka mi to nedovolí teďka.
2: Teď je to jasné, si v první třídě musíš dávat pozor.
1: Na provizorní obědový režim si zvykají žáci i učitelé na základní škole Dřevnická ve Zlíně. Až do listopadu potrvá rekonstrukce školní kuchyně i jídelny za 32 milionů korun. Starší žáci tak za obědy dojíždějí autobusem. Ti mladší se stravují přivezenými obědy v improvizovaných jídelnách, popisuje zástupce ředitele základní školy Dřevnická Jaroslav Machačík.
4: Tady v těchto učebnách se stravují žáci prvního stupně a žáci, kteří mají dietu. Původně to byla školní družina. A druhá učebna původně byla hudebná, ale teď slouží jako výdejna stravy.
1: Jarní mrazy i dlouhodobé sucho se podepsaly na úrodě ovoce na Slovácku. Pocítili to i v pěstitelské pálenici v Buchlovicích na Uherskohradišťku. Během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než za loňskou, už tak podprůměrnou sezónu. Do pálenice přijel s kvasem také Lubomír Straka.
5: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byla s mérovníkama. Úroda letos nic moc, kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých je tam vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
1: Už týden funguje ve Vsetíně nové autobusové nádraží. Místní si zvykají na nová označení nástupišť, digitální tabule, ale i změnu jízdních řádů městské hromadné dopravy. Nové autobusové nádraží má sdílená nástupiště s vlakovou dopravou. Koncept popisuje kandidující ledovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
6: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili tak, jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
1: Všechny reportáže si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj a příští týden ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme informovat o uzavírkách silnic a s tím spojenými komplikacemi v dopravě na několika místech kraje. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré ráno vám všem, kteří vstáváte s vysíláním Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli už bude 8:45.
1: Počasí.
0: Máme pro vás i podrobnou předpověď počasí, jak bude v našem regionu ve Zlínském kraji, tak to nám teď prozradí pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tak mělo by přes den převažovat postupně polojasno, na Valašsku může být až oblačno, ale potom zase na večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, na východě a severu kraje místy jen kolem 18. Foukat bude mírný severozápadní vítr, ale večer postupně vítr slabý, proměnlivý.
0: Ty teploty by měly být trošku nižší, než jaké jsme předpovídali, nebo respektive vy, Český hydrometeorologický ústav, předpovídal pro včerejší den. Sestup teplot bude pokračovat i v pondělí?
2: Tak v pondělí čekáme opět schladné ráno s teplotami 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně jen 5 stupňů, no a na obloze bude většinou polojasno nebo i jasno, k ránu se odněle vytvoří údolní mlhy. No a zítřejší odpolední teploty budou už vyšší než dnes, 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Ráno by mělo být polojasno nebo i skoro jasno, během dne potom převažovat bude oblačná obloha, výjimečně se může vyskytnout i slabý déšť, spíše v severní části kraje, ale většina kraje bude úplně bez deště.
0: Takže v porovnání s dneškem oteplení, to znamená, že takovéto klasické letní oblečení ještě nemáme odkládat někam dozadu do skříně?
2: Ještě ne, využijeme ho určitě v úterý, kdy dokonce čekáme, že na některých místech může být teplota na 30 stupňů. Konkrétně to úterý bude polojasné, přes den převážně oblačné, výjimečně s přeháňkami, 14 až 10 v údolích odněle, jen 8 stupňů, to jsou ranní teploty, ale odpolední teploty 27 až 31 stupňů.
0: A dá se odhadnout, jak dlouho potom takové teplé počasí vydrží v dalších dnech?
2: No, vydrží pouze v to úterý, ve středu už nás později večer začne ovlivňovat studená fronta s deštěm, přeháňkami a bouřkami, takže středeční odpolední teploty 22 až 26, ta fronta, kdyby přišla o něco dříve, tak bude jen kolem 22 stupňů, no a ranní teploty 19 až 15, ty další dny od čtvrtka dále potom už budou chladnější.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, tak to prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
4: Ale je nehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
7: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
8: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
7: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
8: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
7: Strom lásky mý.
8: Pavel Mašek
7: a Standa Ložek.

0: Víte, milí posluchači, k čemu dříve ve městech sloužily takzvané separační zdi? Pokud ne, tak není nic jednoduššího, než poslouchat dále naše vysílání. Dozvíte se to totiž za malý okamžik. Židovská obec v Kroměříži patřila ve středověku k těm nejvýznamnějším na Moravě. Později vzniklo na území města ghetto, které dodnes připomíná takzvaná separační zeď. Kde ji v Kroměříži najdete a kudy v minulosti vedla, tak to se teď dozvíte v reportáži naší redaktorky Českého rozhlasu Zlín, Markéty Macháčkové.
1: S historičkou Markétou Mercovou z Muzea Kroměřížska se díváme na starou mapu židovského geta.
2: A je to zrovna plán z roku 1830 a je tady krásně zakreslená ta separační zeď, která navazuje i na hradby města, tak jak vlastně obkružovala kolem kostela Panny Marie zadními trakty zahrad v Moravcové ulici až dolů po vodní bránu a potom zpátky zase k Tylové ulici, zase přes ty části městské hradební zdi. Nahoře navazovalo kostela Panny Marie na 17. století vystavenou separační zeď.
1: Nacházíme se za kostelem Panny Marie v Kroměříži a před námi je dochovaná část separační zdi. Co vlastně měla oddělovat a proč taková masivní zeď uprostřed města?
2: Tu zeď nechal postavit v roce 1680 biskup Karel II. Z Lichtenštejna Kastelkornu a to hlavně proto, aby nedocházelo ke sporům křesťanských a židovských majitelů pozemku, kteří se neustále přeli, takže to byl vlastně prvotní účel. Poté už sloužila v průběhu dalších staletí jako separační zeď, aby oddělovala židovské geto od křesťanského města.
1: Říká historička Muzea Kroměřížska Markéta Mercová.
2: Do geta se vcházelo třemi branami. Tady blízko kostela Panny Marie byla takzvaná svatomichalská brána. Tu tvořily taková velká vrata na řetěz, která se na noc zamykala. U vodní brány potom byla taková menší branka, kterou vcházeli židovští obyvatelé do města. A v Tylově ulici byla takzvaná hřebenová branka, kterou se dalo projít potom ke klášteru františkánskému na druhé straně.
1: Brána se uzavírala směrem od města z křesťanské části, a to zejména v době svátků a procesí, aby se židovské obyvatelstvo nemísilo s křesťanským. Teď už žádné brány ve zdi nenajdeme. Co se nám z ní dochovalo do současnosti?
2: Separační zeď začala pomalinku mizet vlastně v polovině 19. století. Po roce 1848, po sněmu, který se konal tady v Kroměříži, bylo postupně židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno s občany města, mohli si zakupovat domy ve městě, mohli se stávat členy obecní rady a postupně ta zeď ztrácela smysl, takže dnes už vidíme jenom její část.
1: Díváme se na výklenky v separační zdi v Kroměříži.
2: Původně v ní byly mariánské obrazy, odkazovaly na kostel Panny Marie. V současné době, asi od roku 2016, jsou v ní linority výtvarníka Jiřího Klabala. Na nich vidíme staré ulice Kroměříže, ale uprostřed také vidíme poslední židovskou synagogu v Kroměříži, která byla postavená v roce 1910 na Komenského náměstí a v roce 1942 za války byla srovnána ze zemí.
1: V 19. století bylo židovských obyvatel v Kroměříži asi 6%. Pak jejich počet postupně klesal. Před válkou žilo v Kroměříži asi 300 židů a z koncentračních táborů se jich pak do města vrátilo 24. Separační zeď dodnes odkazuje na minulost židovské komunity v Kroměříži. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich dobré ráno přeje Matěj Neradilek. Na zlínském sídlišti Jižní svahy od dneška začne pro veřejnost fungovat nové dobrodružné hřiště. Je na místě bývalého Šmoulího města, kde se plánuje stavba kulturního centra. Děti si v areálu mohou postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici mají materiál i nářadí. Hřiště bude otevřené každou středu a neděli mezi 13. a 17. hodinou. Vstup na něj bude zdarma. Provoz areálu skončí 4. listopadu. Jídelna základní školy UNESCO v Uherském Hradišti má nové sociální zázemí. Stavebními úpravami prošel i vestibul. Práce stály téměř 10 milionů korun. Na dalších 700 tisíc korun vyšlo nové vybavení. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentura AFP o tom informovala Bílý dům o tom informoval agenturu AFP, a to v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba velvyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova a dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dnes ráno čekáme ve Zlínském kraji převážně jasno nebo skoro jasno. Během večera bude situace stejná, přes den většinou polojasno. Povane mírný severozápadní, večer pak postupně slabý proměnlivý vítr. Aktuální teploty mezi 16 a 9 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: My vám i nadále budeme pouštět především písně o lásce. Láska, jak známo, je mocná čarodějka a někteří jedinci jsou schopni udělat v podstatě cokoliv, aby se dostali do blízkosti svého vysněného idolu. Například jistá žena zafinancovala seriál, aby se v něm mohla líbat s oblíbeným hercem. Dotyčná dáma zaplatila výrobu celého seriálu, do kterého se sama obsadila, a ve scénáři si vymínila přes 60 scén, ve kterých se svým idolem líbá. Ta je, panečku, mazaná. Tipuju, že každý záběr ještě navíc schválně kazila, aby se musel mnohokrát opakovat. V našem vysílání teď bude Vítězslav Vávra opěvovat holky z Gimplu.

0: Dospíval nám zanícený sportovec Michal Tučný, jak jeho píseň souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem, tak to teď vysvětlí přímo Jožka.
1: Dnes mě zaujal příběh paní Vladany. Vlastně nemám žádné velké starosti, ale je tu jedna věc, která mě trápí. Často se přistihnu, že se přejídám. Přes den to ještě zvládám, ale večer přijde únava a já s ním skoro všechno, co doma najdu. Pak si to vyčítám a říkám si, že už to příště neudělám, ale stejně se to opakuje. Nerozumím tomu, proč to dělám a jak z toho ven. Paní Vladano, děkuju za otevřenost a za upřímnost. Přejídání je téma, o kterém se moc nemluví, ale řeší ho spousta lidí a třeba dnes s terapeutem Adamem Schmidtem na něco, co vám pomůže, přijdeme. A když jsem přemýšlel, kdo o vztahu k jídlu mluvil opravdu hodně otevřeně, vzpomněl jsem si na jeden zajímavý rozhovor. Před časem jsem ho na pohovce Jožky Kubáníka vedl s profesionálním jedlíkem Radimem Dvořáčkem. Poslechněte si kousek.
2: Vy ale, jedlíke, nesoutěžíte jenom u nás, vy jezdíte také po celém světě. Na kterou ze soutěží rád vzpomínáte?
3: No, tak já už jsem byl zhruba nějakých 17 zemí, jenom jsem byl teda v Americe před pár lety, no a tam jsem jedl třeba, já nevím, 4,5-kilový sendvič. Ono to je těžší třeba si, když to je 3-4 kila, ale je to maso než ty knedlíky, jo, kterých je třeba více, ale nesytí to takhle. Uh-huh. Já teda často, když jezdím do té ciziny, tak vyhledávám, kde teda tam jsou třeba ještě nějaké prémie, jako peněžní, no. Takže já jsem třeba vyhrál v Irsku, 5 let nabízela pizzerie vlastně kdo sní jejich vlastně pizzu, která měla nějakých 85 cm vlastně přes celý stůl, 500 euro vlastně vyplatí, kdo usní za půl hodiny, no. Tak vlastně tam to zkoušeli, co jsem se dozvěděl, lidi z celého světa, a že já teda až na druhý pokus teda se mi to povedlo, no.
1: To byl profesionální jedlík Radim Dvořáček a o přejídání si něco řekneme s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
0: Pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem na téma přejídání uslyšíte dnes hned po zprávách v 11 hodin.

0: Možná jste si také po ránu osladili kávu, možná se vychutnáváte ranní čaj a k tomu něco k zakousnutí. Přejeme samozřejmě v takovém případě dobrou chuť. Už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká příjemný den, nebude příliš horko, takže můžete směle vyrazit někam na výlet. Pokud máte chuť, nejvyšší teploty totiž v našem regionu budou stoupat na 19 až 22 stupňů. Dopoledne by mělo být většinou skoro jasno nebo jasno, během dne potom polojasno, no a k večeru se obloha zase vyjasní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: nějaké hudební, pravidelné hudební vzdělávání je obsahem našeho vysílání. O to hudební vzdělávání našich posluchačů se stará oblíbený a raní kolega Petr Uhřík. No a dnes si vybral kapelu z Jižní Anglie, která byla oblíbená v bývalém Československu nejen kvůli své muzice, ale také kvůli svému názvu. Ten název je totiž hodně krkolomný a mezi školáky v té době často probíhala soutěž, kdo ten název zadrmolí nejrychleji, aniž by se spletl. No, většinou to dopadlo nějak takhle, předvedu. Dej dít zbibink ten tyč. Teď jste mi asi vůbec nerozuměli, tak já teď ten název té anglické kapely řeknu ještě jednou a pomalu. Jmenuje se Dave D. Dozy, Bicky, Mick and Titch.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: V hudebním světě nás občas potrápí samotný název skupiny a dnešní borci v cukrárně dají neanglicky mluvícím speakerům někdy pořádně zabrat. V průběhu 60. let vystupovali jako Dave D., Dozy, Bicky, Mick and Titch. Frontman Dave D. je možná nejslavnějším policistou v historii rockové hudby, což si vysloužil tím, že jako policejní kadet asistoval v dubnu roku 60 u smrtelné automobilové nehody jednoho z průkopníků klasického rock'n'rollu Eddieho Cochrana. Dave ale skupinu v roce 69 opustil, protože chtěl být hercem a manažerem. Těmto anglickým chlapcům se pak už dařilo jenom krátce, na svůj největší hit už se jim navázat nepodařilo. Legenda Oxanadu, kterou si pustíme, se v roce 68 vyšplhala na první místo v mnoha světových hitparádách. Pro zajímavost, to práskání bičem ve skladbě udělali prý muzikanti ve studiu, vzali prázdnou lahev a údery do strun kytary došly k cílenému, nezvyklému efektu. Na svou dobu šlo o zvukové čarodějství, něco neslýchaného a nového. Tak před písničkou ještě jednou, ať se procvičím, zahrají nám Dave D., Dozy, Bicky, Mick and Titch.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.
3: SKS.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vodní ulice ve Valašském Meziříčí se včera proměnila díky festivalu Zažít Valmez jinak. Ve Velehradské bazilice dnes zazní varhaní skladby od Johanna Sebastiana Bacha a dalších skladatelů. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V regionu očekáváme převážně polojasno a na teploměru nejvýše až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich zdraví Matěj Neradilek. Valašské Meziříčí včera ožilo 6. ročníkem festivalu Zažít Valmez jinak. Vodní ulici u řeky Bečvy a přilehlá hřiště zaplnila divadla, cirkus, workshopy a hlavně dobrodružné hřiště, které přilákalo nejvíc návštěvníků.
2: Na vodní ulici stavěli děti z palet vlastní domečky na dobrodružném hřišti. Dohlížel na ně strážce hřiště Milan.
3: Mě zaráží, jak jsou ty děcka fakt šťastný a ty mikropříběhy, kdy malá holčička zavrtá svůj první vrut a je úplně šťastná.
2: Kousek od pódia si lidé místo knížek půjčovali skutečné lidi a jejich příběhy v živé knihovně. Ten svůj vyprávěla nad Parožím myslivkyně Banka Novotná.
4: Máme tady jelena, Daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky.
2: Festival to navštívili ve Valašském Meziříčí 3000 lidí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku na dnešek připravili varhaní koncert k 800. výročí úmrtí svatého Františka Assisi. Slovenský varhaník Tomáš Mihalik v bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje zahraje skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Cezara Franka, France Schmidta a dalších skladatelů. Koncert začíná o 16:30 a vstupné je dobrovolné. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
5: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v 7. ligovém kole remizovali s Pardubicemi 0-0. Trenér Jan Jelínek nebyl spokojený zejména s hrou v útočné fázi.
6: Naše kvalita nahoře není prostě dobrá a na to musíme pracovat. V takovém zápase bych samozřejmě si přál aspoň standardkám asi třeba pomoc. Měli jsme jich dostatek, ale ani tohle nám nelítalo. Takže jsme určitě zklamaní, že jsme v té poslední třetině nebyli kvalitnější.
0: Slovácko je teď v tabulce 14.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne a večer očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, během dne většinou polojasno. Povene mírný severozápadní, večer pak postupně slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Kvasicemi na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku je prováděna oprava povrchu vozovky. A takové byly další zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dnes nás čeká příjemné počasí lákající k výletům. Pokud se chystáte třeba na nějaký cyklovýlet, tak opatrně s alkoholem. Možná jste slyšeli o tom případu, kdy se 7 opilých cyklistů navzájem srazilo na cyklostezce. Dopadlo to různými zraněními, no a když na místo dojeli policisté a dali těm cyklistům dýchat, tak někteří z nich nadýchali až 2,5 promile. No, je fakt, že při takové cyklistice občas je žízeň. Já mám známé cyklisty, kteří ve Valašském Meziříčí, odkud sem, mají takovou partičku, jezdí spolu na různé akce, třeba se seberou, jedou někam na 10 dnů jezdit na kole, no a občas mají také nějaké společenské akce, kdy si dají někde ve Valmezu sraz. No a protože jsou to vášniví cyklisté, tak oni zásadně nechodí pěšky, oni všude jezdí na kole. A když si mi jeden z té party vyprávěl, jak měli ve Valašsko-Meziříčském M-klubu nějaký dýchánek, dojeli tam na kole a aby jim ta kola nikdo neukradl, tak si to před M-klubem navzájem semkli, ta kola dohromady. No a ten známý říkal, že když už cítil, že má dost, že by bylo dobré, že by se vzdálil, že by odešel domů, tak vyšel ven z toho M-klubu a zjistil, že to jeho kolo tam venku není. Tak se lekl, že mu to kolo ukradli, ale potom si uvědomil, že si vlastně s tím dalším parťákem semknuli to kolo dohromady. A protože ten další parťák podle jeho slov byl snad ještě více společensky unavený než on sám, tak ho napadla spásná myšlenka. Vydal se tím směrem, kde ten parťák bydlel a dostihl ho a viděl ho, jak ten dotyčný smíká dvě kola semknutá zámkem na zádech za sebou. Taky takto náročná může být i cyklistika. My si teď pustíme písničku od Valdemara Matušky Čas chvátá. Dobré dopoledne.

0: Valdemar Matuška zpíval, že čas chvátá. No, dnes v neděli by to pro většinu z vás nemuselo platit. Máme pohodu, klídek, nikam nemusíme. No a dny volna někteří z vás můžou využít také k tomu, že si někam vyrazí. Třeba tak jako stovky poutníků, kteří včera vyšli na tradiční pouť do zlínské části Štípa. Na trasu dlouhou více než 30 kilometrů vyrazili i tři generace rodiny Kundrátových z Loučky u Valašského Meziříčí. Tu samou cestu chodí členové této rodiny už 200 let. Nejdéle Josef, který se letos vydal už po 64.
1: Mám v ruce fotku z poslední naší pouti, kde už vlastně jsme sformováni a odcházíme do Štípského kostela.
2: Říká Josef Kundrát, tatínek, který je z rodiny nejstarší. Hodně těch dětí, které tady na té fotografii vidím, jsou vaše vnoučata. Vy jich máte 14.
3: Ano, ano, ano. I kočárky s náma jezdí.
2: Dodává Marie Kundrátová od kostela, kde poutníci dostali požehnání s Josefem a Marií. Dostávám na silnici. Vedoucím výpravy je syn Josef Kundrát.
4: Mám tady sestru se svýma synama a kamarády tady od nás z farnosti.
2: Po kolikáté se vydáváte na pouť do Štípy?
4: Já si myslím, že asi po 25.
2: Opravdu? A kluci vy?
5: Po 7. nebo po 8.
2: Co ty?
6: Já nevím.
2: Neprotestoval jsi nikdy, že se jde?
7: Dneska ráno protestoval. Protestuje, když prší, když je škaredě, když se nechce, když jsme unavení, ale o tom je ta pouť, že vezmeme všechny síly, co máme a jdeme obětovat právě tu pouť za to, co je potřeba.
2: Teď už jsou všichni připraveni, mají všechno, co mají mít.
4: Přesně, jsou dobře na snídani a mají plno energie, aby to zvládli.
8: Ahoj!
2: Ahoj! My už jsme teď zamávali, babička ještě
3: odlehčila svačiny,
2: protože toho asi bylo moc na tu cestu.
3: No, a přidám je na trojáku.
2: Říká Marie Kundrátová, která teď s manželem se mnou tady schovává, protože opravdu velmi silně prší. Pane Josefe, vy chodíte na pouť od svých 11 let, je vám 75. Musí tam být taková ta vnitřní motivace a vědět, proč to člověk dělá.
1: Přesně tak. Je to také dědictví. Třeba moje stařenka, jsme ji unikali, byli ročník 1873 a za druhé světové války oni chodili sami z Loučky. Stařiček se s nima zlobil, že tak ať se mi vrátíš, ať se ti něco nestane. Jo, tak to byli oni takový obětaví a potom za komunistů to chodil tatínek, ten vodil procesy, v tu dobu to bylo těsně po válce, ještě to šlo, vedl je 20krát. V období normalizace jsem chodíval nejednou sám, ale ne jako z vesnice sám, ale na kopci, na Polomsku nebo v Rajnochovici už jsme se potkávali s dalšími příznivci, kteří se nebáli ničeho a přijeli třeba z Valašského Meziříčí, z Kelče, z Bystřice, obcí, které patřily do farnosti.
2: Dnes pan Josef, vzhledem k počasí i věku, vyrazil na pout z trojáku. Společně s dalšími poutníky se tak připojil k tradiční pouti ve Štípě na Zlínsku. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
9: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Když někdo nezná dějepis, to je horší, než kdyby neznal přírodopis, tvrdil v oblíbené komedii Marečku, podejte mi peru svému synovi Jiří Sovák. Také my na našich vlnách se pravidelně vydáváme do historie, abychom si připomněli zásadní milníky našich dějin. Byl Václav opravdu nezletilým knížetem, za kterého musela vládnout jeho matka Drahomíra a narodil se skutečně kolem roku 907 na Stochově? Antropologický výzkum jeho ostatků přinesl překvapivé zjištění. Svatému Václavovi mohlo být v době smrti jeho otce kolem 26 let. Proč tedy Drahomíra převzala moc a mohl být Václavův bratr Boleslav ve skutečnosti starší než on? Na další toulky českou minulostí se vydáme za knížetem, který se stal národním světcem, ale jako skutečný život ukrývá, jeho skutečný život ukrývá nejednu záhadu. Podíváme se na to v našem vysílání hned po písni skupiny Burma Jones.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: českou minulostí.
1: Na 35. schůzce v Toulkách českou minulostí se potkáme se čtvrtým českým knížetem, který je zároveň čtvrtým svatým naší historie. Každý národ má své svědce, některý jich má více, jiný zase méně. A jejich význam bývá chápán rozdílně. Jsou svatí prakticky neznámí, pokrytí zapomenutím jako prachem. A pak jsou svědci, tak říkají, specializovaní na pomoc určitým profesím nebo v jistých životních situacích. Ale jsou taky svatí, kteří přesahují rozměr lidského života, ba i rozměr života svědce. Ti mají na starosti celé národy. Ku příkladu takový svatý Patrik pečuje o Iry, svatý Štěpán zase o národ uherský. Patronem Čechů se stal Václav, toho jména první, rodem Přemyslovec.
2: Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu mu dali jméno Václav. Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína.
1: To nám říká první staroslovenská legenda o životě a umučení svatého Václava.
3: Vznikla zřejmě nepříliš dlouho po Václavově smrti.
2: Snad roku 950 nebo 960, možná plus minus 10 let.
3: A že je skutečně tak stará, o tom svědčí hodně detailů ze života knížete.
1: Takže Stochov u Libušína, okres Kladno, místo narození knížete Václava.
2: Dodejme údajné místo, tradované, legendární.
3: Dojatá a šťastná stála kněžna Ludmila a dívala se po hlubokých lesích a obdělaných polích krajiny patřící kmenu Čechů.
1: Vypráví Marie Hrušková v knize o památných českých stromech.
3: Této zemi se narodil nový panovník. V koutě nádvoří kázala vysadit mladý dub na památku narození svého vnuka, budoucího knížete Václava. Takový byl dobrý zvyk našich předků. Při významné události zasadit strom, aby ten jako živoucí svědek po staletí připomínal, co se událo. Dubový proutek se jako zázrakem ujal a rychle rostl. Bylo tomu tak i proto, že byl zaléván vodou, v němž chůvy malého kněžice koupali. Vyspěl v dub vzdorný a pevný, který spolu s českým národem až do naší doby prožívá události zlé i skutky slavné. Vždy rok co rok se znovu zazelená.
1: Ten dub se v dolní části, tam je nejmohutnější, najednou jakoby hrbem zužuje v jedinou větev a vytváří prořídlou korunu. Je vidět, že se některé větve odlomily, jiné byly odříznuty.
3: Tento dub byl zasazen roku 903 svatou Ludmilou při narození svatého Václava na hradě, který tu kdysi stával. Dub má 8 metrů 50 v obvodu.
1: Cedulka uvádí rok 903, ale předtím tvrdila první staroslovenská legenda, že to bylo v roce 907.
2: Ale ono prakticky ani jediné datum ze života knížete Václava není stoprocentní. Vůbec nejméně jistoty máme u data jeho narození.

0: Roku 921 umírá jeho otec, kníže Vratislav.
1: Ano, objevuje se dokonce i přesné datum, kdy se tak stalo. 13. února 921.
0: Podle shodného tvrzení všech legend byl tehdy Václav
1: příliš mlád.
2: Latinsky ad hoc puer, doslova
1: dosud ještě dítě, stále ještě v chlapeckém věku.
0: Ale co je to chlapecký věk? Jak starý musí být člověk, aby se na něj lidi nedívali jako na chlapce?
1: Ve školské středověké teorii končila puericia.
2: To znamená dětství, či přímo speciálně chlapecký věk.
1: Ve 14. roce života. Později byla spojována s obdobím zvaným adolescencia.
2: Toto slůvko je nám už bližší. Ano, znamená dospívání.
1: Dokončilo 28. rokem života.
2: Zkuste říct dnešnímu 28-letému, že je adolescent.
0: A co právní praxe? Co rozhodovalo, že se z chlapce stal člověk právně dospělý a, pokud byl z rodu knížecího, tak způsobilý k vládě?
1: Žádná pevná věková hranice stanovena nebyla. Rozhodovala faktická fyzická vyspělost, hlavně pohlavní.
2: Ano, tak tomu bylo v českém zemském právu. Jak napsal slavný český právník Viktorín Kornel ze Všehrd.
1: Léta přirozená v zemi české, ne podle jistého počtu let, nýbrž podle dokonalosti přirození se čtou.
0: Tato dokonalost přirození se ještě roku 1486 zjišťovala veřejným zkoumáním.
2: Chudáci, kluci.
0: V každém případě se však tato pohlavní dospělost musela pohybovat také kolem 14. roku života, tedy u chlapců.
1: Když připustíme, že Václavovi v roce 921, kdy zemřel jeho otec Vratislav, nebylo 14.
2: Tak v tom případě by se narodil někdy po roce 907.
1: V roce 925, kdy už bezpečně vládl, by měl 18.
2: Mohl mít 18 let, ale nemusel.
1: Možná by nám v pátrání po datu narození Přemyslovce Václava I. pomohla zmínka o postřižinách.
0: Uspořádání slavnostních postřižin bylo jedním z prvních vladařských činů jeho otce, tedy Vratislava.
2: Ano, už jsme o nich v souvislosti s právě Vratislavem mluvili.
1: Vratislav nastoupil na knížecí stolec po svém bratru Spytihněvovi v roce 915.
0: A jestliže se Václav narodil v roce 907, tak mohl mít v té době asi 8 let.
1: 7-8 let je poměrně bezpečně dosvědčený termín pro slovanské, hlavně ruské a polské postřižiny. Ty byly na rozdíl od věku dospělosti určeny přesně.
0: Uspořádání slavnostních postřižin bylo jedním z prvních vladařských činů jeho otce Vratislava.
2: Moment, bylo to opravdu tak?
0: Ano. Musel Vratislav opravdu čekat na postřižiny svého synka, až on sám převzal funkci knížete?
2: Mohl, ale nemusel.
1: Jeho bába dala jej vyučiti v knihách slovanských pod vedením kněze a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam hoch počal se učit knihám latinským a osvojil si je dobře.
2: Budeč, v té době rozlohou větší než Pražský hrad, dokonce větší než Levý hradec.
0: Svými 22 hektary rozlohy měla několikanásobně větší plochu než ostatní přemyslovská hradiska. Hradiště Libušín mělo kolem 11 hektarů, Pražský hrad 5 a Levý hradec 4 hektary.
1: Jestliže jsem poslali mladého Václava, aby tu studoval, tak to znamená, že Budeč měla stejně jako Levý hradec důležité postavení v české minulosti, snad původně významnější než samotná Praha.
0: Nad Budčí držel ochranou ruku Václavův strýc kníže Spytihněv.
1: Postavil tu kostel svůj z kamene, a byla to a jest první česká rotunda.
2: Tvrdí badatel Václav Davídek.
1: Potvrdil to i archeologický výzkum.
0: Našlo se původní zdivo rotundy svatého Petra, i když vyspravované. Byly objeveny i omítky a maltové podlahy, po kterých zřejmě chodil malý Václav.
2: Z legend víme, že Václava tu učil latině, kněz se slovanským jménem Učen.
0: Výzkum prokázal, že na Budči opravdu existovalo jakési centrum výchovy. Byl zde nalezen železný stylus, pisátko, kterým se rylo do voskových tabulek.
1: Také dlážděnou cestu tu archeologové našli a další nález, nákončí meče, prozrazovalo osídlení už od 8. století.
0: Dlážděná cesta zavedla archeology k hrobům asi z poloviny 10. století a v nich se našly šperky z Velké Moravy.
2: Jedna z hypotéz tvrdí, že právě tady na Budči bylo původní centrum kmene Čechů.
1: Drahomíř převzala chlapce do své péče. Nejdřív však se šla zkušených kmetů ptát, kdo má zemi spravovat, když je známo o dítěti, že je ještě slabé. Kmeti rozhodli v svém úradku, ať moc přejde na matku. A Václav, ať ji poslouchá, než dospěje v Jinocha.
2: Tak a ten problém tu máme znovu, ještě jednou, tentokrát ve veršovaném Dalimilově provedení.
0: Václav byl ještě příliš mlád, byl příliš slabý, byl příliš neskušený.
1: Takže se Drahomíra musela obětovat a otěže vlády vzít do svých rukou.
0: A to ona se zase obětovala ráda.
2: Ano, jak jde o otěže vlády, tak to se každý obětuje rád. Je zajímavé, že se vždycky obětuje ten, kdo tu moc bere do svých rukou, i když nezřídka jsou skutečnými oběťmi ti, kterým je vládnuto.
1: Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn jeho syna, knížete Václava. Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí. Ale matka jejich Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl.
0: Kníže Vratislav zemřel v únoru 921.
2: Tedy snad to bylo právě tehdy.
0: Kněžna Ludmila v září téhož roku.
2: No tak toto datum je skoro jisté.
0: Po Ludmilině smrti se stala Drahomíra paní situace.
1: Vyhnala své odpůrce a uchvátivši všecek své tchyně majetek, s usurpátory jala se vládnouti, obdařujíc je a příbuzné a čeleti jejich, nejlepším zbožím, zlatým a stříbrným i šatstvem vzácným nesmírné ceny.
2: Hledáme správné slovo pro to, co se v Čechách dělo po vraždě kněžny Ludmily. A nenapadá nás jiný výraz než státní převrat s pořadovým číslem 1.
0: Drahomíra vyhnala kněze i jiné své odpůrce a zmocnila se jejich majetku. Pak určitý čas vládla.
2: Jak dlouho?
0: Nevíme. Lze to snad vyjádřit slovy z legend.
1: Pokud byl Václav malý nebo mladý.
2: A co když nebyl malý? Nemusel být. Předbíháme. Přeskakujeme celý Václavův život, ba i jeho smrt. Letíme povětřím času až do současnosti, přesněji do doby nedávno minulé, do 80. let našeho, tedy 20. století, kdy doktor Emanuel Vlček vyzvedl z kaple svatého Václava ostatky našeho národního světce.
0: My se k jeho zprávě ještě vrátíme.
2: Ano, na to budeme mít ještě dost času, až si budeme doplňovat Václavovu soukromou podobiznu.
0: Ale pro tuto chvíli nám bude stačit, když si v ní nalistujeme pasáž nazvanou
1: Dožitý věk knížete svatého Václava.
2: Ještě předtím se však věnujme odhadu stáří, kterého se podle antropologického a lékařského průzkumu dožili jeho, tedy Václavovi, předkové a nejbližší příbuzní.
0: Kníže Bořivoj I, Václavův dědeček.
1: Plus minus 40 let.
0: Přičemž v legendách se říká, že Bořivoj zemřel
1: asi ve 36 až 37 letech.
2: Což prakticky souhlasí.
0: Kněžna Ludmila, Václavova babička.
1: Mezi 60 až 70 lety.
0: Legendy říkají, že byla zavražděna v 61 nebo 62 letech.
2: Ano, i to odpovídá.
0: Jejich starší syn a Václavův strýc, kníže Spytihněv I.
1: 40 až 50 let.
0: Legendy tvrdí, že se dožil 40 let.
2: Schoda.
0: Jejich mladší syn, kníže Vratislav I., Václavův otec.
1: 45 až 50 let.
0: V legendách umírá už jako 33 lety.
2: Nesouhlasí. Ve skutečnosti se narodil asi o 15 let dřív, zhruba kolem roku 875. Jeho otci, knížeti Bořivoji, bylo v té době kolem 25, matce, kněžně Ludmile, 20 let.
0: Někteří historikové tyto údaje odmítají. Hlavně se jim nelíbí vyšší věk u knížete Vratislava. Ten se podle nich měl dožít 33 let.
1: Jenomže důkladný rozbor Vratislavových pozůstatků říká něco jiného.
0: Histologickou metodou byl zubní věk knížete Vratislava stanoven
1: na věk kolem 45 let plus minus 6 let.
0: Další z metod, používaných pro odhad dožitého věku, se opírá o stanovení stupně zkostnatění chrupavky štítné. U Vratislava odpovídá
1: 45 plus minus 6,5 roku.
0: Stupeň opotřebování dásňových výběžků čelistních. Vratislav
1: 35 až 40 let.
0: S postupujícím stářím se zvětšují dřeňové dutiny v kosti pažní a v kosti stehení, a to směrem do krčku a do hlavic kostí. Pomocí rentgenu a počítačové tomografie bylo možné odhadnout stáří Václavova otce Vratislava
1: na rozmezí 40 až 50 let.
2: Tak. A máme tu samotného Václava.
0: Zubní věk
1: 42 léta plus minus 4,5 roku.
0: Zkostnatění chrupavky
1: u Václava se nedochovala.
0: Opotřebování dásňových výběžků čelistních
1: 35 až 40 let.
0: Stav dřeňových dutin v kosti pažní a stehení.
1: Potřebné části ramenních a stehenních kostí nejsou dochovány.
2: U knížete Václava sice nebyly k dispozici všechny kosterní pozůstatky, přesto došel doktor Vlček k jednoznačnému závěru.
0: Zatímco v legendách se měl Václav dožít 27 plus minus 1 až 2 roky,
1: odpovídá podle nalezených pozůstatků jeho biologický věk 40.
2: Podle tohoto nálezu by tedy měl Václav v době, kdy zemřel jeho otec Vratislav, nikoli 13 nebo 14 let, ale
1: 26 let.
2: 26 let, možná nějaký ten rok navíc, anebo méně. V tomto stáří mohl Václav klidně usednout na knížecí stolec, nebylo zapotřebí, aby
1: matka jeho Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud nedospěl.
2: Drahomíra se obětovala a otěže vlády vzala do svých rukou.
1: I když nemusela, její syn byl víc než dospělý.
2: A to ona se zase obětovala ráda.
0: Ano, jak jde o otěže vlády, tak to se každý obětuje rád.
1: Kníže Vratislav pojal za manželku Drahomíř z tvrdého kmene lutického.
2: Ano, ještě jednou se vracíme ke Kosmovi.
1: Ta porodila dva syny, Václava, Bohu i lidem milého, a Boleslava, bartrovraždou kletého.
0: Vratislav s Drahomírou měli tedy jenom dvě děti?
2: Nemuseli být jenom dvě. V jedné z legend, takzvané proložní, měl Václav kromě Boleslava ještě jednoho bratra.
1: Spytihněva.
2: Ten mohl buď to zemřít v mladém věku, anebo si ho kronikář spletl se strýcem Spytihněvem.
1: Kromě bratra či bratrů však měl Václav ještě čtyři sestry.
2: Známe dokonce jméno jedné z nich.
0: Přibyslava.
2: Sourozenci se většinou uvádějí tak, jak přišli na svět. Nejprve ten starší, případně nejstarší, potom ten anebo ti mladší.
1: Drahomíř porodila dva syny, Václava a Boleslava.
2: My jsme se však už jednou setkali s, jak to nazvat?
0: S nesrovnalostí, se záhadou.
2: Ovšem, pořádnou. To bylo u Dalimila v jeho kronice. Vzpomínáte? Tu záhadu bychom mohli pracovně nazvat záhadou staršího bratra.
1: Ta pohanská urozená kněžna pověla dvě pacholátka kněžná. Staršího nazvala Boleslavem, mladší Václav byl však všude slaven.
2: Pro svou tichou povahu a mrav toho už jsme slyšeli.
0: Starší Boleslav? Mladší Václav?
2: Dalimil si to nevymyslil, anebo ano, ale proč by to dělal? On to nejspíš někde četl. To někde, to může být například jedna z proložních legend, což jsou legendy s krátkými životopisy svatých k jednotlivým dnům v kalendáři.
0: Že by byl Boleslav opravdu starší a Václav mladší z těch dvou bratří? Jak potom ale vysvětlit, že Václav měl nástupnické právo?
2: Spisovatel Miroslav Ivanov připomíná v této souvislosti jednu příhodu ze sousedního Saska.
1: Tam panoval král Jindřich, zvaný Ptáčník. Ten měl mimo jiné syny Thankmara, Otu a ještě mladšího Jindřicha. Zatímco se první dva Thankmar a Ota narodili ještě v době, kdy byl ptáčník pouze saským vévodou, v době Jindřichova narození byl už saským králem. Z této skutečnosti vyvozoval Jindřich mladší, třeba že měl dva starší bratry, tedy toho Thankmara a Otu, svoje nástupnické právo.
0: A jak to dopadlo?
1: Dočista jinak. Když otec Jindřich ptáčník zemřel, dal ten prostřední bratr Ota zabít bratra Thankmara u oltáře a druhého bratra Jindřicha pro jistotu vsadil do vězení. A sám se ujal moci.
0: V skutku účinný způsob řešení problému následnictví.
2: Porfirogeneze.
0: Další cizí slovo. Navíc dnes už dočista nesrozumitelné.
2: Tak si je přeložíme.
1: Porfirogeneze rovná se narození v purpuru. Myslí se v královském, knížecím, prostě vladařském purpuru.
2: A taky se v takovémto případě užívalo slovní spojení natus aula regia.
1: Neboli narozen na královském dvorci.
2: Hypotézu, kterou vyslovil Miroslav Ivanov, se asi nikdy nepodaří dokázat. Co když to však bylo skutečně takto?
1: V Čechách vládl bezdětný kníže Spytihněv. Jeho bratru Vratislavovi se tehdy narodil první syn a dostal jméno Boleslav. Potom kníže Spytihněv umírá a jeho nástupcem se stává bratr Vratislav. Teprve nyní se mu narodí mladší syn, kterému dá jméno sice jinak znějící, ale se stejným významem jako Boleslav, Václav. Ten si později, po smrti Vratislava, činí nástupnické právo, poněvadž je narozen už jako vladařův syn. Zatímco jeho starší bratr Boleslav měl tu smůlu, že se narodil ještě v době, kdy jejich otec Vratislav nevládl.
0: Zní to zajímavě, ale není to jenom spekulace?
1: Není. Podobné názory, že ten, kdo se narodil už jako syn vládce, měl přednost před tím, kdo byl sice starší, ale narodil se pouze jako syn někoho, kdo na vládu teprve čekal, takové názory skutečně existovaly.
0: Takže tím by se mohla vysvětlit situace po Vratislavově smrti.
1: Ano. Boleslav, ačkoliv byl starší, nenastoupil po smrti svého otce, knížete Vratislava, na jeho místo a proto chtěl svého mladšího, ale v purpuru či na královském dvorci narozeného bratra Václava odstranit.
2: Je to odvážná hypotéza, ale co když je to pravda?
1: Mezitím blahoslavený Václav vyrostl z chlapeckých let a zářil květem nejpůvabnějšího mládí. Hluboko pak v srdci chova je, v čem byl od učitele písma

0: Ukázalo se, že ani zdaleka to není nějaký zastrašený zbabělec z duší mnicha, jak si to o něm snad mnozí mysleli.
1: Dokázal jednat docela rozhodně. A to i tehdy, když se ocitl tváří v tvář.
2: Konečně posílen Bohem a ctností se opásav, povolal k sobě matku svou a všechny velmože a jak se slušelo, obořil se na ně tak, jak praví kniha moudrosti. Slova moudrých jsou jak ostnové a jako hřebové hluboko vbití.
1: Co řekl Václav Drahomíře a jejím společníkům?
2: Proč jste mi zbraňovali, synové zločinců, símě lži a synové nespravedliví, abych se učil zákonu Pána našeho Ježíše Krista a poslouchal rozkazů jeho? Jestliže se vám nechce sloužiti Kristu, proč aspoň jiným to nedovolujete? Jestliže jsem však až doposud žil pod vaším opatrovnictvím a mocí, od nynějška to odmítám.
0: Po těchto Václavových slovech se začaly dít věci.
2: Pro tuto příčinu a rozličné jiné věci povstala převeliká různice mezi těmi velmoži, kteří setrvávali po boku zbožného vévody, a mezi ostatními, kteří podporovali ničemnou stranu bezbožné panovnice.
1: A rozličné jiné věci?
0: Ano, nešlo tedy jenom o náboženský spor. Nebo lépe řečeno, neběželo pouze o náboženství, ale taky o věci světské.
1: Možná právě kvůli nim došlo ke knížecí vraždě.
0: Ale tak daleko ještě nejsme. Stále se nacházíme v roce těsně následujícím po smrti knížete Vratislava a jeho matky Ludmily. Píše se, tedy snad, rok 922 nebo 923.
2: I rozdělili se rádcové a přední mužové země a trny nesvornosti rozbujeli se mezi nimi až k prolévání krve.
0: Ano, události, jak vidno, nebyly bez obětí, tekla krev.
2: Ale strana spravedlivých, ačkoliv byla velmi malá,
0: tou stranou byl Václav a jeho spojenci,
2: nabyla přece vrchu nad stranou nespravedlivých, jako vždy nejednotnou.
0: Drahomíra a spol byli tedy početnější, silnější, ale nedrželi při sobě.
2: Vévoda Václav, staraje se o zjednání pokoje, pojal vnuknutím Ducha Svatého úmysl matku svou, která byla příčina veškeré zloby, z vlasti vypudit.
0: To znamená, že se rozhodl poslat Drahomíru do exilu.
2: Aby vyhnáním jejím a všech jejich bezbožných přívrženců byla utišena zuřivost rozbrojů a mír v církvi Kristově se vzmohl.
0: Tímto státním převratem během jednoho nebo dvou let v českém knížectví už druhým se Václav dostal k moci.
1: Nebo si tu moc právě teď upevnil.
0: Jestliže vyhnal či vypověděl svou matku v zájmu klidu země, tak vůbec nešlo o maličkost.
1: Čím časově vzdálenější byli svědkové od oné události, tím byla jejich hodnocení tvrdší.
0: Zatímco na jedné straně nejstarší, takzvaná první staroslavenská legenda, neprozrazuje nic jiného, než že...
2: Ti zlí psi... Tedy nehodní Václavovi rádci knížete Václava později navedli, aby vyhnal svou matku bez viny.
1: Bez viny? Drahomíra za nic nemohla, to Václavovi poradci.
0: Tak, na straně druhé, jedna z nejmladších, takzvaná druhá staroslovenská legenda, říká.
2: Když kníže dospěl a ujal se svého úřadu, svou matku, která byla v čele toho odboje, vyhnal pryč od sebe ze země.
0: A co Dalimil?
2: Kněžna pohanskou krev měla, duchovenstvo vyháněla. Když jí přišel v cestu kněz, či jen křesťan, mrtev kles. Jedny proti druhým štvala. V Praze velká bitva vzplála, přenešťastní křesťani neměli už zastání. Václav dospěl. Čechy z matků zbavit chtěl a vyzval matku. Jdi a dbej svých věných statků. Já dám zemi do pořádku.
0: Měl na to asi 13 nebo 12 let své vlády. Ten počet ovšem jenom odhadujeme. Co se mu podařilo a co ne? Jaká byla Václavova politika? Jaký byl jeho vztah k domácí opozici, které patřila kněžna Drahomíra a jak se v zápětí ukáže i jeho bratr Boleslav? A jakou zahraniční politiku zahájil? Byla to úspěšná politika a byla v zájmu země, které vládl? To jsou otázky.

Otázky, na které budeme hledat odpovědi v příštích, nejdříve pak v 36. schůzce Toulek českou minulostí. Do první poloviny 10. století se ponoříme za týden touto dobou, jakmile náš pořad uvede tato znělka.

0: Blíží se nám 10. hodina, s ní další hlavní zprávy. Po 10. se můžete těšit na pochoutkový rok a v něm vás dnes čeká recept, který se stal pro porotu tím vůbec nejlepším v roce 2024. Bude to konkrétně kynutý česnekový koláč, který vám připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu první etapa obnovy a rekonstrukce hřbitova. V Luhačovicích na Zlínsku je tradiční kloboukový den. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasnou oblohu a na teploměru nejvýše až 22 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbária i rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
2: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V Luhačovicích se dnes koná 14. ročník festivalu s názvem Dny slovenské kultury. Ten nabízí koncerty, divadelní představení, ale i filmové projekce. Hlavním bodem programu je tradiční kloboukový den na Lázeňském náměstí. Účastníci v historických kostýmech a kloboucích mají sraz ve 14 hodin a 30 minut u budovy pošty, odkud vyjde průvod ulicí doktora Veselého, a to směrem do Lázeňského areálu. Program zde potrvá až do večera. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. To je Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
3: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
0: Koalice kritiku odmítá, je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozů na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo i úplné zrušení desítek mezinárodních a domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
4: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne a večer čekáme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i jasno, během dne pak většinou polojasnou oblohu. Povane mírný severozápadní, večer postupně slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 v Krhové na Vsetínsku se střetl osobní automobil s motocyklem. A vy jste slyšeli zpravodajskou relaci. Dál pokračuje nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Houston.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v té cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nadýchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mně se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám, chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklama.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vorochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířech, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Při oslavách desátých narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vsetín láká lidi na hru v mobilu, která odhaluje tajemství stavitele Josefa Vachtrla. V Luhačovicích mohou v září lidé hlasovat o tom, čím chtějí vylepšit veřejný prostor. Vítěz participativního rozpočtu dostane na realizaci projektu od města 250 tisíc korun. Pojišťovny budou nově upozorňovat na rizika na každý měsíc. V září by si například lidé měli dávat pozor na nehody v okolí škol. V regionu dnes bude převládat polojasno a na teplo měru nejvýše až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Pěkné dopoledne. Po stopách Josefa Vachtlera se teď mohou lidé vydat ve Vsetíně. Stavitel a podnikatel v 19. století výrazně změnil podobu zámku i celého města. Zážitková hra provede lidi místy, která jsou s ním spojená. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci a na jednotlivých zastaveních pak plnit úkoly. Co najdou lidé na konci stezky, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
4: Trasa symbolicky končí na náměstí Svobody u nového Vachtlerova kamene, který instaloval akademický sochař a nositel ceny města Vsetína Miroslav Machala a při jeho návrhu se inspiroval sloupy v zámecké zahradě a altánku, které nechal vyrábět právě Josef Vachtler.
3: Částku 250 tisíc korun dostane od města Luhačovice vítěz prvního ročníku participativního rozpočtu. Ten představuje 5 finálních návrhů, které mají zlepšit život ve městě. Volit lidé mohou mezi novými herními prvky, výsadbou stromů, novou toaletou, přírodní balanční stezkou anebo třeba zastřešeným posezením. Lidé s trvalým pobytem v Luhačovicích i místních částech mohou o vítězi hlasovat po celé září, a to v městském, turistickém a informačním centru. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
5: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
6: Považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj, zejména pro veřejnost.
5: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
7: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci, a tím pádem to riziko částečně stoupá.
5: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
8: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: Více se ve výcviku budou využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře.
0: Počasí.
3: Dnes během dne bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, později večery skoro jasno nebo jasno, povane mírný severozápadní, postupně slabý, proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku v ulici Kopanice osobní automobil srazil cyklistu. Na silnici 57 v Krhové na Vsetínsku se střetlo osobní auto s motocyklem a zprávy končí. Vydal posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobrý den, začíná další díl pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka a v něm spousta moudrých rad, díky kterým budete mít snad dušu v péří. Aspoň bych si to moc přál. Pohodlně se posaďte, začínáme. Spokojený poslech vám i tentokrát přeje Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.
10: Chtěl bych začít.

0: Dnes mě zaujal příběh paní Vladany. Vlastně nemám žádné velké starosti, ale je tu jedna věc, která mě trápí. Často se přistihnu, že se přejídám. Přes den to ještě zvládám, ale večer přijde únava a já s ním skoro všechno, co doma najdu. Pak si to vyčítám a říkám si, že už to příště neudělám, ale stejně se to opakuje. Nerozumím tomu, proč to dělám a jak z toho ven. Paní Vladano, děkuji za otevřenost a za upřímnost. Přejídání je téma, o kterém se moc nemluví, ale řeší ho spousta lidí a třeba dnes s terapeutem Adamem Schmidtem na něco, co vám pomůže, přijdeme. A když jsem přemýšlel, kdo o vztahu k jídlu mluvil opravdu hodně otevřeně, vzpomněl jsem si na jeden zajímavý rozhovor. Před časem jsem ho na Pohovce Jošky Kubáníka vedl s profesionálním jedlíkem Radimem Dvořáčkem. Poslechněte si kousek.
1: Vy ale, jedlíke, nesoutěžíte jenom u nás, vy jezdíte také po celém světě. Na kterou ze soutěží rád vzpomínáte?
2: No, tak já už jsem byl zhruba nějakých 17 zemí, jenom jsem byl teda v Americe před pár lety. No a tam jsem jedl třeba, já nevím, 4,5-kilový sendvič. Ono to je těžší třeba sníst, když to je 3-4 kila, ale je to maso než ty knedlíky, jo, kterých je třeba více, ale nesytí to takhle. Uh-huh. Já teda často, když jezdím do té ciziny, tak vyhledávám, kde teda tam jsou třeba ještě nějaké prémie, uh-huh, jako peněžní, no, takže uh-huh, já jsem třeba vyhrál v Irsku, 5 let nabízela pizzerie vlastně, kdo sní jejich vlastně pizzu, která měla nějakých 85 cm vlastně přes celý stůl, 500 uh-huh euro vlastně vyplatí, kdo usní za půl hodiny, no, tak vlastně tam to zkoušeli, uh-huh, co jsem se dozvěděl, lidi z celého světa, a že já teda až na druhý pokus teda se mi to povedlo, no.
0: To byl profesionální jedlík Radim Dvořáček a po písničce si o přejídání něco řekneme s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
3: Český rozhlas

0: Na první pohled nenápadné téma, o kterém se ale moc nemluví otevřeně. Přejídání. Pro někoho občasné selhání, pro jiného každodenní boj. Co zatím vlastně je a jak se z toho dá dostat ven? O tom si dnes budu povídat s mým hostem, s terapeutem Adamem Schmidtem. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, krásný den všem posluchačům.
0: Jak často se ve tvé praxi setkáváš s něčím takovým, jako je zrovna přejídání?
1: Těžko asi zapátrám teď v nějakých jako konkrétních číslech, ale myslím si, že je to téma, které lidé v dnešní době řeší, nebo jako lidé řešíme vůbec. Jako vlastně v tomhletom kontextu, o kterém si začal mluvit nějakým jako přejídáním, je podle mě důležitý jako říct, že jídlo vlastně není pouze nějaký jako palivo pro to, aby jsme dokázali fungovat, měli energii. Myslím si, že už ani tak dávno není vnímáno, že to vlastně má mnohem jako hlubší význam. Protože krom toho, že je to to palivo a ta velmi jako jedna z těch nejzákladnějších biologických potřeb pro to, aby jsme nějak jako přežili, což je pak zároveň v kontextu nějaký jako léčby nebo práce, ať už s poruchami příjmu potravy nebo s nějakou závislostí nebo s nějakým nezdravým vztahem k jídlu jako takovým, vlastně velmi těžký úkol s tím pracovat, protože my to jídlo vlastně k životu potřebujeme. Ale to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že je to vlastně taky jakási jako nejdostupnější, nejlevnější možná, no i když to nevím, jestli by teď úplně platilo, forma nějaký jako odměny, forma nějakého jako pohlazení, rychlého dopaminu, rychlého pocitu úlevy. Je to určitě, bych jako si troufal tvrdit, že je to vlastně nějaká forma úlevy vůči úzkosti, stejně tak jako třeba alkohol, tak i jídlo jako nějaká krátkodobá úleva.
0: A kdy už nejde jenom o mám chuť na něco dobrého, ale kdy už je to problém?
1: Já myslím, že tak jako ve vztahu k čemukoliv vlastně, když začnu vnímat, že ten můj vztah k té dané opakující se činnosti, v tomhle případě teda mluvíme o nějakým jako přejídání nebo nezdravém způsobu stravování se, je nezdravý, nesvědčí mi, vím to, začnu nějak jakoby vnímat ty okolnosti toho, že mě to nějakým způsobem omezuje, nějak to do toho života vstupuje. A zároveň na to mám tak intenzivně upřenou pozornost, že nejsem jako schopný vidět ty ostatní věci v tom životě, ale je to jako nějaká jako věc, která ovlivňuje tam moje každodenní fungování. Taky vím, že se k té opakující se činnosti vracím ve chvíli, kdy mi není dobře a šahám potom jako po nějaký záchranný jako brzdě nebo něčem, co mi jako v tu chvíli uleví, tak je podle mě jako dobrý zpozornět.
0: Teď mě napadlo, že v televizi je oblíbený pořad Extrémní proměny, kdy lidi opravdu z velmi vysoké váhy chtějí zhubnout. Myslíš, že k tomu pomůže jenom ta fyzička, jenom to, že budou dělat sklapovačky, běhat, plavat? A nebo je důležité přepsat něco v hlavě?
1: Já bych se asi nerad pouštěl do nějakého jako hodnocení, nějakého formátu televizního. Myslím si, že ten výsledek a to, že někdo jako z nějaký jako morbidní obezity zhubne na nějakou zdravou váhu, je zdravý, prospěšný. Takže v tomhletom slova smyslu mi to jako připadá vlastně nějak fajn. Mně se moc nelíbí to, čemu jsou tam ty lidi jako vystavený. Jo. Vlastně
0: je to dehonestující, že
1: připadá,
0: se musí svlíknout.
1: Mně nějak připadá takový jako jsem u toho hodnocení nějak zvláštní vytrhnout z kontextu jako příběhu toho člověka nějakou jeho jako fyzickou schránku a postavit ji před nějaký jako hodnocení a teď se musíš cítit špatně, teď tady stojíš jako prostě nějak nahej a všichni na tebe koukají, je to jako vlastně blbý.
0: Protože, promiň, že ti vstupuji do řeči, protože my vlastně nevíme, jaký je ten jeho příběh. Mm-mm. My nevíme, co se mu přihodilo a proč začal takhle třeba tloustnout.
1: No, to
0: a
1: určitě.
0: To je samozřejmě důležité vědět.
1: To rozhodně. Já vím, že se tam oni baví s nějakým psychologem, že jo, Mike nějakého, takže Abych odpověděl na tu otázku, určitě to nestačí. Myslím si, že je důležitý vnímat tu podstatu toho, proč to dělám, protože to, že denně s ním 3 tabulky čokolády nebo mám večer nějaký záchvatovitý jako stavy přejídání se, určitě není o tom, že mám hlad a určitě to není o nějakým nekontrolovatelným hladu, zatím 100% jako je nějaká jako psychologická složka. Často mluvíme o té biopsychosociospirituální složce nebo nějakým takovým jako celistvým tvaru, který nás nějak jakoby tvoří. Takže ta biologická složka za mě v tom samozřejmě hraje nějakou roli, je to nějaký návyk, asi se zvyšuje i nějaká biologická potřeba a kapacita. Tak jako když budu pít alkohol, tak po určitý době tréninku toho zvládnu vypít mnohem víc. A jo, takže to se asi nějak umíme představit, ale určitě je důležitý zkoumat ty věci, které jsou zatím, a to mi připadá to podstatný.
2: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, proč se přejídáme a jak s tím pracovat, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A proč si myslíš, že lidi sahají po jídle právě jako po něčem, co je může utěšit, anebo co jim může dodat ten dopamin, jak jsi říkal?
2: Je to vlastně to, co jsem nějak zmiňoval na začátku, a to je, že je to nějaká jako nejdostupnější, zároveň akceptovatelná nějaká jako věc v životě, která opravdu jako, když se budete cítit špatně a nebude vám jako psychicky dobře, budete cítit sami a smutní, tak pravděpodobně nešáhneme po brokolici, ale prostě ta čokoláda nebo nějaký tuky udělají vlastně v tu chvíli ve velkých uvozovkách dobrou službu.
1: Ale je to, promiň, že ti skáču do řeči, on je to takový koktejl, jestli tomu dobře rozumím, který ten mozek nějak obelstí na tu danou krátkou chvíli, ale potom může přijít i výčitka.
2: Ano, to je velmi důležitý, to, co říkáš, a ještě tomu dám nějaký rámec. Jak jsem říkal, že to funguje dobře na úzkosti, tak jídlo v tomhle kontextu určitě funguje jako anxiolytikum. Stejně to vysvětlím, stejně tak jako tímhle způsobem funguje i alkohol. To je lék, který se užívá jako na úzkosti, vlastně jako pomáhá tomu, aby jsme se jako v úzkosti necítili, nebyli, nebo prostě nějak jako dokázali líp čelit, a právě vlastně potom, kdy já se jako najím, tak přichází taková jako rychlá úleva, rychlej dopamin. Fakt je to fyzická záležitost, jo, to opravdu myslím, že známe všichni, že v určitých situacích, kdy se jako cítíme fakt špatně a najíme se s ním nějakou jako čuňárnu, prostě něco sladkého, tak ta úleva přijde. Ale právě to kolečko těch výčitek je jako ten bludný kruh vlastně, do kterého se jako tu danou chvíli pak dostáváme, je to podstatný, protože já se najím, přijde krátkodobá úleva a najím se, protože mám nějaký stres, necítím se dobře, cítím se sám, přijde krátkodobá úleva. Zároveň za velmi krátkou dobu přijdou výčitky, které vygenerují další stres, a na ten stres já zareaguju jak? Tím, že se zase najím. Takže jsem opravdu jako v kruhu, z kterého je jako velmi těžký vyskočit. Myslím si, že by bylo ještě asi dobré zmínit to, že přejídání patří mezi poruchy příjmu potravy, takže jako je to vlastně nějaký jako mechanismus, který je jiný třeba naproti bulimii, že tam není ta kompenzační složka třeba toho zvracení, protože při bulimii se taky jakoby přejídáme, ale pak nějaký jako binge eating se tomu říká, což je takové jako záchvatovité prostě přejídání se, a určitě to jako regulérně patří pod poruchy příjmu potravy, a zároveň bych si troufl říct, že taky částečně to může souviset s nějakou jako závislostí na jídle.
1: A je to závislost na jídle, anebo je to závislost na tom dopaminu a na té krátkodobé odměně?
2: Já myslím, že je to vždycky závislost na tom, co je za tou látkou. To je nějaká moje jako fantazie k tomu, protože já využívám nějaký prostředek k tomu, abych se cítil líp, a umím si představit, že v tu chvíli mám pocit, že to je to, co je pro mě důležitý, ale zároveň jako vždycky jdu po tom pocitu, po tom, co mi to přináší, po tom, že se tomu díky tomu nějak cítím, že je mi díky tomu líp.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: na čase být.
1: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o tom, jak si nastavit zdravější vztah k jídlu a jak zvládat chvíle, kdy nás to k němu táhne víc, než je zdrávo.
2: Ty jsi řekl větu, dostáváme se do začarovaného kruhu a je těžké z něj vyjít ven. Ale nějak to přece musí jít. Jde?
3: Jde, určitě to jde. Mně připadá jako taková dobrá věc být k sobě velmi laskavý, nechtít po sobě to, co v danou chvíli není možný, takže já bych byl velmi nerad, kdyby, a myslím si, že takový jako lidská přirozenost je se za to strašně jako linčovat, dělám něco, co jako je nezdravý, ale zároveň nedokážu z toho nějakým způsobem vyskočit, to znamená začít dělat malé kroky, začít o tom s někým mluvit, možná ve chvíli taková jako praktická věc, která mi teď přijde vlastně fajn a kterou bychom mohli všichni možná někdy zkusit, je, že když jdu do té ledničky a tak trochu tuším, že to není ta moje biologická potřeba, protože jsem prostě půl hodiny po obědě nebo po večeři a tak je fajn se jako zastavit a zamyslet se nad tím, jestli mám vážně hlad anebo jestli v tuhle chvíli je to pro mě nějaký únik z toho, že se nějakým způsobem cítím osamělé, což jako velmi často s přejídáním souvisí nějaký pocit jako prázdnoty, který potřebuji něčím zaplnit. A bylo by v tu chvíli možná na místě začít vlastně budovat nějaké jako jiné mechanismy toho, co mi uleví od toho, když mi není dobře, to znamená, nevím, můžu zavolat kamarádovi, můžu se jít projít, můžu se dát studenou sprchu nebo teplou sprchu, prostě začít zkoušet věci a zkoumat věci, které mě nějakým způsobem v tom dokážou podpořit jiným způsobem, protože tam pravděpodobně v tu chvíli kromě toho jídla nic dalšího nemám.
2: No jo, ale co když nás k té ledničce ženou nějaké emoce a ty emoce jsou tak silné, že v tu chvilku o nějakém zastavení nemůže být řeč, protože musíme letět, otevřít ty dveře a nacpat to do sebe, anebo si klidně říct, když já přece nejsem tak moc závislý, já si z toho dělám hezký rituál, já si to hezky uvařím, jenomže těch špagety si udělám pořádnou hromadu.
3: Já myslím, že ten prostor na to se zastavit a malinko se nad tím zamyslet tam jako je vždycky, akorát možná ne v tu chvíli, kdy už jsem hlavou v té lednici a už se to jako děje, ale to, o čem jsi mluvil, mně přijde, že by možná mohlo v tu chvíli klidně taky stačit se zastavit potom a nějak si tu situaci jako zreflektovat, co se vlastně jako stalo, proč k tomu došlo. A nějak se vrátit k tomu svému pocitu a možná se začít zamýšlet nad tím, co bych skutečně potřeboval. Jestli je to opravdu o tom, že potřebuju sníst kýbl nutely, anebo jestli by možná nestačilo, kdyby mě někdo obejmul.
2: Ty jsi říkal, že je dobré mluvit k sobě laskavě, být k sobě laskavý. Jak? Já si myslím, že spousta našich posluchačů vůbec netuší, že to jde. A možná mu to přijde slabé, zbabělé, ale ono je to důležité pro to, abychom potom sami se sebou mohli vyjít a mohli vyjít i s takovými trably, jako je třeba přejídání. Tak jak na laskavost k sobě samým?
3: Mít možná větší pochopení. My jsme velmi často schopni mít pochopení pro spoustu věcí, pro spoustu lidí. Když posloucháme svýho kamaráda, tak reagujeme jako s velkým pochopením a nějak nám to připadá, jako jo, to nemá jednoduchý, cítí se v tom těžce. Tak možná si tam za toho kamaráda nebo nějakého blízkého posadit sebe a uvědomit si, že my sami si přece taky zasloužíme nebýt dokonalý, vždycky perfektně zvládat svoje emoce, perfektně zvládat stres, že máme nárok na to selhávat a že prostě každý volí jinou strategii a mám pocit, že když budeme budovat větší sebelaskavost a budeme se mít víc rádi, tak je to jako dobrá prevence oproti tomu, aby k těmhle věcem nedocházelo. A to je právě proto, že budu schopný přemýšlet nad tím, co mi v tom životě chybí a budu schopný u toho zůstat, neutíkat u toho a třeba si o tu potřebu nějakým zdravým způsobem říct.
1: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou

si do očí a přem se víc než ostře. V té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: O tom, jak porozumět přejídání, si dnes na Pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Může nám v tom pomoct partner, může nám v tom pomoct rodina nebo děti třeba, že není nutné rovnou se obracet na odborníka?
2: Já myslím, že možná není, možná já trošku zastávám taky ten názor, že máme tendence nárukovat ty své blízké kamarády a rodinu, jako buďte tady jako pořád nějak pro mě. Já si myslím, že je velmi fajn myslet na ostatní, umět si říct o nějakou podporu, když je rodina a moje blízký okolí podpůrný a nějak mě v těch věcech nenechává, je strašně důležitý a se mi to líbí. Zároveň bych ze všech chtěl trošku sejmout to přímě toho, že by oni měli zachraňovat. Myslím, že jsou tady odborníci. Že to je ten jako klíč k tomu, k té autonomii, nějak převzít tu zodpovědnost za sebe. Možná si tak jako ty svoje zdroje prostě hledat v životě.
1: Má smysl bojovat jaksi jako silou vůle, to znamená to, jak o tom teď mluvíme, nebo za pomocí těch nejbližších, nebo je potřeba jít jinou cestou v případě, že už je ten problém velký?
2: Pocit, že tam nějak funguje trošku takový to jako pozorování toho, jestli jsem schopný v tu chvíli to nějak tou vůlí jako utáhnout v uvozovkách, ale zároveň jako víš co, ono kdykoliv budu zapojovat nějakou jako vůli, tak ono mi to možná krátkodobě pomůže, ale tam jako je stejně důležitý vnímat to, proč se ta věc děje a k ní se nějak obracet, jo, to, že se jako rozhodnu, že nebudu jíst čokoládu, tak možná nebudu, ale možná se budu cítit jako opravdu extrémně nešťastně a začnu kvůli tomu kouřit, protože budu potřebovat nějaký jiný stimul, jo, tak to mi připadá dobrý nějak vnímat.
1: Co když má člověk pocit, že ví, s tím je problém, ví, proč zajídá ty starosti, má podporu, ale přesto to nejde změnit?
2: Myslím, že by bylo možná fajn se na to dívat, že v tu chvíli danou je těžký to změnit. Možná je to zase nějaký jako nárok sám na sebe. Teď bych to měl úplně zastavit a otočit a chovat se zdravě a jíst brokolice a běhat a cítit se šťastně. To může být v tu chvíli fakt jako velký nárok. Tak mi by nějak připadalo fajn jít trošku krok za krokem. Protože mám v tu chvíli pocit, nejde to, je to jako beznadějný. To si myslím, že je součást toho procesu.
1: Takže když dojde k nějakému, řekněme, selhání během té cesty, tak bys nedoporučoval se za to trestat nebo napomínat, nebo aby to okolí upozorňovalo na to, že se ti to zase nepovedlo. Naopak být k sobě laskavý a přiznat, že se to nepovedlo, protože to k tomu zkrátka patří.
2: A nebo taky to, že mi v tu chvíli mnohem víc něco chybí, něco potřebuji a něčeho se mi nedostává, tak se vrátím k tomu známému starému způsobu, který mi na tu chvíli uleví. Mně přijde fajn dávat si v životě reálné cíle a reálná nějaká očekávání. To znamená, jako když někdo, kdo je, já nevím, velmi závislý na tomhle způsobu chování vůči jídlu, by si řekl, už se nikdy nepřejím, tak to je za mě nereálný cíl. Takže mám pocit, že je fajn si to odpustit a vrátit se na tu jako cestu zdravější z reflexí toho, proč se to nepovedlo, kde se stala chyba, co mi chybělo, co bych potřeboval jinak, co bych možná příště mohl udělat pro to, aby se to nestalo. Ale to je vlastně taky jediné, co pro to můžu udělat. Jo? Jako nějak se vinit za to, že jsem udělal chybu, to je lidské.
0: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutem Adamem Schmidtem opět povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Dáváte si pizzu, dám si též, v pizzerii mě už znaj, dávaj mi tam navíc rajčata a všechno.

vařím dobře, vařím rád, hlavně když to rychle je, abych nakrmil to zvíře, co mi klidu dopřeje. A je tu ještě věc nutná, možná je to

0: hlad.
1: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutem Adamem Schmidtem povídám o přejídání.
2: Co když si ten vztah s jídlem přehodnotím, respektive udělám si pořádek v životě, pochopím některé věci, ale ono se to tam plíživě zase vrátí. Jak reagovat na to, když se dostanu do pocitu bezmoci, že už jsem to přece udělal, ale stejně mě to nakonec někde třeba po letech doběhne?
3: Já myslím, že tyhle ty jako stíny se sem tam vynoří, že to neznamená, že jako když bychom se teďko to přirovnali třeba k někomu, kdo byl jako závislý na alkoholu nebo na nějakých látkách, tak ono v určitých fázích tam ty věci jako vyskakují, protože je to nějaká věc, která mi taky samozřejmě spoustu věcí přinášela v určitou chvíli. A to je to, o čem se bavíme, nějakou úlevu. Takže je opravdu vždycky velmi důležitý být nějak jako vědomí si sám sebe. To je to, čemu bychom měli věnovat tu velkou energii, se vlastně učit to vnímat, jak nám je, umět se na to nějak jako podívat. Pokud mi to nejde samotnému, tak zkoumat s někým. To je určitě jako potom psychoterapie jako fajn nástroj. Protože ono se to tam jako neobjeví z ničeho nic. Jo, ono je to vždycky v návaznosti na to, že je něco, čemu říkáme jako spouštěče. Při jakémkoliv nějakým jako nezdravým chování, závislým chování nebo chování, kterými nepřináší jako nic dobrého do života, je fajn ty spouštěče identifikovat, jako co to je, co se mi to děje, jako proč se mi to děje, jo, to už pak jdeme nějak jako za to.
2: A co můžou být ty spouštěče teď pro naše posluchače, protože třeba někdo si říká, a pozor, možná, že mě to tam opravdu něco odstartovalo.
3: To třeba může být to, že přijdete z práce domů, kdy jste byli celý den mezi lidmi a doma na vás nikdo nečeká, ale ta tabulka čokolády tam pro vás nějak vlastně je vždycky. Takže samota, třeba.
2: Třeba. Ztráta zaměstnání?
3: Určitě, jakýkoliv stres, jakákoliv náročná situace. Nějaký pocit selhání, bezmoci, já si myslím, že jako

0: ale zároveň já jako psychoterapeut se o tom bavím vždycky v kontextu toho, abych prožíval šťastný, nějaký jako spokojený život, ve kterém jsem schopnej ustávat i ty těžké situace pomocí nějakých zdravých strategií životních, ne abych prožil svůj život v úzkosti a na dietě. Jo, jakože budu sedět s tou mrkví a běhat obsesivně, ale bude mi špatně vlastně pořád. Tak to mám pocit, že taky není úplně cílem. Jo, jako nějak jako vnímat to, proč se to děje.
1: A může ta dieta ten problém krátkodobě jako vyřešit, že tu pozornost směřuji k něčemu jinému, než k tomu, že jsem osamocený, ale k tomu, že zrovna objímám mrkev?
0: Já myslím, že je to opravdu o tom, že tak třeba právě, kdyby se bavili o poruchách příjmu potravy, tak bychom do toho potřebovali vtáhnout jako mnohem víc složek, jo, jako v kontextu poruch příjmu potravy se pracuje vždycky s nějakým lékařem, s psychoterapií, která je v tom velmi podstatná samozřejmě, jako, ale samozřejmě i s nějakým jako nutričním terapeutem, který nastavuje nějaký režim. A to režimový opatření mi jakoby pomáhá. To určitě velmi pomáhá, ale nestačí to. Nevsázel bych na to tu celou kartu.
1: Co bys řekl někomu, kdo teď poslouchá a právě řeší, že se znovu přejedl a zase má ze sebe špatný pocit?
0: Aby na sebe dokázal být hodný a aby se to dokázal nějak jako odpustit, protože si zaslouží svoji nějakou jako laskavost sám k sobě a přál bych mu, aby byl schopen se podívat na to, co to jídlo pro něj vlastně znamená a představuje. Aby se toho nebál a aby byl odvážný a dokázal si to nějak jako uchopit, pojmenovat.
1: A může i tahle ta laskavost odstartovat tu dlouhou cestu?
0: Rozhodně. Rozhodně, tak myslím si, že to je jako velmi jednoduchá matematika. Když si budu umět ty věci odpustit a nějak si říct, kámo, děláš, co můžeš, prostě víc to teď nejde, tak pojďme to zkusit jinak, tak je to něco jiného, než když se začnu nadávat a pak skončím u nějakého jako nihilismu, ono je to vlastně stejně jedno, takže půjdu a ten vzorec zopakuju, to je vlastně dost jako jednoduchá matematika.
1: Tak vám, milí posluchači, přejeme, ať jste k sobě laskaví.
0: Ano.
1: Dnes jsme otevřeli téma, které se týká mnohem víc lidí, než se na první pohled zdá. Je to přejídání a hlavně to, co se za ním skrývá. Povídal jsem si o tom s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuju, ahoj.
0: Já děkuju, ahoj.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o přejídání, o tom, proč vzniká a jak s ním bojovat, aby nás neovládalo. A příště probereme opět něco, co vás trápí a s čím potřebujete pomoct. Pokud byste se rádi svěřili, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz a slibuji, že něco spolu vymyslíme, protože je pro mě důležité, abyste měli dušu v peří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: Do kádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vodní ulici ve Valašském Meziříčí včera místo cyklistů zaplnili děti, cirkusáci, divadelníci a 3000 návštěvníků festivalu Zažít Valmez jinak. V Napajedlích na Zlínsku začne zítra oprava místní páteřní komunikace. Další pokus o zisk prvních bodů v sezóně dostanou zlínští fotbalisté proti Teplicím. Dnes bude polojasno na teploměru až 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Festival Zažít Valmez jinak přilákal do Valašského Meziříčí 3000 lidí. Na vodní ulici, kterou jindy lidé spíše projedou na kole, hrála divadla, vystupovali cirkusáci a děti si sami stavili domky z palet. Jednou ze zastávek byla taky živá knihovna, ve které půjčovali skutečné lidi a jejich příběhy. Jeden z nich vyprávěla nad parožím myslivkyně Blanka Novotná.
3: Máme tady jelena, daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky, v životě to asi neviděli nebo nevidí to až tak často. Pokud nemají doma nějakého myslivce, můžou si na to sáhnout, popovídáme si.
2: Omezení v dopravě a komplikace v zásobování přinese od zítřka začínající rekonstrukce silnice třetí třídy 497-24 v Napajedlích na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje tady bude v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix frézovat a asfaltovat povrch. Oprava bude probíhat ve 4 etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zaveden kyvadlový provoz. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům a v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
1: Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Zlína v 7. kole přivítají Teplice. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Zlín je poslední tým soutěže, který dosud nebodoval. V minulém kole přitom prohrál v Brně až gólem v nastavení. Mluví o tom asistent trenéra Lukáš Motal.
4: Ten výkon na to, že jsme se dokázali dvakrát vrátit do utkání, dvakrát vyrovnat, nás musí povzbudit právě tady do těchto utkání nebo do těch dalších utkání a já věřím, že to povzbuzení bude a že teďka doma právě to předvedeme, že nás to posílí a ne naopak pošle dolů.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. Na východě a severu kraje místy kolem 18. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následuje pořád blahopřání s písničkou s Květou Fialovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Vlčinověnka pro nás zahrála polku Václava Smoly Jízda králů a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Boleslav, na Slovensku slaví jmeniny Alica a v církevním kalendáři je jméno Magnus. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A už další písnička, Dalibor Brázda mladší, Lidéřovská kaplička, Vladimír Salčák otextoval a budou hrát Vacenoviáci.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Jarmilu z Načeratic.
1: Dobrý den i vašemu mistru a všem posluchačům a vám děkuji za krásné vysílání. Dnes bych chtěla od vás poslat písničku a popřát paní Aničce Inglové do Micmanic. Aničko, naše nejmilejší kamarádko, my ti oba přejeme k narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, ať naše přátelství vydrží ještě dlouhá léta, to ti ze srdce přeje a pusu posílají Jarmila a Jaromír Dolejší z Načeratí. Připojí se také tvoje tři děti s rodinami. Vám moc děkuji za písničku a nashledanou.
0: Ano, také přeji pěkný den a nashledanou. A teď už paní Bětka Svobodová z Petrova, vítejte.
2: Děkuju, já vás zdravím, paní Navrátilová z toho Petrova. Já bych si chtěla poslat pozdrav a poděkování do radiova paní Jarce Suchánkové za ochotu. Jari, moc děkuju a posílám písničku. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav do Bánova Mirkovi a jeho manželce a jeho mamince bych chtěla mamince poslat také pozdrav a popřát hlavně hodně toho zdraví a ať se ještě u toho Antonínka zase potkáme, aby se brzo uzdravila. A pozdrav bych ještě chtěla poslat do toho Bánova tým, ale do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým a do Tasova manželům Šrámkovým. Paní Navrátilová, moc vám děkuju.
0: Ano, ano.
2: Přeji vám všechno nejlepší.
0: Přeji vám pěkný den. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a já připojím ještě e-mail. Prosíme o písničku s blahopřáním k 80. narozeninám našemu kamarádovi, celoživotnímu sportovci Antonínu Rigalovi z Přerova. Milý Tondo, cituji, přejeme ti k tvé 80. pevné zdraví, hodně životního elánu a už se tak nehoň. S písničkou posíláme pozdrav i tvé manželce Božence. Těšíme se na oslavu, kamarádi z Prahy Luboš a Miluše. Takže Luboš Caletka a Miluše Maršíková poslali tento e-mail. Pojďme, přátelé, na písničku. Soňa Poláková žaluje cérečka a Legruti.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Vojtu Běhunka z Dobrkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače při poslechu pořadu Blahopřání s písničkou. A také vás, paní Navrátilová, a vašeho zvukového mistra. Dneska chceme popřát a zahrát písničku Martinu Kaláškovi, vnukovi k jeho narozenina. Bude slavit 8.9. 14.9. bude slavit náš zeď Radek Vlčovský narozeniny. 16.9. bude slavit svátek Ludmila Sladká, dlouholetá rodinná kamarádka. Helena a Vojta přejí se jmenovaným zdraví, pohodu v rodině, boží požehnání. Blahopřání se připojují rodiny všech jmenovaných. Zahrajte jim pěknou písničku a děkuje Vojta, nashledanou.
0: Ano, rádi zahrajeme a přeji vám pěkný den, nashledanou. Tak a já tady připojím psaná přání, neboť tady pro pana Antonína Rigala mám několik e-mailů. Tak pojďme na ně. Rádi bychom nechali zahrát k 80. narozeninám našemu bratrovi, tatínkovi, dědečkovi Antonínu Rigálovi do Přerova, rodáku z Hulína, za který aktivně hrál fotbal a později pokračoval ve své fotbalové kariéře v Přerově. Hodně zdraví, štěstí po boku manželky Boženky přejí sestry Maruška, Libuška, Josefka a bratr Milan s rodinami. Tak a další přání tady je, prosím, chtěli bychom nechat zahrát písničku na přání našemu tatínkovi, tchánovi, dědovi a manželovi, panu Antonínu Rigálovi k jeho krásným 80. narozeninám. Chtěli bychom tímto popřát a poděkovat Antonínu a jeho manželce Božence za výchovu, starostlivost a péči o nás o všechny. Za zmínku stojí i jeho sportovní výkony ve fotbale a tenisu, později také jeho tréninková činnost v tenisu. Přejeme Antonínovi všechno nejlepší, hodně štěstí, životní pohody a hlavně zdraví do dalších let bez starostí a bolestí. Z celého srdce přejí manželka Božena, dcera Simona s manželem Michalem, syn Martin s manželkou Taťánou a vnoučaty Michalem, Vojtou, Martinou a Dominikem. Tak to bylo další přání a já tady ještě jedno přání mám pro pana Toníčka Rigala z Přerova, který má své 6. září, což je dnes, kulatiny. Milý Toníčku, k tvým krásným 80. ti přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost jako emeritnímu výbornému fotbalistovi, skvělému tenistovi. A našemu úžasnému trenérovi přejeme, aby tě tvůj obdivuhodný elán, optimismus a chuť do života ještě dlouhá léta neopouštěli. Ať prožíváš mnoho krásných chvil po boku své báječné a hodné paní. A takto vinšují Hana, Sonja, Kája, Lenka a přiznáváme, závěrečná věta, že ani dnes si nejsme jisti, zda bychom si splnili svůj letitý sen a dokázali tě na tenisovém kurtu porazit. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Valašská lidová, banujem za tebou, ej hory, hory, Jarmila Šuláková a Jan Rokita starší na cymbál.

0: Jarmila Šuláková dospívala a pojď mi přivítat paní Milušku z Blanska. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás ještě jednou.
0: Ano,
1: ještě
0: také.
1: Rozhlase. Dnes slaví krásně kulaté narozeniny paní Hana Němcová z Bílémovic, je to moje švagrová. Přeji hodně zdraví, pohodu, lásku, štěstí, životní optimismus a stále dobrou náladu. To jí přeji švagrová Miluška, syn a dcery s rodinami. A moc vám děkuji, paní Navrátilová, a naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den.
1: Naschledanou.
0: A teď se přeneseme do Zlechova, vítám paní Pavlu, dobrý den.
2: Dobré poledne, já vás zdravím ve studiu a zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla, aby tato písnička od vás zaletěla do tučap pro paní Aničku Elisovou, která slaví narozeniny. Přejeme jí nejvíce zdraví, dobrou náladu, štěstí, pohodu, aby byla veselá taková je na každém kroku, ať ho chrání panenka Maria Hostýnská a ať ještě je s námi moc roku. To jí přeji z celého srdíčka holky z Babince. Děkuji vám moc krát a zdravím všechny známé. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den. Tak a pojďme tady na psaná přání. Je tu prosba o písničku, kterou bych chtěla poslat milé paní Štěpánce Kaňové z Kobylí. Tato milá a hodná žena v těchto dnech slaví krásné narozeniny, ke kterým bych jí chtěla vaším prostřednictvím zagratulovat a popřát hlavně pevné zdraví a radost z každého dne, aby se těšila ze svých vnoučat a pravnuček a byla obklopena láskou. A upřímně přeje Iva. A ještě jedno přání tady mám. Prosím o písničku pro paní Martu Vaňkátovou ze Strážovic, která 10. září oslaví své 77. narozeniny. Zdraví, štěstí, spokojená léta, dlouhá léta přeje Fanda Svobodová s rodinou. A už písnička Vladimír Fefr, Chodníček a Žadoviáci.

0: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Chrástkovou z Mařatic. Dobrý den.
3: Dobré, pěkné odpoledne nedělní, paní Navrátilová, a to přeju spolu s manželem i všem posluchačům.
2: Ano.
3: A chtěla bych tímto jenom tak pro radost a dobrou náladu popřát do Míkovic bývalé spolupracovníci paní Anice Habartové a jejímu manželovi Zdenkovi, který je po operaci kolene. Takže Zdenku, cvičit a se brzo ukážete a ať to koleno se pořádně hýbe. Další je bývalá spolupracovnice taky z Míkovic, panička Ilíková, takže i všechno dobré, hlavně to zdravíčko, a i by dlouholeté kamarádce do Hradiště paní Aničce Janušové. Tak, ať se mají dobře, pěkný podzim a všechno nejlepší. Krátkovi z Mařatic a vám děkuji.
2: Ano, také děkujeme, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A já připojím e-mail. Dobrý den, prosím o písničku pro Daniela Boríska z Horního Němčí k dnešním narozeninám. Milý synku, přejeme ti mnoho úspěchů, smyslí zelenou, ať vždy životem kráčíš jistotou a pevný v kolenou. S melodií krásných vůní a se štěstím po svém boku, hlavně ve zdraví užívají si dalších roků. A všeho, co k tobě přichází, z drobných mráčků nedělej si nic, jak přišli, tak odplují. Dnes je ti o rok víc, tak zvesela se, měj v sobě vždy víru a naději. To ti ze srdce přejí ti, kdo tě mají rádi. Děkujeme. Tak a teď ještě jedno přání tady předám. Milé rádio, prosím o pěknou písničku mým rodičům, paní Marii a panu Vladimíru Polcarovým z Přerova. Ať vaše neděle překypuje štěstím, pozitivitou a všemi dobrými věcmi v životě. Užívejte si každý okamžik. Zdraví, dcera Vlaďka. A písnička Jiří Zmožek, Lásko moja lásko, a Tufaranka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Krásný valčík dozněl a pojďme si poslechnout paní Alenu Večerkovou z Řesovic.
1: Dobrý den, tady Alena Večerková z Řesovic u Prostějova a chtěla bych popřát panu farářovi Stanislavu Trčkovi z Řesovic u Prostějova. Měl 40 roku 29.8. a měli jsme krásné posezení na parní zahradě. A taky přeju paní Navratilová vám a celému rádiu Brno a panu Hegnerovi.
0: Dobře, my vám moc děkujeme a přejeme vám krásné odpoledne. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Jindra z Olomouce, prosím.
2: Dobrý den, paní moderátorko, chci se vás zeptat, jak se hraje o tu knížku, jak oni soutěžíte.
0: Jejda, to musíte zavolat, ano, do toho, jako poslechnout si to znění, ten tón a potom hned po něm zavolat.
2: Ano,
0: ale nevím to přesně, protože já se věnuji tady blahopřání, ale vím, že to tak je, ale přesně nevím, tak abych vás nějak třeba nemýlila.
2: To nevadí.
0: Ano? Dobře,
2: a
0: dobře.
2: Chci vám popřát hezký den, protože jste super. Český rozhlas Beno, nashledanou.
0: My jsme velmi rádi a přejeme vám krásné odpoledne. Ať se vám daří. Nashledanou. Tak a já tady připojím e-mail, který tady mám. Tak je tady, prosili bychom o písničku a přání. Dnes, 6. září, má svůj narozeninový den paní Ludmila Benadová z Mikulčic. Liduško, touto hudební cestou jdeme přát moře zdraví, štěstí, pohody, lásky a boží požehnání. Ať každý den si s manželem Františkem a vnoučátky užíváš. Krásné narozeniny přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Takže předali jsme a hrajeme písničku Lanžhotská Mája, Vladimír Pfeffer a Moravěnka.

0: písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Kučerovou z Kyjova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dobrý den po obědě svátečním.
0: Ano.
1: Já bych chtěla touto cestou popřát svému manželovi Františku Kučerovi, s kterým žijeme ve shodě 67 let.
0: Wow.
1: A dožívá se pondělí požehnaných 92 let. A je pořád čilý v rámci možností a schopností tohoto věku. Pozdravuje ho celá rodina, všichni nejbližší, dokonce jeho bývalí žáci, kteří jsou dnes už sedmdesátníci, pětasedmdesátníci, osmdesátníci. Každý, kdo mě potkává na ulici, ho pozdravuje, z toho mám velkou radost. V minulých dnech také zkusil, jak křehké je zdraví člověka. A nyní ještě to poslední, přání krásné, předali paní Trušingerová za nějaký sbor pro občanské záležitosti, nevím, jak se tomu teď jmenuje, a jménem pana starosty Františka Lukla překrásné, ručně malované přání se vší náležitostí, co se přeje k těmto výročím. Vám přeju za to, že jste mě umožnila se ozvat a popřát v tento den svému nejmilejšímu manželovi, o kterého pečuji, starám se, a on mě to s láskou oplácí.
0: Výborně. Tak přejeme vám hodně sil, ať to všechno zvládáte, a pokud možno krásnou neděli dnešní, ano?
1: Dobře, já už mám taky 85 let.
0: Ano, ano, ano. Tak se
1: takže
0: držte.
1: Takže děláme, co můžeme.
0: Ano, držte
1: takže
0: se.
1: Děkujem za celou rodinu, za dceru, za vnuky,
0: ano,
1: za všechny. To už jsem jednou řekla, nebudu se opakovat.
0: Ano.
1: A vám moc krát děkuji a celému rozhlasovému kolektivu.
0: Ano, děkujeme také a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Ludmila a Kobylí.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát a poslat nějaké pěkné hudební přání mojí bývalé kolegyni Věrce Mikulicové do Kobylí, která má zrovna dnes ty narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a pohodu v kruhu svých dětí, vnoučat, pravnoučat, a aby ty záda ušu neboleli. Přejeme moc zdraví všichni. Děkuji
0: ano.
2: Vám, nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. Tak a dáme tady další písničku, kde se stůlal Rózka Horáková a sourozenci Baťkovi, ne, pardon, Boženka Baťková a Marie Prajková nám zaspívají.
3: Český rozhlas Zlín. Kde se

písnička nám dozněla a kapela, ale krásně to zaspívali děvčata teda, Božena Baťková, Marie Prajková. No a pojďme, máme tady e-maily, já bych ráda předala, tak dobrý den. Včera měl narozeniny kamarád a muzikant pan Antonín Daníček z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky, božího požehnání přejí. Maminka Františka, syn Václav s rodinou, sestra Veronika s rodinou a sestra Markéta s rodinou a kamarád Broněk s maminkou. Tak a já tady mám také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Ráda bych popřála k dnešním narozeninám paní Janě Rapouchové z Brno Žabovřesk a také paní Aně Ingrové ze Strachotic. Tak milé dámy, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré mysli a jak já vždycky říkám, na zdraví a živio a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže popřáli jsme a pojďme na další písničku. Kobylský šohajku a Straňanka.

0: Dozněl krásný valčík Martina Horáka, Pavla Karlíka, Kobylský šohajku, doprovodila Straňanka a pojďme přivítat paní Zdeňku z Velkých Němčic. Dobrý den.
1: Moc vám děkuji a zdravím celý Český rozhlas i vašeho kolegy a přeji vám krásný sváteční den a chtěla bych písničku pro mého našeho vnuka Zdeňka Růžičky, on si říká Zdeněk Milouš Růžička, takže on má dneska krásné 25. narozeniny, takže mu přejeme všichni, babička, dědeček Jirka z Nosislavy, všichni se k tomuto přání připojí, celá rodina, hodně, hodně zdraví hlavně, a chce mu splnit to, co si přeje, teď se nám vrátil ze Zambie a chce být cestovatel, neustále nekam cestuje, takže hlavně ať dodělá školu a přejeme mu opravdu, opravdu moc a moc zdraví a za všecko mu já jako babička moc děkuji.
0: Mm-hmm. Výborně.
1: A vám také děkuji, mě se za
0: to
1: hlad.
0: Ano, a ještě bych chtěla, to já chápu.
1: No to je, ještě bych chtěla do Velkých Němčic pro paní Lidmilu Winterlíkovu, která také dneska oslavuje 6. Takže také jí to přeju, Anička Zámečníková z Velkých Němčic, tak je jich hodně, takže jim přeji také hodně, hodně, hodně štěstí, zdraví a Lidušce Winterlíkové i jejímu manželovi Františkovi, ať to ještě dlouho, dlouho spolu vydrží, oni jsou přes 60 let spolu manžele a podporují se jeden druhého, to je tak krásný. Takže jim přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ano.
1: A vám moc a moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěknou neděli. Tak a já tady připojím e-mail, který tady mám. Je poněkud dlouhý, no ale bohužel teda hudební dárek dnešním narozeninám, ať potěší mladou paní magistru Veroniku Borýskovou do Uherského Brodu, která má v rodném listě vepsán datum narození 6. září 1988 v Gotwaldově a trvalým bydlištěm Kochavec s rodiči a prarodiči Štěpančíkovými v rodném domě. Co ti, Veronko, přát? Vždyť vše máš v kruhu milující rodiny, syna Daniela a manžela Lubomíra. Jsme na tebe nesmírně pyšní, nejen za to, čeho jsi dosáhla, ale hlavně, že jsi člověk, kterým jsi se stala, pracovitá, cílevědomá, pokorná a s dobrým srdcem. Ať už bude tvá cesta pokračovat kamkoliv, vždy na tebe budeme hledět s láskou, obdivem a obrovskou hrdostí. Máme tě moc rádi a jsme vděční, že tě máme. Proto přejeme pevné zdraví, štěstí, osobní, rodinou a pracovní pohodu v tvém celoživotním poslání, které jsi si sama vybrala v 15 letech, a to malé děti v mateřské škole na pedagogické střední škole v Kroměříži a pak s praxí paní učitelky si se vypracovala už od svých 24 let v mateřské škole Boršice u Blatnice na pozici paní ředitelka do konce školního roku 2026 a nyní od 1. září na nové pozici vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Mateřská škola Slavičín. Děkujeme, že můžeme být součástí tvé cesty a sdílet s tebou tyto výjimečné okamžiky a dnešní tvůj narozeninový den, Verunko. S úctou rodiče Věra a Pavel, bráška Pája Pastorkovi z Kochavce, dále Vivien, Rozálie, prarodiče, Ludíček a Stázinka z Nebeských obláčků a snad všichni, co tě znají a rádi mají jako my od tvého narození. Tak krásný narozeninový den přejeme od srdce. A písnička Kobylské vínečko, Pavel Svoboda, Vladimír Salčák a Láca Ranka.

Tak přátelé, pojďme si dát ještě písničku jednu nakonec a bude to Zdena Hovorková, Když si já zaspívám.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Kmotřenka, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Valašské Meziříčí dalo o letošních prázdninách miliony korun do oprav svých školek a základních škol. Ve velehradské bazilice dnes zazní varhanní skladby od Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů. Ve fakultní nemocnici Brno lékaři zavádí novou metodiku diagnostiky nádoru plic. Dnes bude v regionu skoro jasno, na teploměru až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Valašské Meziříčí dokončilo letošní opravy škol a školek. Radnice do nich investovala přes 16 milionů korun. Kam šla největší část peněz, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Největší investicí byla oprava střechy, krovů a vnitřního vybavení školky v Binině. Stála 9 milionů 600 tisíc korun a město ji hradilo plně ze svého rozpočtu. Přes 4 miliony korun pak radnice investovala do svých mateřinek na Vyhlídce, v Hrachovci a na Štěpánově. Opravou zde prošlo sociální zařízení, elektroinstalace, osvětlení a také hřiště.
1: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku na dnešek připravili varhanní koncert k 8. výročí úmrtí svatého Františka Assisi. Slovenský varhaník Tomáš Mihalik v bazilice na nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje zahraje skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Cezara Franka, France Schmidta a dalších skladatelů. Koncert začíná o 16:30, vstupné je dobrovolné. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádoru plic. Umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemoci plicních a tuberkulózy Milan Sova.
4: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientu mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
1: Prvoligoví fotbalisté Zlína v 7. kole přivítají Teplice. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Zlín je poslední tým soutěže, který dosud nebodoval. V minulém kole přitom prohrál v Brně až gólem v nastavení. Mluví o tom asistent trenéra Lukáš Motal. Sport.
5: Ten výkon a to, že jsme se dokázali dvakrát vrátit do utkání, dvakrát vyrovnat, nás musí povzbudit právě tady do těchto utkání nebo do těch dalších utkání a já věřím, že to povzbuzení bude a že teďka doma právě to předvedeme. Že nás to posílí a ne naopak pošle dolů.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. Na východě a severu kraje místy kolem 18. Povane mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porucha světelné signalizace před vlakovým přejezdem je hlášena u Terna při vjezdu na třídu Tomáše Bati ve Zlíně. Vlaky budou projíždět rychlostí 10 km za hodinu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už jsou na řadě sobotní výlety s Pavlem Kudrnou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesích. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají mohyla mrtv.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřeli a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použít do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera, Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

0: vnímám.
1: Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý, tedy ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

je mám. A duha zla to hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise. A také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary.
3: Projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
3: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
3: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vylémčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, tedy když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinský Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, a tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo Ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech, té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pravidla naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti má nové hygienické a stravovací zázemí za 10 milionů korun. V Luhačovicích je tradiční kloboukový den. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Dnes bude skoro jasno na teploměru až 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Jídelna základní školy UNESCO v Uherském Hradišti má nové sociální zázemí. Stavebními úpravami prošel také vestibul. Práce stály téměř 10 milionů korun. Na dalších 700 tisíc vyšlo nové vybavení. Podrobnosti přidává mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
3: Prostor předškolní jídelnou byl stavebně upraven tak, aby dětem poskytoval pohodlnější a praktičtější zázemí při samotném stravování. Nově zde vzniklo místo pro mytí rukou a děti také mají k dispozici nové šatní skříňky. Součástí toalet je rovněž nové bezbariérové WC.
2: V Luhačovicích na Zlínsku je dnes 14. ročník festivalu s názvem Dny slovenské kultury. Ten nabízí koncerty, divadelní představení a filmové projekce. Hlavním bodem programu je tradiční kloboukový den na Lázeňském náměstí. Účastníci v historických kostýmech a kloboucích mají sraz ve 14 hodin a 30 minut u budovy pošty, odkud vyjde průvod ulicí doktora Veselého směrem do Lázeňského areálu. Program pokračuje až do večera. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
4: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
2: Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
5: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v losangeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných The Who, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. Na východě a severu kraje místy kolem 18. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už Pepa Koller a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné nedělní odpoledne s datem 6. září. Dnes slavíme Den čtení knih. Takže pokud máte nějakou rozečtenou, možná je nejvyšší čas zjistit, jak to celé dopadne. No ale třeba ve Valašském Meziříčí včera žádnou knihu otevírat nemuseli. Za dobrodružstvím totiž vyrazili rovnou do ulic. Vodní ulici zaplnil festival Zažít Valmes jinak. A s ním tisíce lidí. Divadlo, cirkus, workshopy i hřiště. Jak to všechno vypadalo, to už vám prozradí naše dnešní dnešní první reportáž hned po písničce Valdemara Matušky. Pepa Koller vám přeje pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Valašském Meziříčí včera ožila vodní ulice festivalem Zažít Valmez jinak. Děti tam s kladívky a pilkami stavěly z palet vlastní domečky a přes obří dřevěnou lávku přebíhaly mezi dvěma hřišti. U Bečvy, podél které vede cyklostezka, vyrostlo velké cirkuslové šapito a na pódiu uprostřed školního sportoviště se během dne střídali hudebníci.
1: Zní taková romantická hudba, my jsme totiž ve stánku, kde je minirande. Vaneta Zvoníčková teď pokládá na jeden z těch stolečků kávu. To je jak impuls tomu, aby se tady lidé zastavili.
2: Minirande je pro páry, nebo i pro přátelé, nebo pro manžele, kdy přijdou a mají speciální čas spolu, dostanou dobrou kávičku, dezert a je kratičká přednáška o pěti jazycích lásky a pak si spolu o tom povídají a pak jdou na most dát si pusu a nebo doprobrat ještě to téma, takže v tom to spočívá.
1: Od stánku minirande se přesunuju na takzvané dobrodružné hřiště, kde děti mají hřebíky, kladívka, pilky a pomocí nářadí, které si půjčí, staví z palet malé domečky. Jeden ze strážců, který na děti dohlíží, je Milan.
3: Mě zaráží, jak jsou ty děcka fakt šťastný a ty mikropříběhy, kdy malá holčička zavrtá svůj první vrut a je úplně šťastná.
1: Dominantou festivalu je nejen obří šapito, ve kterém jsou divadla a cirkusová vystoupení, ale hlavně velký most, který propojuje hřiště na vodní ulici s tím na základní škole Křižná. Zábradlí lávky zdobí vlajčky, na kterých jsou přání dětí. Amálko, přečteš mi nějaké z těch přání?
4: Mít vlastního koně, ať mi vypadne další zub.
1: No a tady je Chceš to?
4: Každý den tělocvik.
1: Hned kousek od pódia, na kterém se střídají hudebníci, je živá knihovna. Na místo knížek si v ní lidé půjčují skutečné lidi a skutečné příběhy. Nad Parožím vykládá svůj příběh myslivkyně Blanka Novotná.
5: Máme tady jelena, Daňka, srnce, děti si to můžou vzít do ruky, v životě to asi neviděli nebo nevidí to až tak často. Pokud nemají doma nějakého myslivce, můžou si na to sáhnout, popovídáme si.
1: Z areálu festivalu, ve kterém jsou hlavně workshopy, se přesunují na vodní ulici. Tou právě teď běží dva malí kluci. Co chcete vidět?
6: No tak teď vidět ten cirkus.
1: Ten cirkus? No je, tady je ale dav, že? Stejně jako kluci, tak ani já toho moc nevidím a proto se přesunuju do zóny, kterou zní tamburíny, různé zvonky. Děti si tady můžou vyzkoušet nejrůznější hudební nástroje.
7: Máme tady různá drhla, frekvenční ladičky, které ladí tělo.
1: Eva Ludvík Kudrnová, která je koordinátorkou hudebního happeningu, teď bere do ruky kalimbu.
7: Jsou to všechno cinkátka, drnkátka, jsou to nástroje jednoduché, na které si může zahrát každý.
1: Festival letos navštívilo 3000 lidí, kteří se sjeli i ze vzdálenějších měst, stejně jako místní, tak mohli zažít úplně jinak vodní ulici, kterou jindy jen rychle projíždějí na kole. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: prostranství před jeskyní Bíčí skála v Moravském Krasu se včera pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíš nosilo ve starší době železné. Konal se tam Hallstattský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují život lidí té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemcům představili nedávný unikátní nález 2,5 tisíce let starých ostatků děvčátka s náušnicemi.
1: My tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
2: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
1: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
2: Pravěký nůž zařízne do pravěkého uzeného masa.
1: No, to je krkovička a to je to zase nakládané v česnek šalvy, protože nic jiného nebylo. Takže ochutnejte.
3: Dobrý, já bych se najedla.
2: A to se všechno sní?
1: Budeme hodovat až do rána.
2: Vytavíte železo?
4: Dominik Tala.
2: To je pec? Nízká pec, nevysoká.
4: Ano, každá pec od těto malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu.
2: To tady dělá váš kolega pomocí velkého měchu.
4: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
2: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
5: Living History je dneska dost populární. Česká republika jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
2: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
5: Dnes je takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
2: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu Hallstattského děvčátka podílel.
6: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostelních pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků, trpěla nedostatkem vitamínu, pravděpodobně C, přeměla na některých kostech zánětlivé změny, které jsou právě příznakem tady té avitaminózy.
2: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Bíčí skála na místo toho nálezu. To byly netopíři. My jsme přišli k balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
7: Je to volná inspirace, hlavně co se týče vazby té látky, která se nalezla na otisku náušnic železných, který taky můžete vidět. Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
2: Zatímco dnes v jeskyni ukazují pouze repliky, originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska.
8: Expozici právě v úseku doby Hallstattské doplníme. O tuhletu holčičku bude vlastně v blízkosti dnešní princezny z Bíčí skály.
2: Potvrzuje mluvčí muzea Taťána Bártová-Pavelková. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
9: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
10: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: dozněla píseň Plamen Kateřiny Marie Tiché, kterou ve 14 hodin a 23 minut střídá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín rozhovor s meteoroložkou.
1: Počasí.
0: Tak na lince už jistě netrpělivě čeká naše meteoroložka Andrea Kvapilová, která nás seznámí s těmi nejčerstvějšími informacemi o počasí. Zdravím vás do Brna a vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak nám prosím na úvod popište dnešní odpoledne v celém Zlínském kraji.
2: Tak převažuje nám většinou polojasno, výjimkou je jenom sever Vsetínska, tam spíše převažuje oblačno, i teploty máme rozdělené, ta západní část je nejčastěji od 20 do 21 stupňů, naopak na východě, hlavně v těch vyšších polohách, jsou ty teploty nižší, spíše jenom kolem 18 stupňů a vítr, ten nám vane mírný, převážně severozápadní, do 20 km za hodinu.
0: No a vydrží nám toto rozdělení počasí i přes večer a potom přes noc?
2: Tak stále nás bude, potom už by měla začít oblačnost ubývat a přes tu noc nejčastěji jasno až polojasno, potom k ránu se nám mohou ojediněle vytvářet mlhy v údolích, případně i kolem vodních ploch. A tam ty nejnižší teploty spíše budou rozdělené do údolí, tam mohou klesnout až k 5 stupňům, jinak ty minima očekáváme od 10 do 7 stupňů. I vítr se nám večer a během noci začne slábnout a bude už jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Tak zítra začíná nový týden, prozraďte našim posluchačům, s jakým počasím do něj vykročí.
2: Tak ráno malá oblačnost, polojasno je skoro jasno, ojediněle tam ještě mohou přetrvávat mlhy, během dne by už mělo potom převažovat oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť a pokud by se vyskytl, tak spíš to vypadá, že by se to mělo týkat té severní části kraje a v noci tam může být od západu i přechodně zmenšená oblačnost. Ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, Vsetínsko trošinku chladněji zase, lokálně kolem 21 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom budou převažovat směry jihovýchodní až jižní do 15 km za hodinu.
0: A doplňte prosím i biopředpověď.
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A kdybychom si teď přáli nahlédnout ještě dále do budoucnosti, můžete jenom ve zkratce zmínit i ty následující dny?
2: Tak úterý, tam nás čeká teplo, převážně slunečno, nejvyšší teploty od 27 do 31 stupňů. Středa, tam je to takové poměrně hodně nejisté, má nás tam začít přecházet studená fronta, ale vypadá to, že by měla jít až později, takže ještě před ním by mohly ty nejvyšší denní teploty vystoupat od 28 do 32 stupňů a potom od západu, hlavně to vypadá k tomu večeru, že by se potom mohly vyskytnout déšť, přehánky, případně i bouřky. A ve čtvrtek tam ze začátku ještě zataženo, budou doznívat ten déšť, přehánky a bouřky a potom hlavně to vypadá v té druhé části dne, by se nám postupně mělo těch srážek začít ubývat a už chladněji tam ty nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů.
0: Děkuji vám za informace o nejbližším počasí a brzy zase naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Naši předpověď počasí předcházela píseň o lásce, tak si pojďme poslechnout jiný pohled na lásku. Tentokrát nám ho zprostředkuje Jaroslav Vikrent. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

0: Ve Zlíně jsou další dvě místa, kde se úsekově měří rychlost. V měsíci říjnu mají podle ředitele městské policie Milana Kladníčka přibýt dvě nová. V místních částech Štípa, Kostelec a Klečůvka. Pojďme si poslechnout, co k tomu řekl v rozhovoru Markéty Macháčkové z cyklu O čem se mluví.
1: Největší raritou bude Kostelec Štípa, kde jsme z původní myšlenky dvou úseků, které by na sebe nenavazovaly, po dohodě s techniky a testováním došli k úvaze, že celou situaci zlevníme, když nasadíme příjezdovou kameru a budou na to napasované odjezdové kamery. Takže v této lokalitě budou 4 měřené úseky. Je to docela hodně, ale to z toho důvodu, že tato oblast je opravdu velmi silně zatížena řidiči, kteří nejsou ze Zlína, nejsou v podstatě ani z tohohle státu, takže nám přijíždí po nové dálnici a jedou do zoologické zahrady. Je to v podstatě místo, které nejvíce zatížené návštěvníky ve Zlínském kraji a z toho důvodu potřebujeme chránit naše občany a tento úsek bude navazující, to znamená, budeme pokrývat ulici Lázeňskou, Zlínskou, Novou cestu, Kosteleckou, Lešenskou. A na konci ještě přibyla Velikovská, to znamená, budou na sebe navazovat 4 úseky a je to technická rarita a věřím tomu, že nám to bude fungovat.
0: A pokud si o tématu nových kontrol rychlosti ve Zlíně chcete poslechnout více, tak celý rozhovor Markéty Macháčkové z cyklu O čem se mluví s ředitelem zlínské městské policie Milanem Kladníčkem najdete už teď na našem webu.
2: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Nejdříve ovšem na vlnách Českého rozhlasu Zlín zazní Madonna.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musejí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Je 14.44 a vysílání Českého rozhlasu Zlín nám teď zpestří pohled do sportovního světa. Dozvíte se, že po utkání fotbalové ligy mezi Slováckem a Pardubicemi kritizovali trenéři obou týmů své svěřence ze stejných důvodů. Podrobnosti uslyšíte už za okamžik.

0: skončila před pokutovým územím soupeře.
1: Ty akce, které si myslím, že některé byly pohledné a dostávali jsme se i přes střed hřiště, přes ten dobře bránící val, tak nám to končilo vlastně nahoře anebo v té poslední třetině, kde prostě nejsme kvalitní a neměli jsme nějak extra velké šance a těžko hledáme ten prostor.
0: S výkonem svých ofenzivních hráčů nebyl spokojený ani pardubický trenér Jan Trousil.
2: My jsme v tom špatní, v tom, že jsme prostě nejsme schopní ty situace řešit do gólu a to nás stojí ty body, takže pořád tady budeme na kluky apelovat v tomhle tom.
0: Kouč Východočechů si v dalších zápasech hodně slibuje od nových posil do obrany Halinského a Krčíka. Pardubický trenér zároveň věří, že se zlepší i produktivita v útoku.
2: A nemůžeme si do nekonečna jako říkat, je to nevadí, že jsme ten gól nedali, vadí to, protože jsme prostě, kdyby jsme ten gól dali tady v prvním poločase 1-2, tak prostě bychom ten zápas zvládli. Bohužel to období teď je špatný v tom, že nejsme schopni ty zápasy prostě překlopit na naši stranu, hlavně vinou té koncovky a opakuje se to.
0: V dalším kole čeká Pardubice zápas v Ostravě a Slovácko se představí na hřišti pražských Bohemians. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu první etapa obnovy a rekonstrukce hřbitova. Ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy je nové hřiště pro děti. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. Dnes bude skoro jasno, na teploměru až 22 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbária a rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
2: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Na zlínském sídlišti Jižní svahy dnes začalo pro veřejnost fungovat nové dobrodružné hřiště. Je na místě bývalého Šmoulího města, kde se plánuje stavba kulturního centra. Děti si v areálu mohou postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici mají materiál i nářadí. Hřiště bude otevřené každou středu a neděli od 13 do 17 hodin a vstup je zdarma. Provoz areálu skončí 4. listopadu. Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
3: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
0: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřená každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě 3 hodiny na to, aby odevzdali hlas v dnešním zemských volbách. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo AFD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
4: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AFD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. Na východě a severu kraje místy kolem 18. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní nehoda se zraněním se stala na Lapači ve Vsetíně v části pod Bečevnou. 2 osobní auta se srazila ve Zdonkách na Kroměřížsku. Pozor si dejte na odstavené auto na D49 na 14. kilometru ve směru na Frišták na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě 2. hodina sobotního pořadu. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem a Pepou Kollerem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín. Týden utekl jako voda a je čas se na chvíli ohlédnout a připomenout si, co důležitého přinesl. Když bychom ho měli shrnout opravdu stručně, mohli bychom říct méně dětí ve školních lavicích, nové nádraží ve Vsetíně a letos také méně pálenky na Slovácku. Ta poslední zpráva pochopitelně souvisí s úrodou ovoce, které letos kvůli suchu nebylo tolik. No ale samozřejmě se toho během týdne stalo mnohem víc. Souhrn toho nejdůležitějšího uslyšíte už za chvíli. Na vaši pohodu u poslechu Českého rozhlasu Zlín i v tuto hodinu bude dohlížet Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Co, broukali jste si píseň s Petrou Černockou? Každopádně s Českým rozhlasem Zlín si můžete zrekapitulovat témata minulého týdne, jako méně pálenky na Slovácku, nové autobusové nádraží ve Vsetíně a začátek školního roku. O těchto i dalších tématech informovali naši reportéři během uplynulého týdne. My vám vše nyní připomeneme v pravidelném zpravodajském souhrnu.
1: V úterý 1. září se po letních prázdninách vrátili školáci do 267 základních škol ve Zlínském kraji. Celkem do nich nastoupilo 52 000 žáků, z toho 5500 usedlo v lavicích poprvé. Oproti loňskému roku je to o 300 prvňáčků méně. Jaký byl nástup do první třídy pro děti ve Valašském Meziříčí, zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Ve třídě 1. B na základní škole Žirotínova je rušno, děti se pomalu usazují do lavic, v té druhé sedí David. Davide, znáš tady někoho?
3: Můj kamarád je tamten Ondra, na kterýho jsem asi milionkrát volal, on mě stejně neslyší.
2: Ty už toho tedy o té první třídě hodně víš. A tak se i na něco těšíš?
3: Na to, jak budu v devítce, že se můžu vybrat lavice vzadu, protože mamka mi to nedovolí teďka.
2: Teď je to jasné, si v první třídě musíš dávat pozor.
1: Na provizorní obědový režim si zvykají žáci i učitelé na základní škole Dřevnická ve Zlíně. Až do listopadu potrvá rekonstrukce školní kuchyně i jídelny za 32 milionů korun. Starší žáci tak za obědy dojíždějí autobusem. Ti mladší se stravují přivezenými obědy v improvizovaných jídelnách, popisuje zástupce ředitele základní školy Dřevnická Jaroslav Machačík.
4: Tady v těchto učebnách se stravují žáci prvního stupně a žáci, kteří mají dietu. Původně to byla školní družina, a druhá učebna původně byla hudebna, ale teď slouží jako výdejna stravy.
1: Jarní mrazy i dlouhodobé sucho se podepsaly na úrodě ovoce na Slovácku. Pocítili to i v pěstitelské pálenici v Buchlovicích na Uherskohradišťku. Během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než za loňskou, už tak podprůměrnou sezónu. Do pálenice přijel s kvasem také Lubomír Straka.
5: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byla s mérovníkama. Úroda letos nic moc, kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých chytám vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
1: Už týden funguje ve Vsetíně nové autobusové nádraží. Místní si zvykají na nová označení nástupišť, digitální tabule, ale i změnu jízdních řádů městské hromadné dopravy. Nové autobusové nádraží má sdílená nástupiště s vlakovou dopravou. Koncept popisuje kandidující ledovecký místostarosta Vsetína Jiří Růžička.
6: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili tak, jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
1: Všechny reportáže si můžete poslechnout na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj a příští týden ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme informovat o uzavírkách silnic a s tím spojenými komplikacemi v dopravě na několika místech kraje. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: I dnes, v neděli 6. září, se toho děje v našem kraji dost na to, abychom některé z akcí zmínili v našem vysílání. Právě teď, 17 minut po 3. hodině odpolední, má pro vás Český rozhlas Zlín připraveny kulturní tipy pro dnešní den. Tak se na ně pojďme společně podívat. Středisko rané péče Eduko Zlín dnes pořádá v Otrokovicích tradiční benefiční akci Eduko Lanáček. Děti mohou využít lanové stezky, skákací atrakce a horolezecké stěny. Na tvořivých stanovištích si vyzdobí klobouk, namalují sádrový odlitek nebo vyrobí korálkový náramek. Chybět nebude ani benefiční bazárek, hraček a knih. Návštěvníci si z něj mohou za příspěvek odnést stavebnice, deskové hry a další hračky. Zároveň mohou do bazárku věnovat zachovalé věci, které už doma nevyužijí. Benefiční akce se koná do 18 hodin v areálu Lanáčku v Otrokovicích. Poslechnout si můžete varhaní koncert, který se koná dnes v 16.30 ve Velehradské bazilice. Na varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalik skladby od Bacha, Franka, Schmidta a dalších autorů. V Luhačovicích se koná Kloboukový den a Dny slovenské kultury. Vystoupí luhačovický okrašlovací spolek Kalma a císařský a komorní orchestr z Bratislavy. Akci hostí Lázeňské náměstí v Luhačovicích do 17 hodin a návštěvníci zažijí zajímavou atmosféru doby přelomu 19. a 20. století. A třeba i vás zaujme program Orelského dne u Kudlovské přehrady ve Zlíně. Na tradiční odpoledne Zlínské jednoty Orla jsou zváni jak členové, tak přátelé a veřejnost. Těšit se můžete do 18 hodin na dětská vystoupení, tvoření i hudbu. Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení a posezení. Pro milovníky flóry pokračuje druhým dnem Festival rostlin v Kongresovém centru Zlín. Prodejní výstava nabízí velký výběr rostlin do 18 hodin. No a věřím, že pokud navštívíte naše webové stránky, najdete tam ještě více inspirace pro váš volný čas.
1: Více na zlin.rozhlas.cz.
2: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Do kádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Vztahy mezi rodiči a dětmi nebo prarodiči a vnoučaty mohou přinášet blízkost, ale také nedorozumění a konflikty. Mezigeneračním vztahům se věnovala páteční poradna Českého rozhlasu Zlín. Ukázku uslyšíte hned po písni Michala Tučného.

0: Každá generace vyrůstala v trochu jiné době, má jiné zkušenosti, zvyklosti i představy o životě. Někdy si proto lidé různých věkových skupin nemusí úplně rozumět. O mezigeneračních vztazích si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídala moderátorka Kristýna Fuchsová se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Ptala se také na to, co dělat, když má starší generace pocit, že jí ta mladší nerozumí.
1: My většinou, když přemýšlíme o tom, že to máme jinak než ostatní, tak přemýšlíme sami o sobě, o tom, jak to máme my. A ono je moc zajímavé zkusit nahlídnout na tu druhou stranu. Někdy nám to strašně moc pomůže a vlastně nás to dovede k tomu, k čemu potřebujeme. My vlastně chceme otevřít takový otevřený dialog. A není to o rozporech, o tom dokazování si, kdo má větší pravdu, ale možná cílem může být spíš pochopení se navzájem.
2: A na co se zaměřit, když chceme nahlédnout do toho protějšku, do těch jeho názorů?
1: Třeba na to, jak to v tu danou chvíli vidí, co se mu vlastně líbí, co by potřeboval v tu chvíli, z čeho to vychází, proč v té výchově postupuje tak, jak to dělá v tuhle chvíli. A možná nám to ukáže, že ten přístup máme vlastně hodně podobný, jenom ho trošku jako jinak realizujeme.
2: Stačí se možná toho druhého zeptat. Jednoduchá otázka, proč? Jak může rodina pracovat s rozdílnými představami o tom, jak často se navštěvovat nebo být v kontaktu?
1: Já navážu asi na to, co jsem říkala před chvíličkou. Někdy řešíme ten obsah, ale vlastně se nepodíváme za to, co je tam takový ten vzorec, který zatím stojí. A někdy právě položit si otázku, o co nám vlastně jde, proč se v téhle situaci hádáme, nebo proč se prostě nepotkáváme, proč se nám ta situace stále opakuje, tak nám může vlastně strašně moc jako pomoct.
2: A jak reagovat na situace, kdy se v rodině opakovaně vrací se do ní ty samé konflikty?
1: Někdy můžeme dospět k tomu, že budeme muset přijmout to, že tenhle konflikt prostě nevyřešíme.
2: Záleží, co je to za konflikt.
1: Přesně tak. Záleží, co je to za konflikt, nakolik je pro nás jakoby důležitý. Tohle je moc fajn si zhodnotit. Vlastně v každé takové situaci je fajn si vyhodnotit, jestli nám opravdu jde tak nutně o to, abychom toho druhého přesvědčili nebo došli k nějakému řešení, anebo jestli třeba upřednostníme vztahy v té chvíli a třeba to odsuneme na nějakou jinou dobu, anebo se prostě smíříme s tím, že hold každý budeme mít jiný názor a budeme to prostě vidět jako jinak.
2: A co může každý člověk udělat pro to, aby byl schopen přijmout, že nejen jiná generace, ale také každý člověk má své hodnoty, priority nebo životní tempo? Pokud sám v sobě cítím, že to nějak někde vázne, tady toto pochopení, ale moc bych chtěl, nebo chtěl bych víc naslouchat a podobně. Jak prakticky na to?
1: Cestou je zaměřit se sám na sebe a přemýšlet, jak já můžu jinak začít nahlížet na některé vztahy, které mám. A jak se můžu vlastně podívat na věci možná trošku jako jinak. Je to vlastně taková jako vnitřní práce. My často jako chceme, aby se změnili ty ostatní jako kolem nás, ale tohle je spíš o vlastním takové nějaké jako seberegulaci v tom.
2: A jak mluvit o citlivých tématech tak, aby ten rozdílný názor nebo postoj automaticky nevedl ke konfliktu?
1: Vždycky nám pomůže, když začneme u sebe. To znamená u svých myšlenek, u svých pocitů. Takový to, já se takhle cítím. Když děláš tohle, já se cítím takhle. To je něco, co vlastně nelze rozporovat. Co není konfliktní samo o sobě.
2: Takže nezačínat, ty děláš to a
1: přesně
2: tamhle
1: tak,
2: to,
1: ano.
2: Ale říct, když vidím, že je něco takhle, tak já to cítím takhle.
1: Někdy nám právě ten konflikt vznikne už tím, že vlastně začneme u toho druhého člověka, který nějakým způsobem jako zhodnotíme, ten to vnímá jako nespravedlnost a už se vlastně pak nedostaneme vůbec dál.
0: Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.

To byla píseň našeho kraje, ale my ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chvilku a na chvilku náš kraj opustíme. Řeč bude totiž o tom, že začala oprava vyhlídky na vysílači na pradědu v Jeseníkách. Dostává totiž zabrat od vlivu počasí. Tamní vyhlídka je druhé nejvyšší veřejně přístupné místo v republice a při dobré viditelnosti dohlédnete až na Sněžku. Podíváme se tam už za chvíli.

0: Nové plechy a okna. To teď čeká poslední přístupný prstenec vysílače nahoře pradět v Jeseníkách. Je v něm totiž vyhlídka, kterou ročně navštíví tisíce lidí. Kromě výměny špatných částí dostane prstenec i nátěr, který se používá třeba na zaoceánských lodích. O rekonstrukci se starají České radiokomunikace.
1: 2,5 metru za sekundu.
2: Taková je rychlost výtahu, do kterého mě vzal Michal Kozák a jedeme se podívat na vyhlídku do 7. patra. Je tam ale takový ruch, že bychom se neslyšeli, takže jsme sjeli o prstenec níž.
1: Vyhlídková kabina má podhledy z plechu, který nevyhovoval dlouhodobým účinkům povětrnostních vlivů, takže dochází k jejich vyřezání, nahrazení, očištění prostoru pod nimi. Následně bude očištěná konstrukce celé kabiny s vyjmutím oken.
2: Ten prstenec s tou rozhlednou je vlastně opravdu vysoko. Dá se říct, že v Česku už můžete být výš opravdu jenom na Sněžce. A nejvyšší hora v České republice jde dokonce při dobré viditelnosti i vidět.
1: Když jedete pohledem po obzoru, tak narazíte na šedé pohoří úplně vzadu a uprostřed jediný špičatý vrchol ve tvaru trojúhelníku, to je Sněžka.
2: Ukazuje Michal Kozák z Českých radiokomunikací. Vysílač na pradědu je teď ale obehnaný plotem a přístup do tamní restaurace vede úzkým koridorem, říká její provozovatel Tomáš Hrazdil. Společně s restaurací zařizuje i chod rozhledny.
3: Roční návštěvnost rozhledny je v nižších 10 000 osob. Řádově to dělá asi 40 000 až 50 000. Tím, že je z bezpečnostních důvodů uzavřený celý prostor kolem vysílače, tak to působí nemalé problémy, protože lidé přeplánují svoje výlety. Klienti, kteří jezdí na ubytování, nám ruší ubytování, protože jezdí kvůli rozhledně, v rámci ubytování mají vstup na rozhlednu zdarma.
2: Jestli tento rok vyhlídka ještě otevře, zatím není jisté. Záleží totiž na počasí, které je na nejvyšším vrcholu v Jeseníkách proměnlivé. Z hory pradět Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Sedí anděl na střeše.

0: jsou 2,5 minutky po 3:15 a ani dnes nebudete ochuzeni o návštěvu naší rozhlasové cukrárny. Jaký hit nám připomene Petr Uhřík tentokrát? Tak to vám odhalí právě teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nespomínám si, že bych se někdy v běžném vysílání potkal se jménem zpěvačky Jarmily Veselé, ale protože do cukrárny patří i speciality, nabídneme si dnes písničku, kterou běžně neslýcháváme. Napřed si ale Jarmilu Veselou trochu přiblížíme, představíme. Kromě profese zpěvačky byla i flétnistkou, herečkou a významnou interpretkou písniček brněnského pianisty Oldřicha Blahy. Nejčastěji zpívala s orchestrem Gustava Broma a manžel Stanislav v něm hrál pro změnu na pozoun. Bylo to zvláštní propojení, jak jsem naznačil, oscilovala mezi symfonickým orchestrem a současně zpívala v lehčím žánru popu. Její doménou byly swingové a taneční skladby v rytmu kalypsa, ale i šansony. Ve své době patřila k nejprodávanějším zpěvačkám na deskách a svým pěveckým umem zastoupila na plátně i některé filmové hvězdy. Například ve filmu Limonádový Joe naspívala za Olgu Šoberovou písničku Arizona. Mnozí navíc obdivovali taky kvůli půvabnému ženství a eleganci. Vždycky jí to moc slušelo, i v posledních letech života. Třeba bez klobouku by Jarmila Veselá na veřejnosti nevystoupila.

architektů málo. Reportáž z Rožnova pod Radhoštěm uslyšíte v zítřejším ranním vysílání po 8. hodině. A po 11. hodině přijde na řadu podzimní úroda. Švestky, hrušky nebo jablka. Ty nemusí skončit jen zavařené ve sklenicích nebo na koláči, ale také v sudu jako základ pro dobrý kvas. Jak ovoce správně připravit, kdy je nejlepší chvíle kvas založit a na co si dát pozor, aby všechno dobře prokvasilo, o tom si bude zítra povídat v poradně Kristýna Fuchsová s pálničářem Vlastimilem Gajdůškem z Březnice na Zlínsku. Možná se vám letos poprvé urodilo, nebo jste dosud nebyli s vlastním kvasem spokojení, proto se můžete ptát na své otázky. A to už teď na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit v našem pondělním vysílání po 11. hodině. Tak si užijte klidný zbytek neděle a vykročte dobře do nového týdne. Na brzkou slyšenou se už teď těší Pepa Koller a do té doby vám přeje mějte se a smějte se.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Luhačovicích na Zlínsku zítra po přestávce znovu začne oprava ulice Mlýnské. Policie stíhá seniora z Kroměříska za sprejerský výtvor na zdi obchodu. Výcvik strojvědoucích má od září jednotná pravidla. Dnes nás čeká chladná a jasná noc, nejnižší teploty do 5 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Stavební práce začnou zítra v Mlýnské ulici v Luhačovicích. Oprava místní komunikace byla v průběhu léta zastavená kvůli havarijnímu stavu kanalizační stoky. Vodovody a kanalizace Zlín teď v místě postupně přepojují vodovodní přípojky. Navazující opravu vozovky začnou dělníci současně ve dvou úsecích. První zahrnuje část od ulice Hrazanské pod cukrárnu Matuška, druhý povede od střediska Volného času po zárubní zeď nad bývalým mlýnem. Následně se práce postupně přesunou do další části ulice. Policie šetří případ 65-letého sprejera, který poničil zeď obchodu v jedné obci na Kroměřížsku. Senior vytvořil na začátku července v dopoledních hodinách černým sprejem 5 metrů dlouhý nečitelný nápis. Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky mu nevadilo ani kolem jdoucí. Své jednání ospravedlňoval tím, že byl pod vlivem alkoholu a nevěděl, co dělá. Prodavačkám se později omluvil a nápis odstranil. I přesto mu hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
1: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
0: Počasí.
1: Dnes v noci bude v regionu jasno až polojasno. K ránu se ojediněle údolní mlhy vyskytnou. Nejnižší teploty máme 10 až 7 stupňů a v údolích lokálně jen 5 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začínají hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No jo, no to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si
3: stížnost,
4: dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Vyml hergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastaratá destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí, že?
4: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, done vetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
5: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
5: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
5: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
5: A vyženeme jednou provždy vás.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
7: Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct,

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku, chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát u divadla.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionář.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: Promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím, samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já vím, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počul.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počul. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi řekl...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Nechcete 50 na 50.
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá. Stývá. Ježíte, už stývá. Halucinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci

0: prostě. No a on taky poměrně, nevím, jestli o manželovi asi nemluvím, on si zvalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
1: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném. A
2: to bude rozhovor.
1: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
2: říkal pan Ček. Vy byste to dělal v autě.
1: Co myslíte, že bylo?
2: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
1: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Ček, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
2: Chápu, začínám to chápat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: A tam stál zlatý kolovrat.
2: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
4: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná, to znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
5: vždycky,
4: celý život.
5: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
4: vždycky,
5: dobrý.
4: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
5: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
4: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
5: když existuje. Tak koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
4: To nevím právě. Já
5: jo, si, takhle
4: nevím,
5: ty...
4: Já nevím.
5: Ty netušíš,
4: já jsem tak podíval, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase

0: se budu potřebovat, tak doufejme, že nesklame. Že zatím nikdy nesklamala.
1: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vsetín láká lidi na hru v mobilu, která odhaluje tajemství stavitele Josefa Wachtlera. V Luhačovicích mohou v září lidé hlasovat o tom, čím chtějí vylepšit veřejný prostor. Pravidla o poskytování slev porušila v druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. V noci čekejte jasno, nízké teploty až 5 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Po stopách Josefa Wachtlera se teď můžou vydat lidé ve Vsetíně. Stavitel a podnikatel v 19. století výrazně změnil podobu zámku i celého města. Zážitková hra provede lidi místy, která jsou s ním spojená. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci a na jednotlivých zastaveních plnit úkoly. Co najdou lidé na konci stezky, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Trasa symbolicky končí na náměstí Svobody u nového Wachtlerova kamene, který instaloval akademický sochař a nositel ceny města Vsetína Miroslav Machala a při jeho návrhu se inspiroval sloupy v zámecké zahradě a altánku, které nechal vyrábět právě Josef Wachtler.
1: Částku 250 tisíc korun dostane od města Luhačovice vítěz prvního ročníku participativního rozpočtu. Ten představuje 5 finálních návrhů, které mají zlepšit život ve městě. Volit lidé mohou mezi novými herními prvky, výsadbou stromů, novou toaletou, přírodní balanční stezkou nebo zastřešeným posezením. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
4: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno až polojasno, kránu ojediněle u dolní mrhy. Nejnižší teploty 10 až 5 stupňů a povane slabý vítr. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne oblačno, výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě nedělní pořad Strom lásky mý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě v tuto chvíli začíná další díl písničkového pořadu, který jsme nazvali Strom lásky mý. No a jak to tak už tady u nás chodí ve stromu, tak nemůže tady chybět Pavel Mašek.
1: No a samozřejmě Standa Hložek.
0: Pavlíku, jsem tě dlouho neviděl.
1: No asi tak 14 dnů.
0: No cca, no.
1: No jak jsi měl, Staníko, na cestách?
0: Taky já teď na konci prázdnin ještě jsem jako chtěl to manýrinko stihnout, tak jsme se udělali několik výletů jako
1: ano,
0: s rodinkou
1: ano.
0: A bylo to strašně příjemný.
1: Aha.
0: A jsem si říkal, že bych měl občas jako někam zase jako vyrazit. Jako třeba jsme se jeli podívat na zámek do Nižboru.
1: Jejda,
0: no.
1: Do Nižboru, to nám zkus přiblížit, nebo aspoň mě.
0: Nižbor to je vlastně za Berounem,
1: aha.
0: Tam teče Berounka,
1: uh-huh.
0: No, tam je tam krásně, no a byli jsme tam jeden herec, tak si tam splnil takový dětský sen, koupil si nádraží. S výhledem na zámek nižborský. No a mě to překvapilo, kolik tam bylo lidí. No a kolik jako lidí na motorkách a na kole tam prostě.
1: Jak výletiště, jo?
0: No, to... ale super, super. Dělají tam výborný smažák.
1: Pěkný. A to, no, mají rádi všichni.
0: No a dal jsem si tam jedno takový nealkoholický pivo a bylo to třešňový pivo. Nealkoholické, bylo výborný, bylo vychlazený. No, tak poznávám nějaký takový zajímavosti, což jako k těm prázdninám samozřejmě patří, ale bohužel už máme po prázdninách.
1: Tak.
0: A vlastně tak. Už tam 1. září začal meteorologický podzim.
1: To říkáš správně meteorologický.
0: No, meteorologický. To mě právě zaujalo, protože si to pamatuju, protože jsem říkal, teď podzim začíná až, já nevím kolik, 22. září nebo tak nějak. No a tohle je meteorologický podzim 1. září, no, tak už jsme v podzimu.
1: A je to.
0: Co se dá dělat? No. Ale když tak jsem si říkal, jaký to léto asi bylo, tak to léto bylo obzvláště horké teda, jako mimořádně. No, já jsem třeba na chalupě, tak tam máme marušku, která seče trávu, jo, jako ten automatický robot.
1: Já jsem pochopil, že to není brigádnice.
0: to by manželka nepustila k nám. No a na Moravě, tady mi to trošku přerostlo, já jsem se bál jako to sekat, protože kousek jsem posekal a okamžitě druhý den to bylo spálený. No. Takže teď jako mám takovou činnost, že musím to zahradu ještě než napadne sníh, tak malinko spravit. No. Ale krásný léto měl letos Marek Ztracený.
1: No, a to završil to megakoncertem.
0: Megakoncertem, na kterým prý údajně bylo 70 tisíc lidí.
1: No a teďka si vem, co na to řekne Pepa Vojtek.
0: No ten
1: se skupiny Kabát.
0: Právě mi se líbí, jak oni se takhle navzájem šponujou. Ale už těch míst.
1: Ale
0: jako...
1: bylo to vždycky pro Pepu téma, že měli na vypichu 70 tisíc fanoušků.
0: Já jsem, když hrajeme mušketýry, tak já jsem s Pepou v jedné šetně a mám, a je to tam každou chvilku téma. Jako, kdo měl kolik diváků?
1: No, vidíš, a teď mu může říct, no, Marek, Ztracený.
0: No, nic. Tak Marek to měl vlastně 7.8. měl ten koncert na Letné, no a já jsem tam nebyl, ale prý to bylo hezký.
1: No, podle toho, co jsem viděl v televizi a různě na internetu, tak to bylo velkolepé a světová produkce.
0: No. Tak Marek Ztracený nebo Miroslav Slodičák, ten se narodil vlastně v Železné Rudě 26. února v roce 1985. Představ si, to už jsme měli 3 roky zlatou desku za holky ze školky.
1: To jste nemali dva roky, ne?
0: Vlastně dva roky, ano, roky. Máš pravdu. My jsme to naspravili v roce 82 a my jsme narodili 85. Co na to? To stačí? Já si myslím, že už to stačí. Pustu nějakou písničku od Marka.
1: S Markem Ztraceným zůstaneme ještě v tom létě, aspoň chvilinku, a to konkrétně v létě 95. To je název písně, kterou Marek Ztracený natočil v roce 2017.

0: Marek Ztracený, Léto 95, jeho píseň, kterou natočil až v roce 2017.
1: No, Marek natočil 7 studiových alb a napsal spoustu písniček i pro další své kolegy. Napsal taky krásnou písničku pro Hanku Zagorovou. A už jsme u Hanky, protože dneska máme 6.
0: dneska
1: září.
0: Budeme vzpomínat.
1: A dneska by Hanka se dožila 80 let. Minule jsme na ní vzpomínali díky úmrtí, a tak to je život.
0: Je to tak, no.
1: No, Hanka se narodila v Petřkovicích, to je vlastně taková část Ostravy. Já si vzpomínám, že jsme tam byli u nich v domě několikrát s Karlem Wagnerem a s Petrem. A když jsme tam byli poprvé, tak ona měla takovou tetičku zajímavou, která vykládala karty. A taky věštěla z hvězd. No a já si vzpomínám, že nás tam vlastně, ona nám to Hanka neřekla, ale my jsme to vycítili s Petrem, že jsme tam byli vlastně na takovým testu u tetičky. Jo? Co na to tetička řekne? A Hanka byla vždycky taková zvláštní žena v tom, že těmhle věcem věřila. Víš? A dokonce potom taky chodila jako do těch spolků se učit věštit.
0: Fakt?
1: No, Hanka byla výjimečná žena. No. Já bych chtěl říct, že vlastně teď před pár dny byl křest knihy, jo, s názvem Žít tady a teď. Hana Zagorová. Dátená knížka. Kmotrem byl Štefan Margita a tu knížku napsal Pavel Hénik, spisovatel. No a když jsme vlastně u knih a u takových zajímavých věcí, tak
0: jsem
1: povídal mnohokrát, ale teď mám takový zajímavosti, na který jsem přišel vlastně až teď. Protože si pustíme Hančinu písničku, kterou Hanka měla samozřejmě také rád. A já se přiznám, že taky biograf Láska. Tato písnička vyšla na desce s názvem Světlo a stín. A vlastně, nějak se na to dívám, tak žádná písnička se takto nemenovala. Nemenuje na té desce.
0: Nemá to titulní píseň.
1: Nemá to, ale má to nádherný obal, který namaloval Karel Laštovka, úžasný malíř, kde je Hanka v takovém závoji a na titulní straně je to vlastně světlo a na druhé je vlastně už jenom černobílá. Jako stín. Takže je to nádherný obal a nádherná deska. No a na té desce taky je několik zajímavostí, že jí napsal tam krásnou písničku Karel Svoboda a ona otextovala to Hanka, tuto píseň, s názvem Jako zlatý déšť. A nebo je tam taky další písnička, kterou jak muziku, tak text napsal Pavel Žák. Ty se minule se zdivil, že Pavel Žáka.
0: Protože Pavla Žáka známe především jako textaře vynikajícího. Že?
1: Ale on pak je výborný, vynikající klavirista. Jo? Tak ta píseň se jmenuje Žízeň po životě. A tak dál. No. Tak já si myslím, že bychom si mohli Hanku připomenout.
0: A připomeneme si Hanku tou písní, kterou si zmínil. Je to píseň Biograf Láska, kterou pro Hanku napsal Jiří Zmožek a text Vladimír Čort. Hana Zagorová.

0: Hana Zagorová, biograf Láska, rok 1982.
1: No, když vzpomínáme na Hanku, tak samozřejmě mě vyplynou vždycky nádherný vzpomínky, nádherný koncerty, jako takový koncerty jako po celé Evropě. Jo, protože Hanka byla úspěšná tak jako v Polsku, byla stejně slavná jako u nás. Jo. A taky bychom...
0: Tak tam můžeme připomenout ten legendární koncert polských Sopotek, roku ano. 84, si myslím. Sopoty ano, 84. Ano.
1: To právě
0: jste zbourali ten festival v podstatě.
1: My jsme zbourali festival, což nikdo nečekal. To se to tak nějak zvrtlo, že i pan obrovská světová hvězda, pan Aznavour, ano, musel počkat.
0: Musel počkat, až vy se vydovádíte na pódium.
1: No, hlavně se vydováděli diváci. Tam bylo snad 10 tisíc lidí v té lesní opeře. No a
0: Ale vím, že i Hanka v mnoha rozhovorech na tenhle koncert vzpomínala tak, že to bylo vlastně to nejvíc, co v životě zažila. A kdyby si nějaký koncert měla zopakovat, tak mluvila o polských Sopotech rok 84.
1: No, to je pravda. Ona přišla potom za Karlem a říká, a i za náma říká, takový koncert bych chtěla mít, než umřu. No, tak no, to bylo něco neskutečného. My jsme prostě, lidi se úplně zbláznili. My jsme tam byli slavní vlastně díky taky polské skupině Vox, se kterou jsme tam jako projeli mnohokrát celý Polsko tam a zpátky. No a vlastně my jsme tam taky byli na tom festivalu Sopoty jako s Petrem Kotvaldem. My jsme skončili druzí. Což jako bylo evropský festival, takže to věděla celá Evropa. No a takže měli jsme obrovský úspěch, už jako samozřejmě to brala televize, rádio přímým přenosem, takže my jsme vyblázaní časově, jo. Tak kluci technici už jako odnášeli bedny, jo, na který muzikanti hráli. Ale to publikum bylo úplně se zbláznilo, že prostě nás nechtělo pustit, tak ti kluci zase ty bedny museli přinést zpátky. A ještě jsme hráli dalších 20 minut. No to nevím,
0: krásný
1: myslíš.
0: Krásný zážitek, no.
1: To nevím, myslíš. Dobře, kdyby to u nás, dobře, ale v Polsku.
0: V Polsku.
1: Bomba. No taky takovýhle koncerty, prostě ano, to je jak z pohádky, jak z nějakého nádherného snu, stejně jako třeba jako ta spolupráce s Hankou. Dobře, Hanka si nás jako vysvědčila k obrazu svému, že my jsme byli, jako my jsme neremcali, jo, my jsme poslouchali, vymýšleli jsme společně písničky, vymýšleli jsme společně choreografii, nebo choreografie, no já jsem většinou přihlížel.
0: Já jsem to nechtěl otvírat, ne, ale že ty jsi tam byl divák v tu chvíli.
1: Já jsem byl v tom divák, no.
0: Ale řekněte mi, kde mám stát.
1: No počkej, když třeba oni opakují ještě nějaké písničky jako z dřívěžka, my jsme měli spoustu jako choreografií krásných, a když třeba Hanka měla ty svoje dluhy Hany Zagorové,
0: ano, ano.
1: Tak jsme to vymýšleli i vlastně, co se kostýmů týče. Jo. Protože jsme museli nějak tam hrát, my jsme tam byli jako herci a tanečníci. Tam jsme třeba tančili kočky.
0: Ano.
1: A když občas dají ty kočky, protože jsou fakt výborný, tam všichni tři jsme jako kocouři. A my jsme s Petrem kocouři a Hanka je kočička. No tak ta choreografie jako byla docela jako náročná, jako přiznám se. No a já se musím pochválit, já jsem to zvládnul.
0: Velice šikovně.
1: Na fotbalistu a hokejistu docela dobrý.
0: No ale už je to taky nějaký čas.
1: No je, však já už dneska se do ničeho takového nepouštím, abych se rozsypal.
0: Vyšel jsem trošku ten osvý mustek, jakože to byl taky trošku jiný čas.
1: Aha. No tak ano, to byla to jiná doba, byl to jiný čas. Ano. To byl náš čas.
0: Už jsme příliš blízko, ano.
1: A už jsme u té písni, kterou bych jsme...
0: Kterou jsme tady mimochodem hodně dlouho nehráli.
1: No a to je divný, protože to je nadčasová píseň. Mm-hmm. Ta se opravdu povedla. No, napsali nám ji Ormovci.
0: No, ale počkej, Ormovci si říkali, za tímhle pseudonymem se skrývá Petr Dvořák a Pavel Růžička.
1: To jsem rád, že to říkáš, to jsem právě teď chtěl říct, protože lidi to většinou neví, že jo?
0: Ano, ano. No pod tou písní jako hudba je napsáno vždycky Orm.
1: Ano. Mm-hmm. A to byla titulní píseň pro seriál Sanitka, mm-hmm. ale hlavně ten text.
0: No, Pan Borovec.
1: Ten text, mm-hmm. ten je neskutečný. No dokonce jako když to, já tu písničku samozřejmě mám v repertoáru pořád, jistě. I zpívám a hraju všude, no a občas se mi stane, že několikrát přišli, a to nebyla ta sama, ale dámy některý, a prosili mě, ať to nespívám, že budou brečet.
0: No, to je pěkný.
1: Je to takový zajímavý, no. A když ji nespívám, tak lidi to chtějí. Tak to stejně musím zpívat. A já to zpívám rád, protože samozřejmě jako je to moment, kdy na koncertě jako si vzpomenu na Hanku před lidma, nebo si s posluchači na Hanku vzpomeneme a lidi zpívají se mnou, protože to je píseň, kterou zná skoro každý.
0: Tak si teďka ještě jednou na Hanku vzpomeneme právě z písní Můj čas. Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, rok 1984 a píseň Můj čas.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Můj čas je rok 1984.
1: No dnes 6. září vlastně Bianca měla 80. Hmm. Ale pojďme dál. Pojďme se podívat do naší rubriky, které říkáme
0: Porovnání.
1: Hleďme se, koukejme se, my jsme se shodli. Ano, a v této naší rubrice uslyšíte jednu píseň dvakrát, víceméně no dvakrát, ve dvou verzích. Ve verzi originální a pak ve verzi české.
0: A ten originál nám dnes zaspívá Robert Zimmermann, uměleckým jménem Bob Dylan, kterého jsme tady mimochodem taky dlouho Sando nehráli. Úplně mám pocit, že tak jako napravujeme takové resty dneska, že?
1: To je pravda, no.
0: Bob Dylan se narodil v roce 1941 v americké Minnesotě. Aktivně vystupuje Sando dodnes a dokonce nedávno byl i v České republice.
1: Ano, koncert. No, tak jinak, vidíš to, má dobrou fyzičku.
0: Tak.
1: A nebo má tak nenáročné písně na zpívání, že to může zpívat až doteď.
0: Možná.
1: No,
0: možná.
1: Protože spousta zpěváků za mladav, včetně Karla, Koťáka, nebo třeba i mě, nebo nás, jo, jsme zpívali, co to šlo. Co nejvíš, jo. Ale jsme to tam rvali.
0: A ono to později úplně nejde, že?
1: Taková je láska má třeba, jo. To je píseň, kterou já už dneska jako nedám. Naživo.
0: No. Nějak se to transponuje vždycky.
1: Musí se to transponovat. No a pak, ale ono, když to transponuješ, níž, tak potom...
0: Už to není ono.
1: Už to není ono, už to nemá ty koule, jak se říká.
0: Přesně tak. Nechtěl jsem to říct, ale... Už to řekl.
1: Já můžu.
0: Dobře, vrátíme se k Bobu Dylanovi, který se proslavil hlavně v 60. letech, kdy se jeho největší hity, například píseň Blowing the Wind nebo Times They Are Changing, staly hymnami tehdejších hnutí, například proti válce nebo za lidská práva. Mm-hmm. My si dneska pustíme píseň, kterou Bob Dylan natočil v roce 1967 a jmenuje se I'll Be Your Baby Tonight. Bob Dylan.

0: Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight, rok 1967. To byl ten originál v dnešním porovnání. Českou verzi v roce 1971 otextoval Mirek Hofman a sám si ji zaspíval společně se skupinou Greenhorns a pojmenoval ji Co se bude dít.
1: Mm-hmm. No, Greenhorns to byla vynikající kapela, která se jeden čas jmenovala taky Zelenáč.
0: Ano, ano, to bylo v době, kdy se moc nenosili nebo nesměli se nosit anglické názvy.
1: No, hlavně americké. No,
0: ano.
1: No, skupina Greenhorns fungovala v letech 1965 až do roku 2020. Jo. Já samozřejmě si pamatuju, že hlavní hvězdou tehdy tam byl Honza Vyčítal, který háčkoval, že?
0: A
1: on chodil často taky za Karlem Wagnerem.
0: Jo, jo.
1: No tam točili hodně, tam točili u něj hodně desek. No ale taky samozřejmě musíme vzpomenout, že v roce 1969 přichází do kapely Michal Tučný.
0: Mm.
1: Michal Tučný, no a vlastně teď si uvědomuji, že vlastně Petr Novotný taky psával texty pro tuhle kapelu.
0: Tak, je to tak, ano.
1: Jo, ty Zelenáči, to vlastně bylo v roce 1972, museli vlastně změnit název, to jim určil režim.
0: No, je tak, jak jsme říkali. Ale my se skupinou Greenhorns, nebo Zelenáči, jak jsme zmiňovali, vrátíme do roku 1971, kdy natočili právě tu českou verzi. Co se bude dít?

0: Greenhorns, nebo zelenáči, co se bude dít, rok 1971, to byla ta česká verze v dnešním porovnání.
1: A pojďme dál.
0: Pojďme.
1: Pojďme se podívat, co pak Anička K.
0: Jako Luciana, dělá. Luciana.
1: Ano, je to tak. Ta se narodila 4. ledna roku 1965 ve Vrchlabí. No a Vrchlabí, tam to vlastně to pod Krkonoší, že? No tak tam každý dítě musí lyžovat.
0: Tak.
1: Tak
0: i a prostě... nebylo tomu jinak.
1: Nebylo to, ano, no tak ta dokonce lyžovala tak, že kdyby se tomu věnovala, možná, že by byla třeba jak Esterka Ledecká, protože to měli kousek.
0: Možná, ale tak buďme rádi, že se věnuje tomu zpěvu.
1: A jo, to určitě, ale buďme rádi, že Esterka se věnuje lyžování.
0: No, teda.
1: Esterka bydlela víš, bydlela přímo tam v Krkonoších.
0: Ta?
1: No, tak tam jsem několika šel kolem té chalupy, kde bydleli.
0: Tak?
1: No, tam to tak... To, když se zeptáš, kde, tak každý ti to řekne. No a Anna K. prostě lyžovala za tělovýchodnou jednotu Slovan Špindlerův mlín. Mm-hmm. To je takový krkolomný. Anna K., neboli také Luciana Krecarová, to taky neměla jednoduchý, jako v mládí nebo v dětství, protože její rodiče pracovali v Praze a víceméně Lucku vychovávala babička. No ale právě tatínek pracoval v Redutě.
0: No,
1: tam chodil také hodně pan Suchý, Jiří, no a tak slovo dalo slovo, no a pan Suchý Lucku obsadil do jedné z her v semaforu. Ale možná to za chvilinku rozšíříme dál, ale teď si pusťme nějakou písničku od Anika.
0: My jsme vybrali píseň, kterou Anna K. natočila v roce 2017 a napsal ji tehdejší partner, jak hudbu, tak text, Tomáš Vartecký. Anna K., vždycky se budeme znát.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Anna K., vždycky se budeme znát, její píseň z roku 2017. No a Stando, před námi je náš oblíbený Vál.
1: Ano, no já už jsem malinko ťuknul.
0: Ťuknul
1: jsem, ano, Jiří Suchý. No tam to je osobnost, u které se musíme na chvilinku zastavit. No, musíme hodně jako z jeho života trošičku vybrat jenom ty největší špeky, protože...
0: Bychom tady byli do zítřka.
1: Ne, pan Suchý, to je vlastně legend, jo, o které se píše už i v učebnicích, takže o něm čtou žáčci, kteří chodí do základních škol, no, kteří vlastně už teď se potí, jako už několik dnů ve školách. Mm. No nic, Jiří Suchý měl také blízko jak k Aně K., tak taky k Hance Zagorové, tak třeba ke Karlu Wagnerovi, který tam taky v Semaforu hrával na kontrabas a tak dál. No takže už jsme se několikrát bavili v souvislosti se Semaforem, že kdo nebyl v Semaforu v 60. letech,
0: jakoby nebyl.
1: Tak to prostě, ano, tak,
0: jakoby nebyl.
1: Tak, no. Tak nebyl dobrý. Mm. Tam vlastně byli skoro všichni. No. No, a tak a pan Suchý, já nevím právě, kde mám začít. On je nejenom zpěvák, herec, autor, textař. Založil divadlo na Zábradlí taky. Mm-hmm. Před Semaforem. Jo. No, takže on se narodil v roce 1931, dnes je mu 94 let a pořád je nesmírně vitální, pořád hraje s Jitkou Moravcovou.
0: Pořád je aktivní, no.
1: Pořád vymýšlí, pořád zpívá. Jo. To, což jako je to klobouk dolů.
0: To, no.
1: A kromě toho má strašně moc, píše knihy, píše divadelní hry. Já nevím, je sběratelem. To je tak činorodý člověk, no prostě, a jaký píše písničky, no třeba Pramínek Vasu, jo, nebo o Vánoci, když jsou Vánoce, tak nemůže chybět Purpura, nebo, jo, to jo. Já mám pocit, že jsem se někde dočet, že Jiří Suchý napsal víc jak 1000 písní.
0: Já bych tomu věřil, no.
1: Je to možný. No.
0: Já bych tomu věřil.
1: Ale pozor, kromě písní, taky teď jsem si vzpomněl, on byl taky grafikem. Působil jak v té pražské Redutě a tam vlastně se potkal s Jiřím Švikrem, založil divadlo na Zábradlí, v roce 1959 založil další divadlo, o kterém už jsem mluvil, Semafor. Tak rok 1959 začíná Semafor. A já si vzpomínám, když jsem byl v Praze jako voják v armádním souboru, tak jsem chodil kolem Semaforu, to bylo v centru Prahy, no a tam byly pořád fronty na lístky. Dostat se do Semaforu tehdy, to byl zázrak, to byl kumšt.
0: I jako divák.
1: Na
0: to, že jako vystupující.
1: Jako divák.
0: Jako
1: divák to bylo něco neskutečného. Jak jsem říkal, pan Suchý vlastně má 94 let, tak my mu přejeme samozřejmě co nejvíc zdraví. Jo.
0: Tak.
1: Už pracovat tolik nemusí, už toho udělal dost.
0: A my si jeho dílo připomeneme písní z roku 1965, kterou napsal samozřejmě se svým kamarádem Jiřím Šlitrem. Krajina posedlá tmou.
1: No, další šláker.

0: Jiří Suchý, Krajina posedlá tmou. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál.
1: Taky krásný název. Hmm? Takový básnický.
0: Tak.
1: No, pán Suchý, to je básník.
0: Mistr.
1: Hmm. Opravdu, klobouk dolů.
0: No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: No, co se dá dělat, milí posluchači. Takže nám nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dnešního dne. Mějte se rádi.
0: Buďte zdraví.
1: Buďte v pohodě. To vám od mikrofonu přeje Pavel Vašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Napajedlích na Zlínsku začne zítra oprava místní páteřní komunikace. Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi. Valašské Meziříčí dalo o letošních prázdninách miliony korun do oprav svých školek a základních škol. Papež Lev XIV. Vyzval k míru na Ukrajině. Podpořil aktuální diplomatická jednání v Kyjevě. Zítra bude v regionu polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Omezení v dopravě a komplikace v zásobování přinese od zítřka začínající rekonstrukce silnice třetí třídy v Napajedlích na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje tady bude v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix frézovat a asfaltovat povrch. Oprava bude probíhat ve čtyřech etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zaveden kyvadlový provoz. Valašské Meziříčí dokončilo letošní opravy škol a školek. Radnice do nich investovala přes 16 milionů korun. Kam šla největší část peněz, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Největší investicí byla oprava střechy, krovů a vnitřního vybavení školky v Binině. Stála 9 milionů 600 tisíc korun a město ji hradilo plně ze svého rozpočtu. Přes 4 miliony korun pak radnice investovala do svých mateřinek na Vyhlídce, v Hrachovci a na Štěpánově. Opravou zde prošlo sociální zařízení, elektroinstalace, osvětlení a také hřiště.
2: Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
4: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
2: V Kyjevě dnes jednají zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Včera se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
0: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno až polojasno, kránu výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 10 až 5 stupňů a povane slabý vítr. Ráno očekávejte polojasno až skoro jasno, během dne oblačno, výjimečně slabý déšť. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následuje pořad blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Vážení a milí, já vám přeji krásný podvečer. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a Polku Miloslava Richarda Procházky, Josefa Dovka, Nadmistřínskou věžu. Já věřím, že se vám tato polka příjemně naladila a že se vám líbila. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Boleslav a na Slovensku slaví Alica. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a teď už další písnička. Stanislav Orechovský, Antonín Pernička, Lásku mám a Vacenoviáci.

0: Tak písnička nám krásná dozněla a pojďme si poslechnout posluchače, který se k nám dovolal, a prosím, můžete se nám představit a odkud voláte?
1: Jmenuji se Jura Hopík, jsem z Dyje a já bych prosil písničku pro paní Terezi Rožboudovou, která bydlí v Němčicích v jižních Čechách. Je to manželka zesnulého kapelníka od Babouků a přesně jako vy máte 102 let, tak ona se 25. září dožívá 102 let. Děkuju.
0: To je úžasné tedy. To je teda všechna čest. Tak to je nádherné. Tak děkujeme, pošleme rádi písničku a samozřejmě přáním všeho dobrého. Ano, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Tak a pojďme tady na přání, na e-mail, který tady mám. Tak dobrý den, 6. září v kalendáři praví, že dvojčátka Haluzová Anetka a Nikolka z Vedrovic 21. narozeniny dnes slaví. Hodně štěstí, lásky, dobré nálady a božího požehnání vám přejí všichni, co vás rádi mají a písničku vám s láskou posílají. Maminka, tatínek, babička, strýc, Pavel, sestry Natálka a Janička s partnery. Přání se přidávají i vaši životní partneři Filip a Honza. A tu nejsladší pusinku posílá synovec Maxíček a neter Sofinka, která oslaví 11. září své první narozeniny. Tak předali jsme a další písnička. Za tebe se modlím, Antonín Pernička a Moravská veselka.

0: přátelé, pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dnešním 22. narozeninám chtěl bych popřát prostřednictvím vašeho rádia všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání Nikolce Frištákové a přeji všem to nejlepší kamarádi Adéla, Martin a Zita. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno. Prosíme zahrát pěknou písničku naší babičce Božence ze Šatova. Vnučka Hanička, pravnučky Kiki a Verunka posílají přání všeho toho nejlepšího a dobrého. Tak také jsme předali a hrajeme další písničku. Tákyjovská brána Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Petra Olivy.
1: Český rozhlas Zlín.

A přátelé, pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Dnes se s láskou a písničkou ohlédneme za jedním krásným životním jubilem. Své významné 85. narozeniny před pár dny oslavil pan Bohuslav Gruna z Klentnice. Většinu života prožil na úpatí Pálavských vrchů spolu se svou láskou Věrunkou, kterou zde potkal více jak před 65 lety a která je mu celý život velkou oporou. Tady vychovával děti i vnoučata a naučil se dělat od píky poctivé autentické vínečko, od révy až po skleničku. A k tomu měl vždy na rtech písničku. Pan Bohuslav má velký dar, umí krásně zpívat spousty písniček a dokáže je zaspívat v jakémkoliv jazyce a také vesele dlouze recituje. Své oblíbené táhlé moravské písně nejednou zpíval i z Růžového hrádku nad vesnicí spolu s textařem Janem Šimonem Fialou, který se sem rád vracel. K tomuto významnému životnímu jubileu vám posílá celá rodina jedno velké společné přání. Bohoušku, tatínku, dědečku, máme tě moc rádi a přejeme ti hlavně pevné zdraví. Ať optimismus tě provází a úsměv ti neschází. A k tomu ještě vzkaz, zpívej nám s láskou znovu a zas, tak, jak to děláš po celý čas. No a k tomuto přání teď pro pana Bohuslava zahrajeme samozřejmě. A bude to Trnečková polka, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Straňanka.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Janu ze Znojma. Dobrý podvečer.
3: Také ještě jednou dobrý podvečer vám do rádia a všem posluchačům. Já bych chtěla za všechny spolužáky, co jsme byli v Krumlově, přát třem, kteří mají teďkom ve stejný skoro den narozeniny. Je to Bohumil Gabriel, to z Blovic, ten je tam na chalupě, pak Zdence Šídlově do Moravského Krumlova a Jarušce Adámkové do Šumic. Děkuji moc krát.
2: Ano, taky děkujeme. Naschledanou.
3: Děkuji, jde naschledanou.
2: Tak a já tady připojím, paní měla puštěné rádio, jak je to tam hned slyšet. Tak pojďme na e-mailovou poštu. Pavel Syn Svoboda, tak nevím, jestli je to jméno, komu budeme vinšovat, ale pojďme dál číst. I v sobotu a neděli já i Nelly ti přejeme vše nejkrásnější. Pavel Syn Svoboda. Tak doufám, že to, si to tak nějak přečtete a že se uslyšíte. Tak, to bylo jedno přání. Tak a pojďme tady na další. Chtěl bych nechat zahrát svému strýci Antonínu Rigalovi z Přerova na Moravě, rodáku z Hulína k 80. narozeninám. Fotbalista, tenista a tenisový trenér. Hlavně zdraví, štěstí a spokojenost a ať je tak čilý jako doposud, ale ať už i trochu zpomalí. Vláďa Vaculík z USA a rodina Vaculíkova ze Šišmy. Tak prosím, z takové dálky přání nám přišlo. Tak dneska jsme panu Rigalovi přáli několikrát, tak tady je ještě jedno přání pro něho. No a bude další písnička, Večerní valčík, Ladislav Hrdlička, Vladimír Salčák a Láca Ranka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přátelé, a máme tady vzpomínku na narozeniny milé prababičky paní Regíny Šojerové, jež se narodila před 153 lety 5. září 1873 v Pitíně. Byla dcerou Františka Šojera Hostinského v Pitíně a Josefy Rozené Ambrožové. Její otec Josef Ambrož byl postřihovačem v Bojkovicích. Postřihač finálně upravoval textilní látky, je to dnes již zaniklé řemeslo. Datum měla moje babička poznamenaný v kalendáři, proto si na ně dobře pamatuji. Dcerami Reginy Šojerové byly dvě sestry, moje babička, paní Augusta Seifertová a paní Valerie Vlčková. Jméno, tak pojďme dále. Tak a dnes má svátek Boleslav a proto mě přečtení obzvláště potěší. Pozdrav posílá věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. Ano, tak my vám také posíláme písničku, pane Boleslave, pro potěšení samozřejmě. Ale co písničku, bude to přímo taková směs nejpopulárnějších Polek a valčíků Moravěnky.
1: Český rozhlas Zlín.

0: vážení a milí, to byla směs přímo dlouhá, vidíte, ale tak jsme si užili písničky a pojďme teď přivítat paní Lídu z Nové Vsi. Dobrý podvečer. Vítejte.
1: Já bych prosila pro zdraví a pro radost poslat písničku Aničce do Miroslavy a manželovi a Ivance Slabákové, taky hodně zdravíčka.
0: Ano.
1: A do Horních Pounic, Božence Bodlové a její rodině. Ano. A všem členům Horních Pounic, co mě znají. To jim přeje všechno Lída Grosová z Nové Vsi.
0: Výborně.
1: Ano, děkuji moc.
0: Ano, ano. A já vám také děkuji za trpělivost a přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Hlavně paní Slabákové, hodně zdravíčka.
0: Ano,
1: jo?
0: Už se jí dočkáte, už je to, vypadá to no, na to dobré to cestě. Je, no. Už se jí dočkáte.
1: Jo, dobrý. Ano. Tak děkuji moc. Nazledanou.
0: Ano, naschledanou. Tak a pojďme, já tady přidám ještě e-mail od Broňka Ohra. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné a písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. A písnička, bude to Anička Dušička, Stanislav Orechovský a Ištvánci ze Šardic.

0: písnička nám skončila, pojďme přivítat paní Chrástkovou z Rakvic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla dneska popřát, manžel má narozeniny, tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, hlavně hodně zdraví, protože to moc potřebuje. Taky trochu štěstí a lásky od dětí a vnoučat. A tomu přeje manželka, ano. Simonka dcera s rodinou a syn Toník s přítelkyní a ještě Hrdinovi.
0: Výborně. Tak jo. Tak přejeme vám pěkný podvečer. Je-li to vše?
1: Ano, já ano, vám ano. Taky. Moc
0: ať se vám
1: děkuju.
0: Daří a vše dobré.
1: Naschledanou. Děkuju, naschledanou.
0: Já připojím tady další e-mail, který tady mám od Bronislava Uhra. Broňka Uhra. Takže dobrý večer. 3. září měl svátek kamarád pan Bronislav Uhr z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a božího požehnání přejí muzikanti dechové hudby Dolněmčanka. Takže ano, předali jsme a my hrajeme další písničku. A přátelé, co jste hasiči a babouci?
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak, vážení a milí, co jste hasiči dozněli a půjdeme na další přání. Tak já tady mám přání. Ahojky, ahojky, milované rádio. Chtěl bych nechat zahrát nějakou svižnou dechovku pro svoji milovanou ženu Lenku Martinkovou ze Zlína. Ženo má úžasná, miluji tě moc, jsi báječná žena a jsem rád, že mám jen tebe. Tvůj ušatý Pagegon. Tak předali jsme a pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Dobrý večer. 2. září oslavila svůj svátek paní Kristýna Bobčíková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Když jsem jel k Asendě, Jan Slabák a Moravanka.

Antonínu Daníčkovi k jeho včerejším narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí všichni kamarádi z dechové hudby Dolněmčanka. Tak to jsme předali a ještě jedno tady máme od Broňka Uhra. Dobrý večer, dnes má narozeniny kamarád pan Marek Miklánek ze Slavkova u Uherského Brodu. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka, děti, maminka, sourozenci s rodinami a kamarád Broněk. A poslední zpívaná písnička U našich kasáren a Starobrněnská dvanáctka.

Dohrála polka, kterou pro nás napsal Karel Vacek u našich kasáren. Zaspívali nám Karel Zelníček, Jaroslav Zbořil za doprovodu Starobrněnské dvanáctky. A nedá se nic dělat, přátelé, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a povečerním čase s Jiřinou Ostrou. Loučíme se orchestrální skladbou Metoděje Prajky, kterou Styl Nacht, kterou pro nás hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti má nové stravovací zázemí za 10 milionů korun. V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu první etapa obnovy a rekonstrukce hřbitova. Johnny Depp se vrací do Česka, tentokrát jako muzikant. Zítra bude polojasno, na teploměru až 26 stupňů. Večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Jídelna základní školy UNESCO v Uherském Hradišti má nové sociální zázemí. Práce staly téměř 10 milionů korun. Na dalších 700 tisíc vyšlo nové vybavení. Podrobnosti přidává mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
2: Prostor před školní jídelnou byl stavebně upraven tak, aby dětem poskytoval pohodlnější a praktičtější zázemí při samotném stravování. Nově zde vzniklo místo pro mytí rukou a děti také mají k dispozici nové šatní skříňky. Součástí toalet je rovněž nové bezbariérové WC.
0: V Karolince na Vsetínsku začala v tomto týdnu obnova místního hřbitova. V první etapě tam vyrostou kolumbária a rozptylová loučka. Obec zaplatí zhruba 10,5 milionu korun.
3: Na hřbitově vznikne 12 kolumbárií, dohromady v nich bude 144 schránek, do každé se vejde 5 uren. Obec se chce vyjít vstříc lidem, kteří o místo pro urny žádají opakovaně. Hotovo má být v polovině příštího roku. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
0: Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry si dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
4: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Mezinárodní letiště v indonéské Jakartě zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatoa. Podle místních úřadů riziko vln tsunami nehrozí. Erupce sopky začala už v pátek a nejprve letiště provoz jenom omezila. Stejná sopka před 8 lety způsobila tsunami a připravila o život 430 lidí.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno až polojasno, kránu místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne opět oblačno, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Zlínská ve Frištáku na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolí se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Moravském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajn léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkenu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce Židé v Avinu Malkenu prosí i o zapsání

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: O vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454
1: začne poezie.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi

židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchní velouš. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je to hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověč. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat tenhle, tohle tamhle ta a tak dále a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotovej, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Někdy v listopadu, ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

Milník se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit, mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Vitar.

рани залепить.

Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hej Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Honky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď

Hit Mezera 5, 4 Duše, Lucie Vondráčková, Hit Mezera 4, 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Hit Mezera 3, 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, Hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12 se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám. Gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka.

0: Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg na Benešovsku a potomek významného rodu Šternberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Šternberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, Nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny, z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šlahačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinkuje.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hurko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám, chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka, je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když byl v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: Až to přenesete
1: z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítali.

myslíte, že byly dva ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer.

0: Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
1: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
0: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
0: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
0: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
4: Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
4: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila 2 osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubenečském tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
4: Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene, Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
6: No kruči, Písek, co to povídáš? Co to máš?
5: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
6: Jak si mě můžeš stát? Jestli jsem se bavil. Ta přírodovou tady tma.
5: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
6: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
5: Jsem tady, tak jaký rozruch?
6: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
5: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
6: Ty víš, pendrek!
5: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
6: No to nejsem nikomu pro legraci.
5: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním!
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta pořád.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujem na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem srol ty?
11: Tu máš.
12: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota no, jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne? No,
12: maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já. Dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. Ha. Za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na stráni se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do bednu. Té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
4: No ty to povídám, no. Co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to o toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsátkou si mám vstoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek.
5: Hm. Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. To mi podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženský chemíč seš nás, já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No to, tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil... že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
7: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No.
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne. Sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Holíče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Proč to?
12: Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jo, to jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiláku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co? A má co?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půlitru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš poradit s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Tiše, co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante trento.
8: Ty, co
9: si to brumláš?
10: Hej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, reči to ohnivý pomrtlo.
2: To jsem...
10: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To jsem musí něco říct.
10: Tak to řeknu.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Portelu dotré to. Kručej písek.
10: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberembro.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu,
2: jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
4: Hey, yeah, yeah, yeah.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovalý skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela.
8: Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
11: Dost dobré pro co?
9: Dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem se přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
12: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a tenhle řekl, že by mě to naučil, no, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
9: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednou!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
12: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
11: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo.
11: Vochočil by si srnku.
13: No,
11: a
13: ne.
11: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.

0: A ty, když se nad sebou zamyslíš?
1: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
2: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
0: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
2: Ale ne, no to by byla základní chyba.
0: No počkej, jak to?
2: No naopak, povolíme mu to.
0: Jak to?
2: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku a my mu to pak sebereme.
3: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky.

0: taky 731 800 900, budu moc ráda, když se ozvete. Začíná Noční linka dnes s tématem Maminka mého partnera.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě je to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo, takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím, jako.
0: A ono, ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, to pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak, trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou... Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a já vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, na shledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas Pro vaše příběhy volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. Mm-hmm. No takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodily podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku, on byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatu 10 let, Jo, a vážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tváře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Tak já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo a byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný, je to
0: a
1: jiný,
0: to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký také rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni takhle, maminka, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako po hrobech se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelicistou a já nevím, čím to bylo. No já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já, teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se všem možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na co strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak nemám zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no, jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím,
1: jo?
0: Ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům od chýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchyni a ať vy jste taky dobrou tchyni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. A je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Radušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už i v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky až strechala vozem v ostřižnici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdy se rozčílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijí, 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla, dobrovolně odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, ne, můj třán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali. Oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí, Jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tříní se nedá zapomenout, jak ona byla, prostě všechno dělala bez řeči, nikdy se mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo, prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám dobrým, no, a si myslím, že taková je i moja manželka, a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu, nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by
0: děkujeme,
1: tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku, no. Mějte se nádherně, loučíme se.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života

0: tam vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych ji to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila, 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak jí odmítal, on na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla, jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda, tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, zase někdy chápu, teda, že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak
0: je to všechno ten trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků z Potka, to už víte, jsem se přijela z Prahy.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že je to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, vlastně je Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první, co letěl babičce, říká, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkala, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona mocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá. To bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívou, protože si bytě topila jako klubovka.
0: Ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo. Prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, namilovala Andulky. Mám fotku s Andulkou a když se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala. Je to prakticky nedávno. Asi před 6 lety teprve. Takže mě už bylo více. Už mě bylo asi 56 nebo 55. Manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku. Jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83. Takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho. A můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž. A takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, prostě... nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda a teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo, protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to
2: hlavu,
0: je
2: jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 3/4 na jednu v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, očiní.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Mm-hmm. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě. A
0: vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale my až do svatby, tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. Tak, dobře, tak vám děkuji. Paníka, to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli
1: tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45 a s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku, tak uvidíme, jaký bude váš příběh, srdečně zdravíme, máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den, já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mi pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo, denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky a manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně. Já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já se měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo, a toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo. Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No tak prostě nenáviděli mě a tchán, ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo, tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky tomu jste se potom sama dávalo pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano. Chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No, to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyni chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte tam všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Žiž prchných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako Heine.
0: H jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Řeknete svoje jméno! Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo! A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ve Jmelkovi.
0: Jo, ve Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějakej? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra k účetní.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný svihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou nahoru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu ti tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny. Já přece v takovém postavení zůstat
3: nemohu. Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To bude to už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: No, tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero.
2: Aha.
3: Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám?
2: Ne.
3: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. Dopak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Já... Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem sila šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová aleje je na druhé straně. Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ockli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.